0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Dvě hodiny, sedm minut k tomu, ano, ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Co budeme hrát dál? Možná vám prozradí názvy jako Prokletí černé perly, Truhla mrtvého muže, Na konci světa, Na vlnách podivna, a nebo třeba Salazarova pomsta. Ano, řeč je o Pirátech z Karibiku. Možná si ale říkáte, co mají Piráti z Karibiku společného s nočními jukeboxy. To nám prozradí Koťa.
2: Ahoj Kubo, zahrál by si písničku Piráti z Karibiku? A bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrca Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana. Bylo by to taky pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Jaká bude kysáci další muzika? Využijte mobilní aplikaci, anebo volejte za chviličku telefonní číslo 210 323 323. A jenom prozradím, že to bude hnedka, jak zazní freestyle.
0: Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Kysáci, rubrika Lepší než originál má tady už třetí sezónu a je vidět, že vás neustále baví, protože i z ní vybíráte své songy tady v nočních jukeboxech. A kdo konkrétně teďka vybírá, je Honza. Honzo, ahoj.
2: Čau, čau, Kubo.
1: Honzo, jak trávíš pondělní noc?
2: Hele, užívám si volno, ale trápím se tím vedrem.
1: Je pravda, že i teďka večer je přes 20 stupňů, takže to už je takové to téměř letní počasí. Pojďme teda k muzice, já jsem zmínil, že budeme vybírat z rubriky Lepší než originál. Na tobě nechám, aby si prozradil, koho budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat.
2: Takhle, jelikož já mám oblíbenou skladbu od rubriky Lepší než originál, samozřejmě, od Romana Anděla Udoveckou, jakož to je prostě moje srdcovka. Já to vždycky rád, prostě musím každý den poslouchat, prostě furt a furt.
1: Vůbec se ti nedivím, když jsem to slyšel úplně poprvé, tak jsem si říkal, tohle to je přesně ta taková muzika, taková ta opravdu veselá, je to vtipný, má to prostě šmrnc a mě to teda neskutečně baví stále, i když už je to tady, já nevím kolik, Ludovecká půl roku, tři čtvrtě roku možná a stále to vybíráte takhle v nočních jukeboxech, takže je vidět, že tohle se opravdu povedlo.
2: No jo. Já jsem za to rád, hlavně.
1: A chtěl bys to teda někomu ještě poslat?
2: Hele, určitě všem kysákům, všem pracantům, co teď momentálně jsou v práci a potěj se tam určitě. Tobě do studia.
1: Děkuju.
2: No, prostě všem.
1: Honzo, děkuji, že jsi zavolal a měj se krásně, ahoj.
2: Jo, taky díky, čau čau.
1: A samozřejmě ještě řeč o rubrice Lepší než originál bude i tady na Kissu za pár minutek, tak držte dál vlnu Rádia Kiss.
0: Kiss. Radio Kiss.
3: Ľudia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jesť ho.

0: lepší než originál.
1: Jak už kysáci zaznělo, tak se opět budeme bavit o rubrice Lepší než originál, ale tentokrát nebudeme vybírat muziku, ale naopak vás pozvu na webové stránky kis.cz, kde ještě stále můžete hlasovat pro naše zprávařky, které si poprvé za 3 sezóny, co tu rubrika je, vyzkoušely, jaké to je a zpívat, a jejich výkon zněl takhle. Tady je malá ukázka.

0: Tak, to byl výkon vlastně, nebo respektive ukázka z rubriky Lepší než originál. Jejich celý výkon najdete na kiss.cz.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Take me away.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Krásně se nám to tady střídá, kysáci. Chvilku je tady apka, pak je tady zase telefonní číslo 210-323-323. Zkrátka je vidět, že dnes v noci se vám spát nechce. A další, kdo je zůru, je Kroly. Ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Kubičku.
1: Kroly, zníš nějak trošičku unaveně. Ty jsi teď stával, že jo?
2: No, před asi hodinou.
1: Na probrání by to ale chtělo nějakou muziku a ty jsi vybral opravdu skvělou muziku. Prozraď, co to je a komu bys to chtěl poslat.
2: Je to Full of Comforty, jako název si nepamatuju.
1: Já doplním, že to je Stop the Rock. A komu to pošleme?
2: Nechal bych to zahrát pro kluky z Bentonu Grand Track, pro noční letku, pro bývalý kolegy Beďu a Vasila a pro všechny noční šovy a hlavně pro tebe.
1: Kroly, moc krát děkuju. A ještě mám poslední dotaz, ten je, jestli už ty jsi hlasoval na kiss.cz pro naše holky.
2: Jo, jo.
1: Dobrá, jo. Rychle, stručně, jasně, pojďme hrát. Ahoj.
2: Jo, čau, čau.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, nevím, jestli to máte úplně stejně, ale mně dnes ta noc teda pěkně rychle utíká. A to díky tomu, že zároveň vybíráte jednu pecku za druhou, a to tu hudební. A jaká bude další, nám prozradí Petr. Ahoj.
2: Čauky, Jakube, zdravím.
1: Jakou muziku budeme hrát a komu bys jí chtěl věnovat?
2: Hele, Kubo, čau, ještě jednou teda. Prosím tě, zahráli bychom Kiss Message od vás, jo, a zahráli bychom to pro všechny forďáky, kteří se teďka vrátili ze Hřmanovýho Městce, a zahráli bychom to pro všechny forďáky, co pojedou na Seč, jo, která se koná v červnu. Doufám, že přijedeš taky.
1: Minulý rok mi to uniklo, protože jsem tam měl akci, vím o tom, bylo to někde v půlce června, tak doufám, že letos to napravím a konečně svýho Fordíka taky po dlouhý době ukážu takhle lidem.
2: No, já si něco zase takovýho, že si ho zase koupíš, nebo už ho máš?
1: Mám S-Maxe, mám teda druhýho, plánuju nákup třetího a trošku novějšího, takže ještě uvidím.
2: Jasně, dobrý, tak jsem zvědavý, jestli přijedeš, a budu se na tebe těšit. Každopádně bych to chtěl ještě poslat všem do Regiosu, který zrovna teďka vstávají a sedají si za kolatej nesmysl a vydávají se do práce.
1: Peťo, díky za to, že jsi zavolal, měj se krásně a snad brzy na viděnou. Ahoj.
2: Tak jo, Kubo, taky čau, ahoj. Rád.

0: I další hodina bude nabitá skvělou muzikou. Čeká nás Justin Timberlake nebo Arash Boro Boro a nesmí chybět muzika podle vás. To jsou noční jukeboxy na Kissu.
1: Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: A druhou polovinu nočních jukeboxů startujeme klasikou. Tohle to je Gigi D'Agostino a jeho The Riddle Song právě teď na Kissu.

0: Posloucháte Radio Kiss, máme 25. května, to znamená, že je den potom, co Roman Anděl slavil narozeniny. A jelikož včera nevysílal logicky, tak jsem si říkal, že by byla obrovská škoda, kdybychom mu takhle dodatečně nepopřáli. No a jsem se obrátil na vás, abyste posílali své vzkazy a tady jenom malá ochutnávka toho, jak by to ráno při přidání mohlo vypadat.
1: Anděli, anděli! Ty máš narozeniny v neděli, jo? Tak hlavně, že ti to nevyšlo na pátek. A ještě 13.
2: Tak Romčo, ty kluku šatá. Já bych ti chtěl hrozně moc popřát. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky. Ať se ti daří a hlavně, ať tě tvůj život stále baví. S pozdravem a potěšením, David Zavíčko a Brodů z Noční letky.
3: Srdce jako kníže, Roman, musíš mít. Všechno nejlepší, Roman. Vojtěch.
4: Romišku, přeju ti všechno nejlepší tím narozeninám, nebudu říkat kolikátým týž. No a přeji ti hodně pohlavní svěžestí, výhru pořádnou ve sportce, no a hlavně zdravíčko a šťastnou rodinku.
5: Co popřát Romanovi? Hlavně zdraví. To je to nejcennější, co člověk má. Zbytek se dá vždycky nějak vymyslet. Parťáky kolem sebe má skvělý, podle mě ani lepší si přát nemůže. No a co víc, Romana pamatuju, když začínala Rádio Faktor, od té doby se mnohé změnilo a veškerá ta práce, která je a nejen za mikrofonem, v jeho podání prostě nese ovoce, rádio zkvétá, takže co víc, všechno nejlepší, Romane, Petr.
0: Takže kysáci, pokud i vy se chcete ještě přidat k přání všeho nejlepšího, určitě využijte mobilní aplikace Rádia Kiss teď, ale jdeme plnit další hudební přání podle vás.
6: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
0: A slovo dostává Pavel ze Skotska.
7: Krásný večer, Kuby, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku od Ailey Car Keys a bylo by to pro všechny na nočních. Pro tebe do rádia, ať to spolu vydržíme až do 6 do rána. A pro všechny, kteří poslouchají tohleto skvělé rádio. Čau, Pavel ze Skotska.
0: Jaká bude další muzika? Dejte vědět.

0: Zavolej do Juboxu Rádia Kiss.
1: Noční Jubox.
0: Nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single,

0: Kysáci, schránka s vašimi hudebními přáními je úplně plná, tak pojďme rovnou na dalšího z vás, ať to tady trošičku probereme.
1: Tak Romčo, všechno nejlepší k tvým včerejším, teď už narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky, co zbytek si dokážeš koupit, no a hlavně ať to stojí. A jestli tě můžu poprosit, Kuby, prosím tě, zahraj nám tam pro všechny, kdo teď poslouchají, pro všechny řidiče, pro všechny skladníky, nějakou pecku. Čau, Varys.
0: Jaká větší pecka než Klas a Braveheart, to znamená Statečné srdce, právě teď na Kisu.

Ladíte Radiokyz dnes s Kubou Krabáčem. Stejně jako každý týden, i dnes budu potřebovat odvážlivce z řad posluchačů. V příští hodině totiž rozjedeme naší oblíbenou rubriku Tajemné povolání. O co vlastně jde? Vy se registrujete stisknutím kolonky soutěž v aplikaci Radiokyz a tam buď napíšete, nebo nahrajete jen vaše povolání a vaše jméno. Já si pak vyberu jednoho nebo jednu z vás a společně vymyslíme tři indicie, na základě kterých budou ostatní posluchači hádat, co pak, že to děláte za tajemné povolání. A je úplně jedno, jestli někde uklízíte nebo pracujete na manažerské pozici. Tady má šanci každý. A jelikož se holky moc dneska nezapojují, tak bych rád slyšel nějakou z vás. Nicméně samozřejmě tím nevylučuju posluchače i z řad mužů, to znamená chlapů, kysáků. Zkrátka, šanci tady v této soutěži má úplně každý. Takže využijte mobilní aplikaci Radiokyz. Já už se strašně těším, koho dnes budeme odhalovat v naší rubrice Tajemné povolání. Teď ale budeme odhalovat další muziku a tou je Dario G, Heaven is Closer.

0: Posloucháte Radio Kiss, přesuneme se teď do jižních Čech, protože tam nás ladí Vašek. Vašku, ahoj.
1: Ahoj Kubo, já tě zdravím, kesáky.
0: Zdravím samozřejmě i tebe. Jaké máš zatím pondělní ráno, respektive noc, jak chceš?
1: Dnes pracovní, jako vždycky, ale musím říct, že mě složili dneska hodně rychle, takže myslím, že budu i brzo doma.
0: No tak kéž by se v tomhle duchu táhnul celý týden. Pojďme na muziku. Chtěl jsi Coldplay Adventure of Lifetime. Komu bys tuhle tu muziku chtěl poslat?
1: Určitě kolegům z práce, asi dneska dobře jezdí, kolečkama dolů, tobě do studia a všem chytákům, co zrovna nespí a poslouchají Radio Kiss.
0: Vašku, děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Měj se zatím krásně, ahoj.
1: Já děkuji, ahoj.
0: A kysáci, nezapomeňte, že tady máme samozřejmě i mobilní aplikaci Radio Kiss, přes kterou můžete zároveň i vy ovlivnit náš playlist. Radio Kiss.

0: v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Když už nám tady zazněla ta angličtina v podobě Fergie, pojďme se přesunout do britské, respektive do království, spojeného království, tak, protože tam nás ladí David.
2: Čau Kubiku, zdravím z Anglie aktuálně, teď jsem se vylodil, teď jsem si vás opět znovu naladil, jak naskočil signál z lodi, tak zdravím všechny a pustám něco prostě bombového. Ahoj, mějte se a zdravím z Spojeného království. David, čau.
1: Na ostrovech ještě zůstaneme a to se Radomilem.
3: Ahojky Kubo, mohl bych si zahrát od Maura Picota Komodo a bylo by to tobě do studia pro všechny kysáky a pro všechny pracující, jak nám to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil, a zdravím z Jirska a volume doprava.
1: Jaká bude další muzika, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a zároveň ještě stále se můžete registrovat do naší rubriky Tajemné povolání.

0: Máte zajímavé povolání a registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak si připravte telefon, protože jdu někomu volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Radia Kiss.
1: Jak zaznělo, tak stejně jako každý týden je tady rubrika Tajemné povolání. Jde o to, že vlastně vy jste se v minulé hodině registrovali pomocí mobilní aplikace Radia Kiss a vlastně společně teď s někým z vás dáme dohromady tři indicie a úkolem ostatních posluchačů bude v této hodině uhodnout, co ten daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. Já už vás nebudu napínat, vítám v éteru Michaela. Michael, ahoj!
2: Ahoj, všichni pozdravím.
1: Michaele, musím přiznat, že měl jsem rozhodnuto, že si vyberu jiného posluchače, ale když jsem poslouchal tvoji registrační hlasovku, řekl jsem, tebe tady prostě musíme mít, protože tvoje povolání tady rozhodně nebylo a ani nic z tohohle oboru. Pojďme ale teda na indicie, abychom mohli přiblížit kysákům, cože děláš za tajemné povolání. Pojď na první indici.
2: Tak říkají mi krotič hadic.
1: Krotič hadic. Dobrá, pojďme na indici číslo 2.
2: Práci potřebuju šišky.
1: Zaujalo mě název tvýho parťáka. Jak se říká tvému parťákovi?
2: Mému parťákovi se říká Popák.
1: Tak já to ještě jednou radši zopakuju pro všechny posluchače Rádia Kiss. Takže Michaelovi se říká krotič hadic. K práci potřebuje šišky. A parťákovi se říká Popák. Tak jsem na vás, kysáci, moc zvědavej. Těším se na všechny hlasovky. Pojďme ale k muzice. Vybrali jsme společně Armina van Burena. Komu bys tuhle tu muziku chtěl věnovat?
2: Všem mým kolegům, všem teďka musí pracovat noci, ať nám to všem dobře uteče.
1: Michaele, děkuji, že jsi se registroval a užij si tuhle hodinu, protože patří tobě a věř mi, že se dost nasměješ nad typy posluchačů. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky se mějte krásně, ahoj.
1: A kysáci, jak zaznělo, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já se moc těším na vaše tipy, co Michael dělá za tajemné povolání. Radio Kiss.

0: DJ Bobo na Rádiu Kiss. Před pár minutami jsme tady měli posluchače Michael. Michael nám dal 3 indicie, na základě kterých vy se v této hodině snažíte uhodnout, co pak dělá za tajemné povolání. Za chvilku samozřejmě zopakujeme indicie, ale teď pojďme na vaše tipy. Martine, co si myslíš, že Michael dělá?
1: Čau, já si myslím, že tajemné povolání je čistič kanalizací a potrubí. Čau, Martin.
0: Pavle?
2: Ahoj, tak já si myslím, že pán je hasič. Hadice na stříkání vody a šišky buď do hydrantů, anebo na zapalování, rozdělávání ohně. Čau, Pavel ze Skotska.
0: Urvajs?
3: Topenář, kovář nebo svářeč.
0: Karel taky typuje a zároveň vybírá muziku.
4: Ahoj Kubo, podle mě je to jasný čistič kanalizací, když je ucpaná trubka. To nic jiného není, co by mě napadlo. Tam je to 99,9% si myslím toto. Odpadů prostě z baráku, aby protáhl trubky. Díky, Karel. A prosím, zkus mi tam zahrát rybičky 48, slibuju, že nebudu pít.
0: A jaké jsou, kysáci, vaše tipy? Co si myslíte, že Michael dělá za tajemné povolání? A pokud vám unikly indicie, vydržte dál ladit Radio Kiss, protože je zopakuju za několik málo minut.

0: Rudimental Khalid Olajnou. Olajnou znamená všechno, co vím. No a všechno, co vím já, je, že zatím tady nepadl správný tip ohledně Michaela, posluchače Rádia Kiss, který na začátku hodiny dal tři indicie. Tři indicie, na základě kterých vy se snažíte uhodnout, co Michael dělá za tajemné povolání. Indicie číslo 1 je krotič hadic. Indicie číslo 2 k práci potřebuje šišky. A jeho parťákovi se říká Popák, což zamotalo hlavu Vojtovi.
1: Ahoj, já se nemůžu hnout od kolegy Popák. Co to může být? Čus, Vojťák.
0: Je pravda, že ne vždycky je to jednoduché. Ale dám vám malou radu. Když se podíváte na stránky kiss.cz a kouknete se na playlist poslední půl hodiny, tam najdete nějaký song. A v tom odvětví se Michael pohybuje. Víc vám bohužel říct nemůžu, nicméně využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a ještě stále můžete tipovat a hádat, co dělá za tajemné povolání. Krotič hadic, k práci potřebuje šišky a parťákovi se říká Popák. Teď si dáme ale každopádně další muziku, a to od let 90. až po současnost. Tohle to je Two Unlimited a No One.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Volej studio
2: 210 323 323.
0: Nebo nahraj vzkaz přes apku Radia Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Jedna větší hudební pecka než ta druhá a o tu další se postará David. Ahoj Davide.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno i tobě. Poslouchal jsi posluchače Michaela, který tady dával 3 indicie. Tušíš, co dělá za tajemné povolání?
2: Neposlouchal, já před chvíli stával a zrovna jsem pustil radio, takže...
1: Dobře, tak já tě schválně, jenom pro tebe, všichni ostatní samozřejmě nebudou poslouchat, zopakuju a schválně si na první dobrou zkusíš tipnout, co podle indicí dělá. Indicie číslo 1 je krotič hadic, druhá k práci potřebuje šišky a jeho parťákovi se říká popák.
2: Nevím, řeknu třeba, že je to hasič.
1: Zajímavý tip. Každopádně, ale jsme tady od toho, abychom plnili hudební přání podle vás. Vybral si Calvina Harrise s Duou Lipou a song One Kiss. Komu bys tuhle tu muziku chtěl poslat?
2: Pošlu ji tobě a všem řidičům, kteří právě cestují třeba do práce.
1: Mm-hmm.
2: A to je všechno.
1: Dave, moc krát děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Měj krásné pondělí. Ahoj.
2: Děkuju. Vy taky, ahoj.
1: Každopádně, kysáci, za chviličku se podíváme na vaše další tipy, ať už i ty hudební, anebo na ty, co si myslíte, že Michael dělá za tajemné povolání. Teď už ale hrajeme dál. Radio Kiss.

0: Global DJs dohráli na vlnách Rádia Kiss a my jsme teďka ve finále Tajemného povolání. To je název rubriky, kterou můžete slyšet každý týden tady a jde o to, že jste se minulou hodinu registrovali pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss. Já jsem si vybral jednoho z vás, konkrétně posluchače Michaela. Společně jsme dali dohromady 3 indicie a na základě těchto 3 indicí vy se snažíte uhodnout, co Michael dělá za tajemné povolání. Indicie byly krotič hadic, k práci potřebují šišky a parťákovi se říká popák. Zami, co pak si myslíš, že Michael dělá za tajemné povolání?
1: Jo, napadá mi jedině hasič, anebo jak si říkal krotič hadic, takže dělá odvětví pro dospělé muži, takže tam by mohl krotič hadice, no.
0: Bohouši!
2: Čau, no tak to je jasný, on bude jezdit s autem od pivovaru a bude doplňovat pivo do tanků, protože pivo do tanků se doplňuje přes hadice a těma šiškama se ty hadice potom čistí.
0: Co si myslíš ty, Dušane?
3: Dobré ráno, tady Dušan. Jelikož jsem byl malej, tak jsme stavili barák a vím, že zedník, když se dělali základy, tak vždycky říkal něco kopák, hadice, ta tam byla jako vodováha a šiška, to by mohlo být olůvko. Takže zedník, ten, co dělá základy, tak něco.
0: Hrobaři?
4: Ještě jednou, ahoj Kuby, ještě mě napadlo, že by to mohl být kominík. Tak zase čau, hrobař.
0: Michale, a zároveň vybírá muziku?
5: Nazdarek, tak to je jasný, tím pádem je profesionální alkoholik. Slibuju, že nebudu pít od Kuby ryby, to je přece jasný. Takže za mě tak, a jestli tě mohu poprosit, chaos a no, cokoliv od chaosu. Bude to pro všechny, ať mají dobrou náladu. Díky, měj se, čau, čau.
0: Vypadá to, že bychom tady neměli správnou odpověď, že by opravdu Michael dokázal mezi váma proklouznout? Pojďme se podívat schválně na poslední hlasovku.
6: Myslím si, že jeho tajemné zaměstnání je pancéřovník u armády. Hadic, to jsem nikdy neslyšel. Šišky, myšleno střely do RPG a popák. Je pomocník pancéřovníka. Ahoj, David.
0: Naprosto přesně to bylo řečený. Ano, popák je pomocný vlastně pancéřovník. To znamená, že mě tohle to právě zaujalo. Říkám, cože? Michael střílí z RPG. Ty bláho, to jsme tady ještě opravdu neměli. A já jsem úplně konsternovaný z toho, že opravdu jste dokázali jste to opět uhodnout. Pojďme si dále užít teďka muziku a to je Chaos a Svišti na Kisu.

0: Je to poslední hodina nočních jukeboxů, tak si ji pojďme užít třeba s Get Far nebo muzikou podle vás tady na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
2: Be happy.

0: práci. Neustále mě překvapujete vaším hudebním výběrem, protože kolikrát vyberete něco, u čeho si říkám, je a jo, to jsem neslyšel ani nepamatuju. A přesně takovou muziku vybírá Pavel. Pavle, ahoj.
1: Čau Kubo, zdravím všechny kysáky a tebe do studia.
0: Dobré ráno a prosím tě prozrať, co, že to budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat.
1: Hele, Black Milk teda a písničku Sedmkrát a bylo by to pro všechny kysáky, k tobě do studia, všem, co jsou v práci nebo teprve do práce jedou jako já a prostě všem pohodovým lidem, což vlastně kysáci jsou všichni, takže tak.
0: Tohle jenom podepisuju a užij si nejenom pondělí, ale samozřejmě i tuhle tu muziku. Měj se krásně, ahoj.
1: Super, díky taky, čau, ahoj.
0: A samozřejmě kysáci, cesta sem je jednoduchá, buď telefonní číslo, anebo ještě mobilní aplikace Rádia Kiss. Zdaleka nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.

0: Noční Jubox.
1: Tisáci, probouzíte se do pondělního rána, máme 25. května a svátek mají Violi. No a když už jsme u těch holek, tak pojďme jednu zmínit. Posluchačka Pavluša poslala tuhle hlasovku.
2: Krásné dobré ráno přeji. Kubí, zahraj tam něco pro tebe, něco od Tiesta, pro všechny kysáky. A až nám ta raní krásně uteče. Měj se, čauky, Pavluša.
1: Vybral jsem něco z vyloženě na probuzení.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radia Kiss.
3: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Radia Kiss. Pro někoho 6. hodina znamená, že už bude za chviličku padla a bude mít konečně relax a odpočine si poté noční. Pro někoho to zase naopak znamená start dne a právě teď se třeba probouzíte, anebo už jste na cestě do práce. A Lea, která je na telefonu, je právě ten první případ. Ahoj, krásné ráno.
2: Ahoj a dobré ráno všem.
1: Tobě bych teda vlastně spíš měl popřát dobrou noc. Jak dlouho už jich tu jsi měla? Měla jsi 12?
2: Ne, já jsem stávala ve 2 hodiny a teď jak to rozvezu, tak využiju situace, že děti ještě budou spát a můžu taky.
1: Než dorazíš domů, chtěla jsi Veronu, na mě nečekej. Komu bys tenhle ten song chtěla věnovat?
2: Bylo by to pro všechny, kdo právě řídí, ať je to ty, co teprve budou končit po noční jako kamionáci nebo ve fabrikách, ale bylo by to pro všechny. Čím i ten den líp stával.
1: I já tobě přeju krásné pondělí, díky, že jsi zavolala a měj se krásně. Ahoj. A Kisáci, my ještě zdaleka nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
0: Kiss.

0: Royal Gigolo s nám dohráli na vlnách Rádia Kiss a máme teďka 25. května, květen, to je máj, lásky čas. A možná na druhé straně je teď nějaká holka kysačka, která by hledala právě toho správného kysáka. A já pro vás jednoho mám, říká si Pedro.
1: Ahoj Kubo, zdraví tě Pedro z Českých Budějovic. A hlavně zdravím všechny kysáky, co ještě musí pracovat tady tu nekřesťanskou hodinu. Já už bohužel ne, já už jsem noční, už zapíchnu. Ale chtěl bych zahrát písničku od Mandraže Hledá se žena, protože stále hledám. Takže kdyby se nějaká z Český Budějovic našla třeba na kafe nebo na kus nějakého dobrýho zákusku, tak byl bych rád. Zdraví Pedro.
0: Takže holky, řada už je jenom na vás. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kicáci, každá sranda jednou končí a je to tak. I noční juboxy na vlnách Rádia Kiss jsou u svého závěru. Já vám strašně děkuji za tuhle tu 6-hodinovou jízdu. Doufám, že jste si to užili stejně, jako jsem si to užil já. A ještě před sebou máme jednu milou povinnost, a to splnit poslední hudební přání dnešní noci. A kdo to bude, ten se představí sám. Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré ráno, tady Ludva.
1: Ludvo, chtěl si něco na probrání, vybral si Masterboy a Feel the Fire. Komu tuhle muziku pošleme?
2: No, asi... Určitě v první řadě manželce, která minulý týden úspěšně složila autoškolu, takže je teď momentálně asi nejšťastnější na světě. Pro tebe do studia, že nám takhle parádně hraješ celý noci. Dovolil bych si teda panu programovému řediteli, který měl včera narozeniny, tak i pro Romana. A pro všechny, co poslouchají, ať mají lepší ráno a dobrý start do nového týdne.
1: Super, díky za zavolání, měj se krásně, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: A kysáci, pokud chcete udělat Romanovi Andělovi opravdu k jeho narozeninám, které, jak zazněli, měl včera, tak určitě navštivte za pár minut můj profil na Instagramu, kde jsem jako Jakub Potržitka Krabat, protože já přesně vím, co Romana opravdu velmi potěší. Za pár minut na Instagramu.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Masterboy, Feel the Fire, muzika, která dohrála na rádiu Kiss, a jelikož vím, jak 90ky máte rádi, pojďme si dát další, a to Eiffel 65, Blue Dabarevy, teď na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop.
3: Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Lady Gaga na Kissu a vy se probouzíte do 25. května. Kdybychom se vrátili o jeden den zpátky, tak bychom byli u andělů, kde se zrovna probouzí náš Roman. Krásné ráno, ahoj.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nyní ve studiu sám, už je tady samozřejmě i Patrik a Míša, takže zdravím i vás.
3: Ahoj.
0: Ale já koukám speciálně dneska na Romana, protože tady má jeden dárek od nočních soviček.
4: Anděli. Ty máš narozeniny v neděli, jo? Tak hlavně, že ti to nevyšlo na pátek. A ještě 13.
5: Tak Romčo, ty kluku šatá, já bych ti chtěl hrozně moc popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, ať se ti daří a hlavně, ať tě tvůj život stále baví. S pozdravem a potěšením, David z Havlíčkova Brodu z Noční letky.
6: Srdce jako kníže, Roman, musíš mít všechno nejlepší, Roman. Vojtě.
7: Takže Romišku, přeju ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, nebudu říkat kolikátým, ty víš. No a přeji ti hodně pohlavní svěžesti, výhru pořádnou ve sportce, no a hlavně zdravíčko a šťastnou rodinku.
8: Co popřát Romanovi? Hlavně zdraví. To je to nejcennější, co člověk má. Zbytek se dá vždycky nějak vymyslet. Parťáky kolem sebe má skvělý, podle mě ani lepší si přát nemůže. No a co víc, Romana pamatuju, když začínal Rádio Faktor, od té doby se mnohé změnilo a veškerá ta práce, která je a nejen za mikrofonem, v jeho podání prostě nese ovoce, rádio zkvétá, takže co víc, všechno nejlepší, Romane, Petr.
9: Pro

0: kamarádi, děkuju, Kubo, noční lece a všem, teda to je něco. Petr, který pamatuje moje začátky a on je stále s námi. A je hezký, jak mě oslovujete i já si připadám, jako kdyby na mě mluvila babička s dědou. Románku, Romíšku. A to je hezký. Moc děkuju.
1: Všechno
0: krásný.
1: Nejlepší.
0: Děkuju, děkuju, kamarádi. Teď bych chtěl říct, jdeme to oslavit, ale ne, my musíme vysílat.
2: Jdem na to.
3: No tak můžeme slavit ve vysílání.
0: Tak jo. Kubo, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Kiss parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss.
1: Duran Duran, poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Pondělí přinese slunečné počasí, obloha bude po celý den převážně jasná až polojasná a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Česko v neděli zažilo další tropický den a na 109 stanicích, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Doksanech a v Plzni Bolevci, kde teploty vyšplhaly nad 32 stupňů Celsia. Záchranné týmy v okrese Orange County v Jižní Kalifornii závodí s časem, aby zabránili úniku nebezpečné chemikálie z přehřáté nádrže. Podle úřadů nadále hrozí i katastrofální exploze. Z okolí se muselo evakuovat 50 tisíc obyvatel. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil v okrese stav nouze. A teď zpátky domů.
4: Komíny litvínovské rafinerie se i letos staly domovem kriticky ohroženého dravce. Sokolům stěhovavým se zde narodila 3 mláďata a už mají kroužky. Úspěšné hnízdění je součástí dlouhodobého programu ochrany sokolů, na kterém skupina Orlen Unipetrol spolupracuje s odborníky řadu let.
3: Sport. 6. zápasy celkem 8 mužstev ve skupinové fázi hokejového mistrovství světa nabídl nedělní program šampionátu ve Švýcarsku. Skupina A hraná v Curychu odstartovala drtivou výhrou Lotyšska nad Velkou Británií 6-0, která už je jasným sestupujícím. Finové smázli Rakousko 5-2 a nadále zůstávají 100%. Skupinu B ve Friburgu otevřelo střetnutí Dánska s Itálií, které opanovali Severané 3-2 po samostatných nájezdech a tím si zajistili záchranu. Slováci padli s Kanadou vysoko 1-5. To byly aktuální zprávy a teď už začíná pondělní ranní Kiss. Ranní trojka je nastoupená na značka.
5: Ano, přesně tak, těšíme se. Je tu pondělí.
6: Roman.
3: Míša.
5: Patrik.
6: Jdeme na to.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: konečně po víkendu. I když jak se to vezme. Pokud jste byli někde na slunci, možná vypadáte tak trošku jako Míša, která se totálně dopálila. Ne, takhle jsem to myslel. Jeď se podívej, ty jsi taková hnědočervená.
1: Já to tílko už nesundám.
2: Máš opálený hezký ramínka, člověče.
1: No, ale já jsem měla zrovna tlustý ramínka.
0: A podívejte na Patrika, jak si vždycky věčně stěžuje, že je moc bílej, světlej a tak dále. Podívej se, jak seš.
2: Já hnědnu, jo, tak dobrý.
1: Ale ty už máš taky pěknou barvičku. Kde vy jste vůbec byli o víkendu?
0: My jsme se podívali, prosím tě, až na sever a byli jsme poprvé v Českém Švýcarsku. Mm-hmm. Lidi, mě padla brada. Je vidět, Romane, že si to ještě moc neviděl. Já žiju tím, že nádherně všude tam, kde jsem byl, jižní Čechy, střední Čechy, Morava a tak dále, ale nikdy jsem se takhle v klidu a na celý víkend nepodíval na sever. Mm-hmm. Bylo tam nádherně a musíme se tam vrátit, protože Hřensko a okolí. Martin Hovorka je kousek od nás, ten mi kýval hlavou, protože tento má všechno projitý, ten tyhle věci dobře zná, už tady na nás ukazuje palcem nahoru, takže víkend byl nádherný. No a Kysáci, ten další strávíme spolu v Mikulově na 90s party.
2: Jo, tam se moc těšíme, bude to skvělý, úžasný báječný.
0: Snap, Verona, 666 a doufám, že tak hezký počasí, jako bylo tento víkend. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: pondělní ráno, kysáci. Říkám tady zrovna Míše Patrikovi, že hlasování v pořadu Lepší než originál
1: je hodně dobrý.
2: Fakt?
0: Jo!
3: Holky, zprávařky se nezdají.
0: V pátek zpívali. Stop.

0: konec, ten je skvělý.
1: Z KISu Blanka Holoubková a teď zpátky domů.
2: Já slyším zprávy.
0: Hlasovat pro holky ještě můžete do 7:30 a po 7:30 si řekneme, jak to dopadlo. Deep

0: Míšo, ty z nás umíš nejlépe hezky slovensky. Prosím tě, mohla bys si naše kamarády na Slovensko nějak pěkně pozdravit po tom víkendu, kdy jsme se trošku rozkmotřili.
1: Dobře, já to zkusím. Jo. Dobré ránko všetkým, já vás zdravím a teraz sa pojďme pozrieť na hokej.
2: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
3: To byl hokej, kdo by nesledoval sobotní utkání mezi Českem a Slovenskem. Jo, byly to nervy. 3-2 nakonec vyhrává Česká republika, ale musím říct teda, Slováci hráli výborně. Byl to fakt boj a tak to má být v hokeji.
0: Hele, se snaží udobřit, viď? To byla mela, když jsem otevřel sociální sítě, jsem si říkal, lidi, jde jenom o hokej.
3: No jo.
0: Ale ono to bylo takové dost všelijaké.
3: Ale ten zápas měl naprosto všechno. Emoce, góly padaly. Já myslím, že na tom stadionu musel být každý spokojený.
1: Na to, že několik let pozoruju, jak si vzájemně fandíme, tak včera já jsem byla úplně jak Jiříkově vidění.
0: No, tam bylo pár chvil, které byly dost sporný totiž.
3: No,
0: jo?
3: Jasný, že ten třetí gól, o tom se bude diskutovat ještě dlouho. No.
0: Jestli si něco z toho odnáším, tak to byl jeden záběr, který tam byl. Ty lidi se tam hádali, hokejisti tam šli po sobě. A potom tam normálně v tom davu slovenský fanoušek, slovenský dres. Hned vedle něho český fanoušek, český dres. Takhle normálně se objímali, jo, zpívali, užívali se to. Já si říkám, kluci, jestli to někdo vyhrál tenhle zápas, tak jste to vy dva.
3: Ano.
0: Takhle by to mělo být. Takže víkend je za námi. A co se týče nás, České republiky, dneska další velké utkání.
3: Ano, dneska hrajeme od 16:20 s Norskem. Nebude to jednoduchý soupeř, ale já myslím, že to zvládnem.
2: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší

0: Je to hezký, ta viola, ale proč hrajeme teď takhle?
1: Dobře jsi to řekla, nejoriginálnější způsob popřání k svátku.
0: Slaví svátek.
1: No jasně, tak ať vám to hraje holky dneska, jo, pěkně.
0: Je a jestli já můžu ještě připojit jedno blahopřání.
1: Cokoliv.
0: Dneska bych popřála i Davidovi Pastrňákovi.
1: On má narozeniny.
0: Jo, slaví 30 let.
1: Oh, kulatiny ještě.
0: Jo.
1: To bude party.
0: To si piš.
1: U toho bychom chtěli

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Pondělí přinese slunečné počasí, obloha bude po celý den převážně jasná až polojasná a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování a kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Spojené státy a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších 60 dní. Předběžná dohoda by měla umožnit znovu otevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezeně vyvážet ropu. Jednání o jaderném programu by pokračovala. Dohoda zahrnuje ukončení války na všech frontách, včetně Libanonu.
0: Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek vstoupili úspěšně do Roland Garros. 26. nasazený Menšík porazil domácího Drogeta 6-3, 6-2 a 6-4. Macháč zdolal Belgičana Berkse po setech 6-4, 6-4 a 6-3. Turnajová 27. Bousková zvítězila nad Italkou Bronzetiovou 6-3 a 6-1 a Bejlek zdolala Američanku Stevensovou 6-3 a 6-2. To byly zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: nejlíp, úplně nejlíp se tady ta muzika poslouchá ve chvíli, kdy je nádherně. A to v tyto dny je. Tak si to moc užívejte.
1: Ranní shot.
2: Teď by měl přijít song, který vás postaví na nohy, ale já bych dnešní ranní shot věnovala oslavenci Romanovi, který včera slavil narozeniny.
3: Ano, měl by si něco zahrát, tak si něco vyber, Romčo.
0: Hele, něco, co mě rozejbe, jo, trošku to potřebuju, protože nohy, ty mám hodně stuhlý. Lidi, já jsem poprvé v životě hrál naplno fotbal.
2: Ale
0: fotbal! I když, jak se to vezme, jo, protože moje fotbalové začátky, kluci, a nesmíte se mi, když jsem byl hodně malý, chodil někam do první třídy, bylo to ve Zlivi, mělo se rozhodnout o tom, jestli teda jako všichni ostatní kluci budu hrát fotbal. Tak jsem se u toho fotbalového hřiště dostal k míči a nějaký trenér měl říct, hele, Romana to má nebo nemá. Rozběh jsem se, napálil jsem to do brány, gól, akorát ta brána byla naše. Takže bylo rozhodnuto. Nedělám si srandu. To bylo jednou jedinkrát, co jsem si fotbal zahrál.
3: Ale bránu si trefil.
0: No nic. Jestli budete mít v létě čas a budete někde vidět, že je kousek od vás takzvaný fotbal golf, zkuste to. Já jsem se o tom prvně dozvěděl teď o víkendu. Představte si něco jako minigolf, ten jste asi hráli, ne?
2: Ano.
0: A musíš na co nejméně dotknutí se míčku, odpálení, dostat ten míček do jamky. Mm-hmm. Tohle je vlastně to samý, něco jako krásné golfové hřiště, několik kilometrů dlouhé, si v krajině, v lesích, na loukách a tak dále. Máš fotbalový míč a ten fotbalový míč musíš na co nejméně doteků dostat do velké jámy, jo? Hezky. Ona není zas tak moc velká, bacha. A teď střílíš míč přes stromy, kameny a jdeš tou přírodou. Ta tráva je opravdu upravená, kdybyste byli na profesionálním golfovém hřišti. Má to něco do sebe, je to kouzelný.
2: To je
0: Takže
2: krásný.
0: Doporučuju moc, budete na čerstvém vzduchu. Děcka budou nadšený, protože jsou trasy jak pro děti a rodiny, tak pro profesionály. My jsme totiž byli na hřišti, které je snad certifikované jako, jako to evropské, to pravé v rámci České republiky. A je to kousek od Rumburku, kam zdravím, Dýmník resort, moc nás to tam bavilo. Přijela tam taky parta Patriku, chlapů, co tam měli rozlučku se Svobodou.
3: Ale to může být dobrý.
0: Moc dobrý. I to pivečko si tam můžeš také vždycky odložit, jo, než kopneš. Je to super. Tak co kdybychom dali něco fotbalového?
2: No zrovna poslouchám, co to je.
0: To si dlouho neslyšela, co?
2: To jsou E-Type.
0: Jo. Rok 2000. Pro všechny dnešní šampiony.

0: To jsou Hit Tip na rádiu Kiss. Snad jste si tedy trošku sportu o víkendu užili a jestliže jste si dali pořádně do těla, co je k tomu důležité, co byste měli dodržovat?
1: Pitný režim.
2: Ano, ano, taky si myslím.
0: Správně.
3: Nechutná vám voda z kohoutku? Rádio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Rádia Kiss.
4: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.
0: Troufáme si říct, že o tady ty dárky bude velký boj, protože poslední dobou tohle je velké téma. To, co všechno ve vodě může, nemůže být, mikroplasty a různé léky a tak dále.
1: Hlavně já jsem třeba osobně zmlsaná, mě třeba opravdu kohoutková voda nechutná a já mám ráda tu právě ze sodobaru nebo takhle prostě.
2: Přefiltrovanou.
1: Přefiltrovanou.
0: Tak celou tuhle mašinku, kterých máme hned několik kusů, vám bude vždycky náš parťák soutěžní rozesílat. Důležitý je, abyste vychytali náš signál, zavolali, vysoutěžili si to a pak se radovali.

0: května a Romane, neškytal jsi včera?
1: Ne, neškytal.
0: Protože ty jsi včera slavil narozeniny.
1: Ano.
0: A já jsem na tebe včera intenzivně myslela i se svými přáteli, protože nás napadla jedna otázka. Já jsem říkala, ty jsi pořád takovej mladý kluk, ty pořád vypadáš jako klučík, jo, což jako je krásný.
1: No, mrkáš teď trošku, ale pohodě, viděl ti čukám oko.
0: A já jsem přemýšlela nad tím, jaký dáreček ti dát. A já říkám, já bych mu chtěla dát něco jako mladýmu klukovi, jo, co se dává mladým klukům. A pak jsme dlouhou dobu přemýšleli nad tím, co bychom my sami sobě dali, kdyby nám bylo 20 let. Patriku, tobě bylo 20 předevčírem, ty to neřeš.
1: To je otázka, tyjo. Aby to splnilo...
0: Co by si dal 20-letýmu Romanovi? K narozeninám.
2: Mikrofon.
1: No, to jsem byl těsně před začátkem nástupu do rádia, tyjo.
0: No.
1: Hele.
0: A to jsi ještě chtěl být zvukař, ne?
1: Ano, tak jsem chtěl začít, no.
2: Takže nějaký pultík možná? By si přál tenkrát?
0: My jsme nad tím přemýšleli opravdu asi dobrou půl hodinu, co si dát ve 20 letech.
1: Jenomže kdybych si dal počítač, díky kterému bych se možná lépe naučil dělat tu zvukařinu jako takovou, tak bych potom byl tím zvukařem a nebyl moderátorem a neprošel si tuhle cestu. Protože já jsem zvukařem se nestal, protože jsem byl naivní, když jsem šel na to přijímací řízení. Tam mi řekl Romane, jako je to hezký, že se snažíš, ale vlastně to neumíš.
0: Ale co by udělalo radost třeba takovýmu 20-letýmu Romanovi, ne z profese, ale třeba jen tak?
2: Já si myslím, že 20-letý kluci chtějí takový ty auta, líbit se holkám, ne? Tak možná nějaký peníze, příspěvek na auto.
1: Počkej, tak to přeskoč, ne? Ty na to jdeš přesně zdlouhavě. Auto, aby se zlíbil holku. Když oni mladí prej moc nechtějí teď.
0: No

0: Taky jste se nad tím zamysleli, co byste si dali ve 20 letech, aby to mělo nějaký správný efekt, smysl? Asi tak jsi to myslela,
1: aby
0: Míšo.
1: Aby vám to udělalo radost hlavně. Hele,
0: myslím si, když jsem nad tím teď přemýšlel, že to nejlepší, co bych si mohl dát a měl by to dostat každý mladý člověk, je možnost vycestovat. A ne jezdit na nějaký hogofogo dovolený, vůbec ne, ale někam se dostat, poznat jinou kulturu, poznat jiný lidi, pochopit, že život není jenom o tom mít baráky, bazény, auta, protože jsou lidi, kteří nemají téměř vůbec nic a jsou šťastní a žijou dobře. A poznat taky něco jiného, než jenom to, co se děje tady na tom našem rybníčku kolem nás.
1: Jsem chtěla říct písečku.
0: A to si myslím, že by bylo cený snad pro každýho.
1: Jo. To by bylo krásné.
0: Takže dát mi výlet cesta kolem světa.
2: Ne troška víš.
1: Ve 40 by si se vrátil.
0: Ale ne, klidně normálně spát někde pod čirákem, kdyby to šlo a tak dále. Podívej se, kolik kluků holek si to dneska dopřává a vidíme to na YouTube, krásný videa o tom točí a je to opravdu hodně inspirující. Zrovna včera jsme viděli jednoho kluka a ten jel, myslím, z Karviné nebo odkuď, na kole 3300 kilometrů, vzal to přes Německo, Švýcarsko, Španělsko až do Afriky.
1: Taky sleduju jednoho kluka, který takhle chodí pěšky, je to nádherný.
0: Ale dobře, mám tu jeden dárek, já musím pozdravit Verču, naší posluchačku, kterou to vám musím říct, udělá radost i mě už staršímu pánovi.
3: Co to je?
0: Který už toho moc nepotřebuje, jo. Ale když byste si řekli, tyjo, co mám poslat moderátorovi, který ho ráda poslouchám a chtěl bych mu udělat radost. Já jsem lidi dostal diář na rok 2027. Je vyrobený ručně. Jo, dobře, tak jako to zpracování není, jako když jdeš do knihkupectví koupit si diář. Jenomže na každém tom měsíci je nějaká fotka z těch uplynulých měsíců, uplynulých let, který jsem tady s váma
1: to
0: prožil.
1: Je
0: wow. Takže někde je fotka, jak je tu je veselá, šťastná Barča. Vidím tady další parťáky, vidím tu Toma Morávka, vidím tu Patrika, Míšu. A tohle je teda, tohle je krásný, Veru. Dala si s tím hrozně moc práce, ona to všechno ručně dělala, malovala k těm fotkám. A tohle je moc hezký, jo. Najednou si člověk uvědomí, co všechno už vlastně prožil a kolik toho je.
1: Ale tyhle ty dárky jsou v něčem krásný, protože ten člověk ti nevěnuje to, že by ti něco někde koupil, on ti věnuje čas. Jo. Čas, který nad tím dárkem strávil.
0: A jestli můžu, když si tady dělám teď takový soukromý vstup, v rámci mých narozenin, já bych rád poslal totiž tenhle vstup, kysáci, mýmu bráchovi Markovi. Marek momentálně žije v Číně, protože on se zamiloval do Číňanky, takže Stefy moc zdravíme a mají spolu synka Lukáška. Mm. Takže Lukášek má naší českou andělskou krev, že jo? A já jsem včera dostal první hlasovku od svýho synovce.
4: Co je to nejlepší?
5: Všechno nejlepší?
4: Všechno nejlepší.
5: Strejdo.
4: Strejdo.
5: Dej si pivo.
4: Dej si pivo.
5: No, vidíš, Romí, tak doufám, že už jsi pár dal. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ať jste s rodinkou šťastný. Tak zatím.
0: Děkujeme moc.
3: Jo, synovec Luky si říkal, že to nahrál.
0: Luky, který umí samozřejmě krásně anglicky, umí hlavně čínsky.
3: To tam bylo právě slyšet ta angliška.
1: Strejdo,
3: všechno nejlepší.
0: Podívejte se, až přijede, budeme mě ty česky.
1: Hey.
0: Luky, zajdem pak na pivo.

0: My se domluváme, kdo dneska bude házet.
1: No asi to vychází tento týden na mě.
2: Bylo by dobrý, kdyby už padla ta šestka.
3: No to by bylo výborný.
0: Tak si o 7000 korun doufejme, že sedm, zavolejte po zprávách.
4: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Kuba zde jedenáctky.
5: Na Hradecký směrem na Prahu je zácpa 11 kilometrů, tak dávejte si na to bacha, novou splinu.
2: Hromadnou nehodu řeší v Praze na Kbelské a další vážný problém je v Mostě na třídě budovy.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.
9: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
10: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
11: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Radio Kiss. Počasí.
12: Pondělí přinese slunečné počasí, obloha bude po celý den převážně jasná až polojasná a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
12: Ministryně financí Alena Schillerová dnes na jednání vlády navrhne, aby pravidelné určování nejvyšších cen pohonných hmot u čerpacích stanic, které každý pracovní den stanoví ministerstvo financí, pokračovalo také v červnu. Vláda k tomuto kroku přistoupila počátkem dubna, když benzín i nafta kvůli útoku Spojených států a Izraele na Irán a následnému zvýšení cen ropy dramaticky podražily. Spojené státy zpřísnily podmínky pro udělování tzv. Zelených karet, které umožňují cizincům dlouhodobě žít a pracovat ve Spojených státech. Zájemci nově budou moci žádat o toto oprávnění jen na amerických velvyslanectvích nebo konzulátech v zahraničí. A teď zpátky domů.
13: Úprava tržního náměstí u městského bazénu v Liberci začne v létě. Bude rozdělená na etapy a potrvá přes rok. Zakázku za 73 milionů korun získala firma Metros. Stav. Vítěze soutěže schválila Rada města v úterý. Cena je zhruba 50 tisíc korun pod úrovní, jakou předpokládala radnice.
12: Sport. Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu dokázal zvítězit i ve čtvrté z 5 letošních velkých cen. K tomu mu výrazně pomohl fakt, že kvůli poruchám museli odstoupit jeho týmový kolega a největší soupeř George Russell a také úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Pro druhé místo si dojel Lewis Hamilton z Ferrari a letos poprvé na pódiu stanul i Max Verstappen z Red Bullu. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už jdeme soutěžit. Je tady soutěž 7 v 7.
14: 7 v 7.
15: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
14: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: A začíná nový týden a budeme soutěžit o peníze. Dobré ráno, Láďo.
3: Vítej.
4: Ahoj, ahoj, Hani Trojko.
2: Láďo, my jsme slyšeli, že se ti podařilo se už jednou do Kissu dovolat. A to si vyhrál náš repráček.
4: Je to tak, bylo to jeden poslední víkend, v sobotu jsem ho vyhrál.
3: Hezky.
2: To je nádherný a podívej se, štěstí se na tebe znovu usmálo a teď budeš hrát o peníze. A dobrou zprávou je, že určitě nějaký vyhraješ, protože se v téhle soutěži nedá prohrát.
4: To je ideál.
3: Byť Jarda, Láďa byl výborný, protože jak se říká, ne, neber boží jméno nadarmo.
5: Ano.
3: Ježíš Maria. Co jsme zvedli telefon.
5: Nečekal
3: úplně
5: to.
3: Hotový, nečekal to. Takže Láďa, teď může vyhrát až 7000 korun. Jdeme na to, Patriku.
5: Pojďme na to, tento týden hážu já. Láďo, přeju ti hodně štěstí. 3, 2, 1, vrhám kostku do věže.
4: Jsem napjatý.
5: Já tak. Já už to vím, to číslo.
3: Má úsměv na tváři.
5: Tak není to nejhorší číslo a myslím si, že si za to určitě něco koupíš, protože na hrací kostce, Láďo, je dvojka.
3: Dobrý,
5: takže vyhráváš 2000!
4: To je paráda.
3: Za jeden jediný telefonát 2000 posíláme, takže Láďo, do třetice ještě musí být, jo?
4: Zkusím to třeba dovolenou.
3: Výborně, no, v červnu soutěžíme s Blue Stylem.
5: Výborný.
3: Výborně, domluveno a měj se moc hezky zas někdy. Ahoj, Láďo.
4: Děkuji, mějte se hezky. Čau, čau.
3: Čau, čau. Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz.
2: Já jsem kontrolovala, jestli na té kostce vůbec ta šestka je, víš?
3: Je tam.
2: Je tam, ale nechce padnout.
3: Možná zítra.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte Kiss? Co hezkýho jste si asi vzali dneska na cestu do práce, do školy? Protože je nádherně. I když pravdou je, že se mluví o nějakém ochlazení, ale je to ochlazení vůbec?
1: Tak ochlazení to je ale úplně maličkatý, protože co já se dívám na předpověď, tak ve čtvrtek by měly teploty spadnout na 22 stupňů.
0: A není to naopak normální v květnu, aby bylo 22?
1: Já si myslím, že to bude příjemný.
2: Hlavně, aby vyšel víkend, protože v sobotu za vámi jedeme na 90s party do Mikulova, tam se moc těšíme, někteří z nás samozřejmě. No a vypadá to dobře, 28 stupňů, hele,
0: ideál.
2: Krásný.
1: Nádhera.
0: Moc se těšíme, Snap 666 Verona a za hodinu touto dobou budeme do Mikulova rozdávat vstupenky.

0: Hezké prosluněné pondělí vám přejeme z rádia Kiskisáci a dneska sice je po víkendu, ale co to neoslavit, hele co, pondělí, Národní den vína, to se hodí. Já teď vidím naše kysáky, hlavně na Moravě. A Michala Vinaře říká, dejte si, přátelé, na vás, všechny, ať jste spokojení, zdraví.
1: A k vínu to patří a Evička Farná to už teď taky slaví, je Národní den zpívání.
0: Naše holky zprávařky budou zpívat za 15 minut.
1: To je pravda.
0: Finále pořadu lepší než originál.
1: Vy ještě můžete hlasovat na webu kis.cz, jestli jejich výkon byl lepší nebo horší než originál.
0: Jo, to bude hrozná ostuda, nebo to bude absolutně famózní.
2: Nekoukali jste na hlasování, jak to vypadá?
0: Koukal jsem.
1: Já jsem nekoukala.
0: Ne. Takhle, aby to kysáky víc motivovalo jít hlasovat, tak řeknu, prosím, pomožte jim.
2: Oni nám dají výpověď jinak všechny.
0: Ale na druhou stranu, není to třeba.
2: Ne?
0: Ty jo, fakt to mají dobrý.
1: Tak to jsem zvědavá.
0: Dobrý výsledek.
1: Wow.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pondělní ráno, kolonama začíná.
2: Z Litomyšlu, od Hrušovej směr, Vysoké Mýto, je dlouhá kolona.
3: Počítejte s komplikacemi v Praze na Kbelské, kde se srazil autobus a tři osobáky. Vážnou nehodu vyšetřují v Mostě na třídě budovatelů a očekávejte kolony na Pražském okruhu na 12. kilometru ve směru na Ruzyň, kde probíhá blokové odbavování tunelů.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá
4: non-stop.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
5: Radio Kiss počasí.
0: Pondělí přinese slunečné počasí, obloha bude po celý den převážně jasná až polojasná a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Nedostatek vláhy, vítr, dřevokazný hmyz nebo houby jsou největšími hrozbami pro lesy v Česku. Stav porostů se zlepšuje například v tom, že klesá objem smrkového dříví napadeného kůrovcem. Při letošním suchém a teplém jaru se ale lesníci škůdců znovu obávají. Kvůli suchu teď hasiči Národního parku Šumava, kde je vysoké riziko požárů, posilují hlídky. Situaci zhoršují turisté, kteří i přes zákaz rozdělávají oheň v přírodě. V nedělních parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se dostali i nováčci hlásající boj proti korupci a influenceři. K volbám v neděli přišlo přes 500 000 Kypřanů, kteří volili 56 zákonodárců. Volby byly podle agentury Reuters považovány za lakmusový papírek trendů před prezidentskými volbami za 2 roky.
5: Sport.
0: Tenistku Barboru Krejčíkovou mrzely po vyřazení v prvním kole Roland Garros 2 těsně nevyužité matchboly. Porážku s Američankou Baptistiovou 7-6, 6-7 a 2-6 se ale snažila brát s nadhledem. Fakt, že po zdravotních potížích se hrála s nasazenou 26 vyrovnaný a bezmála 3-hodinový duel viděla jako pozitivum. Věří, že v další části sezóny už bude fit. To byly zprávy a za okamžik zjistíme, jak dopadl náš zprávařský výkon v lepší než originál.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Krásné ráno, 7 hodin 29 minut. Odpočet, poslední minuta.
1: Ano.
0: Poslední minuta do možnosti hlasovat pro Lucku, Terku, Blanku, protože zpívali v pořadu lepší než originál. Holky jsou tady s námi, hezké ráno, ahoj holky.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno.
0: No trošku nálady dobrý, ne?
1: Ahoj.
3: Já jsem spokojená moc, já jsem to sledovala na sociálních sítích, na Instagramu KISu, komentáře perfektní, lajky perfektní, já jsem spokojená už teď.
0: Kolik bude procent tím pádem?
3: 79.
0: Luci, jak to vidíš ty, schválně,
2: tykni si. Já chtěla říct 80, tak těsně vedle.
0: Věřte si víc. Okay, jo,
2: já myslím, tak 99.
1: Já myslím, že to bylo skvělý, že přes tu 90 to určitě bude, věřím tomu.
0: Abyste tady byli všechny tři, voláme domů Blance Holoubkové.
2: A teď zpátky domů.
0: Ahoj Blani, vítej do nového dne, ještě ležíš v posteli?
4: No.
0: Sedíš na záchodě, co?
4: Já tady mám kameru nějakou.
2: Koukej, stává.
0: Wow.
3: A co máš na sobě?
4: Jamko.
2: Sexy.
4: No, moc ne.
5: Lepší než originál.
0: Je tady pořád lepší než originál. Začíná přesně v 7:30. Já jdu teď, kamarádi, spočítat hlasy, protože jste hlasovali přes víkend. Hrajeme zjistit, jak to dopadne. Blani, co ty, tvůj tip, co si myslíš?
4: Mně se o tom normálně zdálo.
1: Nekecej.
4: Celou noc se mi o tom zdálo a dopadlo to docela dobře.
1: A to bylo kolik procent, Blani, když teda se ti o tom zdálo? Jaký číslo si tam viděla?
4: Já se teď bojím, že to jako pak bude míň, jo? Ale můj sen říkal 92.
0: Tolik, jo.
1: To je dobrý.
0: To byla sranda, Terka na mě kouká jak na vraha teď. Takže, holky, už to dávám dohromady, protože ano. Hlasování je ukončeno.
3: Mm-hmm. Roman to počítá na kalkulačce.
0: Teda.
1: Dobrý číslo.
2: Tak takový to počítadlo z první třídy, víš, ne, ty kuličky, jak tam jsou.
0: To všechno je jasně daný na procenta, spočítaný, převedený. A jakže se jmenovala písnička, kterou jste zpívali?
3: Je statisticky dokázáno.
0: Mm-hmm. Je statisticky dokázáno, že tahle píseň získala Blani, Terko, Luci.
4: Ano.
0: 95%!
2: Děkujeme!
0: To je něco! Pěkný, jako moc pěkný.
3: Moc děkujeme.
1: Za to můžou určitě taky ty pastelky Gallery Voice, který jste říkali, že jste zblajzli asi celý balení před tím zpíváním na váš silný hlas.
3: Dokonce dva balíčky.
2: Zpívali jaký jarabáč.
0: Takže to je nápověda pro nás, protože ještě chystáme jedno větší překvapení. Gallery Voice fakt po tunách budeme brát. Jo?
1: To je pravda. To
0: aby jsme měli pěkně silný hlas, protože to musíme přespívat ještě.
1: To
0: jako.
1: Nebude jednoduché.
0: Musí přijít nějaký rekordman a vy mezi rekordmany, holky, jste, protože tohle je jeden z nejlepších výsledků téhle rubriky. 95.
3: Moc všem děkujeme.
0: To jo.
4: Vidíte, ani ve snu by mě to nenapadlo.
0: No, jestli chceš, ještě teď můžeš to dospat a nechat si o tom zdát, hezky Blani.
2: Jo? Ještě tam naskočí.
0: Hele, jdeme na to. Jdem si tu písničku vítěznou pustit. A ještě jednou vám děkujem. Blani, tobě do postele. Ahoj.
4: Děkuju, ahoj.
0: A my si to tady užijem. A jdeme spívat.

0: KysKysu Blanka Holoubková a teď zpátky domů.
1: Holkám se to povedlo. Holky z Právařky zpívaly v pořadu lepší než originál. Bylo to poprvé, doufejme, že ne. Naposledy uvidíme, jestli tato rubrika bude dál pokračovat. Další překvápko vás čeká v pátek, protože to bude jeden z moderátorů KysKysu, který nikdy v tomto pořadu nespíval. Jo, takže si můžete sami projít jména, kdo to může nebo nemůže být.
2: Já bych řekl možná, že vlastně všichni už byli v pořadu lepší než originál z našeho týmu, jo. Ale jenom tenhle jediný ještě ne.
3: Jo, a nemůžeme říct jméno, je to totiž jedno, Vojta.
1: Uvidíme, uvidíme. Jinak, holky, za ten váš výkon jsem vám chtěl něco malého dát. My jsme totiž včera, když jsme jeli z toho krásného výletu, jeli přes Vraňany. A tam je to všechno červené.
3: Dostaneme jahody.
1: Jahody. Už jenom když tam přijíždíte, ty pole, jak vidíte, jak to tam svítí červeně, ty jahudky, jo. A jako, co si budeme povídat, třeba jahody se šlehačkou a tak dále.
4: Jo, přesně tak.
1: Takových dobrot, takových lidí tam bylo, ale zároveň to mají tak hezky zpracovaný, že tam se o vás okamžitě postarají a odjíždíte s takovýma jahodama domů, ty už baštíte cestou. Takže jsem vzal velkou červenou krabici.
5: Blani, řekneme ti pak, jak chutnali.
6: Blanka se má ještě
1: postavit. Tady máte s pravýma jahodama pana kota.
4: Je, to je krásný, děkujeme.
3: To je co?
1: Podívej, jahodový je to, takže si dopřijte za ty vaše výkony i pro Míšu, Patrika.
2: A teď jsi měl narozeniny ty, to bys měli dát spíš mi tobě. No.
1: Ne, to se takhle dává, jako ne, že jo? Nebo vy to nechcete?
5: Chceme.
1: Ne. Kysáci, jedete kolem? Měl bych tu pro vás něco, oni to nechtějí.
3: Ale rozdělíme se všema.
1: Dáme si ke kafi. Takže gratulujem, holky, a děkujem.
5: Děkujeme.
1: Ahoj.
7: Raní Kys. Od 6 do 10.

0: a víkend skončil a pracovní a školní týden začal, tady se tancuje na vás Kečap a Serehe. A zpravodajský tým, ten už je na nohou, slyšeli jste, že holky měly velkou radost, že jste jim dali 95% v pořadu Lepší než originál. Michal Kavalčík, ten už bude taky pomalu na cestě do rádia. V pátek s vámi řešil tohle.
1: Záleží ve vztahu na výšce. Jak jste to měli? Jak to máte teď? Nebo co si neumíte představit, že by vedle vás chodilo, stálo a žili byste s někým, kdo je třeba o 10, o 15, o 20, o 30 cm menší a nebo vyšší?
0: Tak nejlepším vzorkem by bylo, kdyby Míša začala chodit s Patrikem.
2: To je vzorek jak víno.
3: Vždyť to jo.
0: Kam ty máš hlavu, Patrikovi?
3: Stopni si, Patriku.
0: Někam k bradavkám, ne?
1: Jo, fakt, že jo.
3: Přesně u bradavek.
2: Já si třeba nedokážu představit mít vyšší ženskou. Já vím, že to spoustu jako kysáků asi tak má, ale já to mám v hlavě tak prostě daný, že bych se cítil možná méně cenej, nebo já nevím, člověče.
3: Potřebuješ mít převahu.
2: Ne, to zase ne.
0: A ty zas, Míšo, seš s tím v pohodě, že máš chlapa třeba vedle sebe, který je vyšší?
3: Já mám štěstí v tom, že jsem malinká a nikdy se mi nestalo, že by měl o mě zájem muž menší než já. Já jsem dokonce ani snad žádného takového nepotkala. Pánové, já mám 1,56 m, já jsem opravdu miniverze člověka, jo. A nikdy mi na tom jako úplně nezáleželo, jestli chlap byl vysoký nebo jenom o kousek vyšší než já. Vždyť záleží úplně na jiných věcech.
0: Hele, ale to, až to jednou přijde, že budete plánovat rodiny, to si udělejte hlavně ty teda, Míšo, abys věděla, jestli tvoje děti budou vyšší. To je nějaká ta věc, kdy dospělý tedy zatne pěst, normálně jako ano. Když chcete dát pěstí.
3: Jasně.
0: A palec, jo, ten vám jde přes prsty. Mm-hmm. A pokud vám ten palec sahá až do malíčku, tak to znamená, že tvoje děti budou určitě vyšší než ty sám.
1: Ty, já budu mít žirafy normálně.
3: No tak u mě je to jasný, moje děti budou 100% vyšší než já.
0: A za chvilku, Michael, to téma dokousnem. Radio Kiss.

0: O čem si s vámi Michal v pátek povídal?
1: Záleží ve vztahu na výšce, ano nebo ne, jak to vidíte.
0: Hned nás napadlo představit si Míšu a Patrika, protože Míša je malinká, Patrik je vysoký, že by to bylo srandovní, ale oni se tě zastávají, Míšo.
2: Yeah. Ahoj, raní trojko, nevím, proč se děláte srandu z Míši vejšky. Jsem stejně vysoká jako Míša.
3: Co je?
0: To automatický systém, víš, my tady máme vyhodnocování lhaní a nelhaní. Za to já nemůžu to dělat počítač. Barčo, ty nejsi stejně vysoká, ty jsi stejně malá.
3: Ale jak já říkám, co je malý, to je hezký, a když to není hezký, tak toho aspoň není moc.
0: Baru, promiň. Baru potom říkala, že má dvoumetrovýho chlapa, rodinka nádherná, jo. Jsou spokojený, všechno jim to jde. A samozřejmě jsem si dělal srandu, žádný takový zabezpečovací systém na lhaní to není. Jinak by potom raní kachny nefungovaly, ty by byly hned prozrazený. Tak co vaše odpovědi zpátku dopoledne?
4: Pokud je menší, já myslím, že to nevadí. Pokud je to kost a hlavně pokud mám rád, tak proč ne?
5: Já mám 141 cm a můj manžel 180. Nakupovat chodím jenom s ním, protože z obchodu se vracím po prázdnu. Všecko mají na vrchu.
6: Na výšce nezáleží. Záleží na délce a na šikovnosti.
7: Přece nezáleží na tom, kurník, jak někdo veliký. Jsme si všichni přece rovni. A jestli někdo nad tímhletím bazíruje, no tak asi v hlavě nemá něco v pořádku, no.
1: No a kdo dneska vyhraje?
8: Vejšku jsem nikdy neřešila, převážně jsem byla vždycky s vyššíma 20-30 cm, ale problém byl spíš v náboženských důvodech, oni věřili, že jsou bohové a já, že jsou debile. Vejška opravdu není problém.
0: Jo, to jo, takže Míšo, naopak, co je malý, to je hezký, že jo?
3: Ano.
0: A navíc s malýma holkama se dá lépe, co, Patriku?
9: Co?
0: Co?
9: No, já nevím.
3: Dají se lépe nosit v náručí.
0: Tancovat, ne?
1: Jasně!
0: I s vysokýma, to je pravda. A pojďme, Emily!

0: krásná slovenská. Prosím vás, tohle nehrajeme jenom proto, že bychom si vás chtěli, naši kamarádi ze Slovenska, udobřit. O tom, že tato píseň bude s námi v playlistu, bylo rozhodnuto už v pátek, už před hokejovým utkáním Česko-Slovensko, který tedy bylo opravdu zajímavé.
1: Naopak vám budeme zase, bratia, držet palce, a to zítra ve vašem zápase proti Švédsku, kdy hrajete v 16:20, protože musíte uhrát alespoň bod. Stačí vám remíza a jste ve čtvrtfinále.
0: Držíme palce.
2: S kysem za volantem po celé republice.
3: Pojďme se teď podívat na silnice. Na Českobudějovicku na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou jsou 3 osobáky v sobě. Stále se řeší problém v mostě na třídě budovatelů. Silnice je uzavřená kvůli požáru a bouralo se v Kroměříži v ulici 1. máje.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
5: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
6: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnuji přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
7: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
8: Radio Kiss počasí.
9: Pondělí přinese slunečné počasí, obloha bude po celý den převážně jasná až polojasná a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
8: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Počet lidí, kteří mohou létat z drony, roste. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 12 více než za stejné období v loňském roce. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s minidronem bez kamery do 250 gramů. Centrum Haagu díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už popáté zaplnila nafukovací umělecká díla. Návštěvníci si mohou prohlédnout abstraktní instalace i 7-metrový hrnec s pokličkou. V parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě je celkem 24 nafukovacích děl. Výstava trvá do 21. června. A teď zpátky domů.
10: Komíny litvínovské rafinerie se i letos staly domovem kriticky ohroženého dravce. Sokolům stěhovavým se zde narodila 3 mláďata a už mají kroužky. Úspěšné hnízdění je součástí dlouhodobého programu ochrany sokolů, na kterém skupina Orlen Unipetrol spolupracuje s odborníky řadu let.
9: Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku předposlední zápas ve skupině. Odpoledne od 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Norsku, už s jistotou postupu do čtvrtfinále. S Norskem má naše reprezentace pozitivní bilanci. Severany jsme na světových šampionátech porazili už 10krát v řadě. Skupinu zakončí český výběr zítra večer soubojem proti Kanadě. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
11: Jsme ready i s Eiffelem 65.
12: To nejlepší od 90. let.
8: Kiss. Radio Kiss.

0: v Mikulově.
1: Už tento víkend 90. Snap, Verona, 666 a někteří moderátoři a DJ z Rádia Kiss. Takže jak to naplánovat? V pátek ideálně příjezd, kysáci. Dát si něco dobrého, vínečko, v sobotu kola ideálně, procházka, odpoledne sprcha. Přijdete za námi potom do amfiteátru v Mikulově.
2: A neděli strávíte na vodě.
1: Ideálně. Jo, jako na vodě, jako že ti bude špatně, že jenom vodu?
2: Já jsem to naschvál řekla dvojsmyslně, to už si vyberte.
1: Pokud se chystáte a ještě nemáte vstupenky, jsou v prodeji, stejně tak jako na místě, a budeme na vás hodní, lupeny tu máme. Takže kdybyste v sobotu chtěli pod širým nebem zažít tuhle krásnou a teď už pravidelnou legendární devadesátkovou noc, tak vás na účet Rádia Kiss zveme. Stačí jenom, abyste nám zavolali na 210-323-323 a my se o to postaráme, jo?
3: Jasně.
1: Tak jo, takže
2: teď
1: rovnou nebo v průběhu písničky?
2: A tak zkusme to. 210-323-323.
1: Jak chceš, máš tu někoho?
2: Rádio Kiss, kdo se k nám dovolal?
4: Ahoj, Fanda.
2: Ahoj, Fando, ty bys měl čas v sobotu vyrazit do Mikulova.
4: Tak udělal bych se určitě.
1: Výborně. Hele, a schválně, 666, nebo Snap, nebo Verona, tady z těch tří, na koho se budeš těšit nejvíc?
4: První dva určitě.
1: OK, budou tam a my taky. Tak se těšíme, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Už tuhle sobotu v Mikulově.

0: Lipovský na Radio Kiss.
1: Radio Kiss
0: uvádí. Ano, hlavní postavou rubriky Hej Šašo, Míša Dinhová.
2: Já?
0: Jo.
2: Proč?
0: To pochopíš. Pepa tě zdraví. Pepa ani netušil. Pepo. Pepa netušil, že se to takhle hezky propojí s tebou, protože Pepa teď momentálně spí. Jeho má ponoční, takže mě prosil, aby jsme to určitě kysákům pustili, to, co našel, českýho, ale aby jsme mu nevolali, že vstává po 10. hodině. To se nedivíme. Takže Pepo, já ti to potom tohle pošlu e-mailem, aby si věděl, že jsme se tu pobavili. Skladba Agents of Time. Mě to nic neříká. A když vám to pustím, myslím si, že vám to taky nic nepomůže. Pomůže, ale je tam něco česky.

0: mě to baví, to je dupačka, čeče, bych si dal celý. Ale slyším tam bubuná želva.
1: Já něco
0: proč.
1: Žena.
0: Já želva.
1: Jestli to má mít něco společného se mnou, tak to bych tam typla to slovo žena.
2: No, protože jsem viděl storíčko, kde si lítala v plavkách teď o víkendu, tak on tam opravdu zpívá bubu naha ženo, bubu naha ženo, bubu naha žena. Jo,
0: to tam je skvělý.
2: Já vám to dám celý.

0: Obyčejné pondělí pro některé rodiče je to ale náročné. Myslí třeba naše posluchačka na svého Matěje, syna, který právě dneska zítra skládá maturitu. Že mu drží moc palce a že věří, že to dá pro všechny ostatní maturanty, co letos maturují. Je to tady, to jo.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Teď se pojďme podívat, jak to vypadá na D1.
3: 122. kilometr D1 směr Brno. Je vážná dopravní nehoda. Kamion na

0: spálil do cestařské šipky a dálnice momentálně je neprůjezdná.
1: No pěkně, Honzo, díky. Jitko?
2: Kdo můžete, vyhněte se průtahu České Třebové. Hlavní silnice je uzavřená od kruhového objezdu u Koráda.
3: Děkujeme a nehodu řeší v Ostravě v Českobratrské ulici.
4: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Na HBO Max uvidíte skutečný příběh muže, který dal Paříži velký oblouk, La Grande Arche. Ten velký, bílej, hranatej. To se psal rok 1983 a prezident François Mitterrand spustil největší projekt poválečné Francie, kterým byla právě architektonická soutěž. A to vyhrál chlapík, který do té doby postavil jenom svůj barák a taky pár malých kaplí. Proč vybrali zrovna Sprekelsena a jak se vyrovnal s nebývalým zájmem veřejnosti? I to nabídne snímek Architekt. Z kysu vřela doporučuje Katka Čepelíková.

0: Kiss počasí.
1: Pondělí přinese slunečné počasí, obloha bude po celý den převážně jasná až polojasná a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Automobilovému průmyslu se v Česku daří, stoupá výroba i prodeje nových vozů. Automobilky navíc letos na trh plánují uvést řadu modelů. Zájem o elektromobily je ale v Česku zatím stále malý. Tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný uvedl, že za silnými prodeji stojí solidní výkon ekonomiky a dobrá dostupnost vozidel. Český zákazník je podle něj sice poměrně konzervativní, elektromobilita ale podle jeho názoru má budoucnost. Čína vyslala na svoji vesmírnou stanici kosmickou loď Shenzhou 23 se třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu.
0: Sport.
1: Fotbalisté AS Řím a Koma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistili účast v Lize mistrů. Na AC Milan byla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1-0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem Antoniem Contem, který podle médií v klubu končí. Juventus ve zpožděném derby remizoval s FC Turín 2-2. Skončil šestý a zahraje si Evropskou ligu. To byly zprávy v půl deváté a pokračuje raní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. The Hit.

0: typický dovolenkový song. Saš a doktor Albano, oni to prostě umí. Štěpánka, naše posluchačka, dneska do práce přišla určitě jako velká hvězda, kterou všichni oslavují, protože jich v pátek odpoledne slyšeli na KISu.
1: Protože vyhrála dovolenou.
0: Albány.
1: Pro celou rodinu.
2: A já jsem to teda poslouchal, byly to obrovský nervy to finále, musím říct.
0: Ale Štěpánka byla ta, která když slyšela své jméno, rychle zavolala. A tím pádem, jelikož volala ze správného telefonního čísla, které zaregistrovala, tak vyhrála dovolenou v 5hvězdičkovém hotelu pro rodinu. A ona rodinu má. Štěpánko, čekej, tady si pustíme jako její menší záznam, abyste měli důkaz toho, že se to opravdu povedlo. Kdo je tam?
3: Ano, slyšíme se, tady je Štěpánka Roubíková.
0: Štěpánka Roubíková, 980 na konci telefonního čísla.
3: Ano, 980
0: Ježiši na konci. Štěpánka vyhrává zájezd do Albánie.
4: Ranní KISS. Každý všední den od 6 do 10.

0: Je 8.38 a posloucháte Radio Kiss. Takže v Albánii jsme byli, dovolenou s Blue Stylem jsme rozdali našim posluchačům a teď do Anglie. V Anglii?
1: Ano.
0: A dneska?
1: Dneska.
0: V pondělí.
1: V pondělí ve 12 hodin.
0: Teda.
2: No to budou rozbitý po celý týden. Teda.
0: Zlámaný kosti a všechno. Ježiš. My na to koukáme na YouTube snad každý měsíc.
1: Abyste pochopili, kysáci, dneska totiž ve 12 hodin startuje jakýsi závod na kopci Copper Hill v anglickém Brockworthu, což je takový ten známý běh, kdy z kopce hodí sýr kulatý a všichni ty blázni z toho velkého kopce za ním běží a snaží se ho chytit.
2: Šli byste do toho někdy?
0: Kdybych byl i gumový panák, jdu do toho a já je nechápu, ale zároveň jim rozumím. To musí být neuvěřitelný.
1: A oni získají nějaký titul a pak se tím můžou pyšnit celý rok, že jsou vlastně první. Jo. Ale ty zlomeniny z toho a ty to polámaný kosti, všechno, to musí bolet.
2: Já si myslím, že ty lidi se kutálejí víc než ten sýr ve finále.
0: Tak jestli bude nějaký přenos, to doporučujem.

0: Dokonalou kachnu upeče i absolutní začátečník. Stačí kmín, sůl a bodík.
1: Kéž by to bylo tak jednoduchý. Ale tu naší kachnu, tu si vlastně můžeme připravit poměrně jednoduše.
2: Ano, přesně tak. Musíte hledat nějakou lež, kterou tady záměrně vypustíme v raním kysu a ve 8:45 nám zavolat a získat rádiový balíček.
0: A ten čas se blíží. Berte telefony a vytáčejte číslo 210 323 323.

0: Vysílání Rádia Kiss odhalujeme ranní kachnu, nepravdu, která tady dneska zazněla a chtěl by si to zkusit náš posluchač Jarda.
1: Ahoj Jardo.
2: Ahoj.
1: Ty jsi v našem vysílání slyšel něco podezřelého?
2: Já se přiznám, že jako poslouchám dneska v podstatě od rána, od začátku a nic zajímavého nebo nic jako podezřelého jsem neslyšel.
3: Jako to první, co si řekl, Jardo, to teda promiň, ale říct do éteru, že jsi neslyšel nic zajímavého za ty 3 hodiny.
1: Jestli jsi chtěl vypustit kachnu, tak se ti to povedlo.
3: Dneska to o ničem nebylo.
2: Jediný, co by se za mě dalo označit za kachnu, tak bylo to, že holky měly jenom 95%, já bych řekl, že měly tak 99%.
3: To je hezký.
0: Tak to jo, ale pobavil si nás.
3: Ale poslouchám to celý ráno, nic zajímavého tam nebylo.
0: Ale to je super. Jardo, je nám to líto, ale ranní kachna zazněla. Jo. Tak jo. Tak to zkus zítra. Díky.
2: Dobrý,
0: zatím.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Čau. Ale byl vtipnej, jo.
3: Dneska to bylo voniče.
1: To nebylo zajímavý.
0: Radio Kiss, je další lovec kachen na telefonu. Tak co? Slyší nás někdo?
4: No, ahoj.
0: Čau. Jak se jmenuješ? Pavle, co je ranní kachna?
4: Jenom tak napadá, jestli to náhodou nebylo to s tou rukou, když si dám ten palec k tomu maličku, že budou děti vyšší jak já. Mm-hmm.
0: Ano, ano, zkoušel si toho teda, když jsi zatěl pěst, kam až ti sahá palec?
4: Já ne, manželka.
0: A kam jí sahal palec?
4: No na maliček ne.
0: Budete mít menší děti, čověče. Ale já když to udělám, tak mě sahá palec tak k prostředníčku, co ty, ukazováček prostředníček.
5: Tak jak dáš ten palec, že jo, záleží.
4: No, tak nějak.
0: Tak já, ale k maličku má pěkná blbost, kamaráde, ty jsi to uhodnul, to je kachna. Já jsem si říkal, kolik lidí to zkoušelo, že když zatnou pěst, tak ten palec jim sahá až k maličku, což jsme říkali, Míšo, je předpoklad toho, že vaši potomci budou vysoký, vyšší. Jo, co jsme si vymysleli.
5: A když máte dlouhý nechty, tak budou i zdraví.
0: Jinak zcela reálně největší vliv na výšku má logicky genetika, potom je to výživa, je to spánek, je to dokonce sport, hlavně zdraví a období puberty. Nevím, co má člověk dělat v pubertě, aby byl potom vyšší, ale něco jo.
1: Nevím, ale asi jsem to nedělala.
0: Tobě gratulujeme a jdem k tobě poslat dárek a pozdravuji všechny kolem sebe. Zatím ahoj a díky.
1: Ahoj.
4: Mějte se, ahoj.
0: Taky. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jitko, pojď nám připomenout tvoji hlasovku.
2: Kdo můžete, vyhněte se průtahu České Třebové. Hlavní silnice je uzavřená od kruhového objezdu u Koráda.
3: V Českých Budějovicích na Lidické třídě se srazila dvě auta. Vážné nehody řeší na silnici 13 u Bíliny na 84. kilometru ve směru na Liberec a v Ostravě v Českobratrské. Na Kladně ve Slánské jsou tři osobáky v sobě a stejný problém řeší v Turnově v ulici Jana Palacha.

0: Kysu. Na Kysu.
1: A party může začít.
2: BH.atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: BH.atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: BH.atrakce.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
5: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
6: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk.
5: Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
7: Rádio Kiss počasí.
8: Dnes si užíváme slunečné počasí, na obloze převládá polojasno až skoro jasno a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
7: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany projedná na svém dnešním zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost České republiky díky posílení nástrojů k řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je také předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Velké evropské země, včetně Francie nebo Británie, odmítají poskytovat Ukrajině 0,25% svého HDP na vojenskou pomoc. Jak minulý týden navrhl generální tajemník NATO Mark Rutte na jednání ministrů zahraničí aliančních zemí ve Švédsku. Zpráva přichází krátce po překvapivém zmírnění ruských ropných sankcí ze strany Británie a to zasadilo další ránu image Londýna jako jednoho z nejvěrnějších partnerů Ukrajiny. A teď zpátky domů.
9: Úprava tržního náměstí u městského bazénu v Liberci začne v létě. Bude rozdělená na etapy a potrvá přes rok. Zakázku za 73 milionů korun získala firma Metrostav. Vítěze soutěže schválila rada města v úterý. Cena je zhruba 50 tisíc korun pod úrovní, jakou předpokládala radnice.
7: Sport.
8: Hokejisté Vegas Golden Knights vyhráli v dalším utkání semifinále bojů o Stanleyův pohár 5-3 nad Coloradem i přesto, že po první třetině prohrávali 0-3. V sérii vedou 3-0. K velkému obratu gólem a asistencí přispěl český útočník Tomáš Hrtl, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na straně poražených si Martin Nečas připsal asistenci. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss.
10: Tak co? Kdo se těšil do práce?
11: Já!
12: Já! A co kysáci? Počkejte, ne, nehlašte se všichni.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: kamarády, jaký se zdraví i za našeho hudebního šéfa, Káju Lenera. Někdy by bylo skvělý vidět mu do hlavy, jak na vás myslí a říká si, hele, tak teď jsem jim dal letní song, no tak, co teď? No teď je schladím.
1: To je pravda, z léta rovnou do zimy.
0: Vždyť tohle je spíš zimní hymna, ne?
1: Snowboardiáci, no, já si na to vždycky vzpomenu.
0: Na druhou stranu, ta muzika, to tě baví poslouchat, ať je zima nebo léto.
1: Dan Barta, On My Head, teď na rádiu Kiss.

0: song Timmy Trumpet na Radio Kiss. Člověk už by si řekl, že nás nikdo na nic nemůže nachytat, protože denně čteme, jak jsou šikovní podvodníci, jak se nás snaží dostat, ale ono se to asi evidentně bude dít stále a budou zkoušet všechny možné způsoby. O tom posledním, jak nachytali tu paní z Tábora, to jste slyšeli?
1: Ne, neslyšeli.
0: To víš, no, myslela to dobře, bylo hezké, že chtěla pomoct, protože měl Johnny Depp, americký herec, že jo, Pirát z Karibiku a tak dále, dorazit do táborské nemocnice, aby rozveselil lidi, pacienty, kteří se tam léčí. Mm-hmm. Měla to být nějaká charitativní akce a měla poslat 50 000 korun. A tak to udělala, tyjo.
2: Ne.
0: Takže samozřejmě, že ty peníze nešly Johnnymu ani nějaké organizaci, která by se o to postarala, a na druhou stranu taky pak si říká, jako proč bych měl posílat na charitativní akci peníze, když to přece chce udělat z dobrýho úmyslu a ne proto, aby ho za to někdo zaplatil.
2: A hlavně, kdyby Johnny Depp jel do Tábora, tak jsou toho plný média a nepíše to jenom jedný paní.
0: To již no, to potom člověk musí otevřít oči a dát si pozor, ale těch lidí, kteří se nachytá, těch je stále moc, takže bychom to měli neustále připomínat.
2: Ale to, že my přijedeme v sobotu 990 party do Mikulova, to je pravda.
0: Nic, nikam neposílejte. Jo, jediný, co musíte, koupit si vstupenku.
1: Jo.
0: To jedině. A potom si koupit něco k pití, ale jiné peníze už do toho investovat netřeba.
1: A co je taky pravda, tak to, že už v příští půl hodině budeme soutěžit s Aqua Top Shop o kuchyňský filtr AWF. A pokud by se vám do kuchyně tenhle pomocník hodil, tak poslouchejte Radio Kiss a až uslyšíte výherní signál, tak volejte k nám do studia.
0: AWF, a to říkám já. AWF!

0: koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno na Radio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-ateliér.cz.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

Rádiu KISS rozdáváme kuchyňské filtry s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Vyhrajte si jeden právě teď. Na lince 210 323 323.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: A to řešení je velice jednoduché. Je to filtrace. O tom si tady budeme povídat tento týden. Hlavně budeme rozdávat kvalitní mašinku, kterou vám dodáme s naším partnerem. Je to velké téma. Poslední dobou mikroplasty a podobně. A na rovinu, Míšo, kohoutková voda, jo nebo ne?
2: Nikdy mi nechutnala.
1: Fakt?
2: Ne, nikdy. Já jsem vždycky musela buď pít šťávu, anebo třeba vodu ze studánek.
1: Patriku,
3: mě to asi úplně nevadí, jako když je občas až moc chlorová, tak to jako není dobrý, ale jinak mi to nevadí, dám si z kohoutku.
1: Já nevím, jestli u mě to placebo nebo ne, jak jsem odkojený římovskou vodou, jako budičák, jo, tak když jsme se nastěhovali do Prahy, tak jsem řekl, ježiš, ta divná ta voda, ale to fakt jako může být jenom dojem, nevím, ale taky máme filtraci. A my si teď o jeden fakt dobrý filtr zasoutěžíme s naší posluchačkou Luckou už za malou chvíli.
2: Lucko, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, vítej.
2: My máme pro tebe od Aquatopshop.cz připravený filtr. Budeme tady soutěžit v průběhu celého týdne. Hmm. A jak to máš ty s pitnou vodou? Kohoutkovou.
4: Kohoutkovou pijeme, ale radši upřednostníme balenou, takže určitě teďka bude větší odběr vody.
1: To víš, protože fakt kvalitní filtr budete mít u vás doma, máme o něm info, jak u nás na webu, tak hlavně, kdybyste nad tím teď začali uvažovat, začněte určitě na webu aquatopshop.cz.
3: Luci, od výhry tě dělí jen jedna jediná otázka. Za jak dlouho skonzumujeme mikroplasty v ekvivalentu jedné platební karty? Za A, za jeden měsíc, za B, za jeden rok, anebo za C, za jeden týden?
1: No.
4: To je těžká otázka, ale myslím si, že možná za jeden týden.
3: Céčko, jo.
1: Že zbaštíme jednu platební kartu za týden, jo.
2: Takhle, jestli se to počítá na peníze, tak někteří dokážou spapat tolik peněz.
1: Do víš, plastů všude hodně, co si budem povídat, někteří už bíjí na poplach. A co se koukám na jednu studii, která je z roku 2019, citovaná přímo z jedné australské univerzity, tak hovoří o tom, že je to opravdu během jednoho týdne. Správná odpověď! Jo, je to tvoje!
4: Tak paráda, je to skvělý, ale jedna týdně karta, to je docela...
1: To skvělý. Je hrozný, tohle vědět. Takže Luci, tobě teď s naším partnerem Aquatopshop předáme ten speciální filtr, který už je tvůj. Takže za chvilku doladíme detaily a měj hezký den. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj. No a další soutěž proběhne už dneska ve vysílání odpoledního Jumpu.
5: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Přesně včas přišel Michal Kavalčík do studia. Ahoj.
1: Krásné dopoledne. Ahoj.
0: Před chvilkou si nám tady zpíval v naší love message, kiss
1: ano,
0: message.
1: Ano.
0: A tobě to celkem dobře jako rapuje v té češtině.
1: Občas.
0: A mě by zajímalo, jestli máš i dobrý ucho na češtinu.
1: Aha.
0: Protože máme rubriku Hej Šašo v ranním vysílání a tam máme v cizojazyčných hitech hledat česká slova. A ty jsme dneska teda hledali.
2: A my ti pustíme ukázku. Na tobě bude, aby si nám řekl, co českého tam přesně slyšíš.
1: To nedám.

0: Co jsi tam slyšel?
1: Na začátku jsem slyšel nějaký kubu, nebo pubu,
2: to
1: ale
2: tam je.
1: A to je asi všecko.
0: A na konci jsi neslyšel nic?
1: Ne.
0: A když ti pustím tuhle kratší ukázku?
1: Něco hasí, nebo nahašen, nebo nahlášen.
0: Nahlášen.
1: Kuba nahlášen, nebo nevím.
0: Dobře, tak...
1: Kuba Krabáč nahlášen.
0: Počkej, Kuba Krabáč nahlášen. Bubu nahlášen. Poslouchej dobře, protože je tam bubu naháženo.
1: Cože? Bubu
2: nahlášen. Fakt.
0: Je to tam.
1: Šílený. Když to pak řekneš, tak to tam fakt je, to je zajímavý.
0: Je to tam. Majko, my jsme zvědaví, co bude dneska v tvém vysílání, co tam
1: já
0: uslyšíme.
1: Já taky, a já jsem zvědav, co bude večer vysílat Kuba Krabáč.
2: Bubu nahý muži. Bubu nahý muži.
1: Bubu Kuba. Ty mrďo.
0: Michaele, předáváme ti vysílání až do dvou, je studio tvoje.
1: Děkuju moc krát, těšíme se.
2: Ahoj. Taky. Ahoj. Hraní Kiss zase zítra od 6.

0: Ne, korunu už nechcem, prosím vás. Ne, ne, korunu už nevracejte.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Myslel jsem ti korunu jako korunu, ne jako korunu, korunu. Pojďme na dopravu, máme tady dva kousky. Emil a Praha-Strahovský tunel.
2: Praha-Strahovský tunel, směr Anděl, nehoda, je to v levém pruhu, nevím, jak to tam bude vypadat, počítejte s kolonama.
0: No, Roman Anděl byl teďka ve studiu. A ještě Marek, D1.
3: Čau, D1, 122 km, směr Brno. Někdo se střelil šipku, jde to tam do levýho.
0: To bylo jak skoro morzeovka. Tak jo, šťastné kilometry s kysem, za chvíličku Royal Gigolos. Startuje dopo od po pondělní kys.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6, a tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
4: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
8: Dnes si užíváme slunečné počasí, na obloze převládá polojasno až skoro jasno a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování a kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Prezident Donald Trump významně mění tvář hlavního města Washingtonu po tom, co zahájil přestavbu Bílého domu a výrazně se podepsal i na nedalekém parku u Lincolnova památníku, zaměřil svou pozornost na druhý břeh řeky Potomek. Komise pro výtvarné umění už schválila monumentální projekt obřího vítězného oblouku, ale tím jeho snahy zdaleka nekončí. A teď zpátky domů.
9: Komíny litvínovské rafinerie se i letos staly domovem kriticky ohroženého dravce. Sokolům stěhovavým se zde narodila 3 mláďata a už mají kroužky. Úspěšné hnízdění je součástí dlouhodobého programu ochrany sokolů, na kterém skupina Orlen Unipetrol spolupracuje s odborníky řadu let.
0: Sport.
8: Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už začíná dopolední Kiss.
10: Vítejte, vítejte, máme pondělí, tak startujeme nový týden, svátek má Viola, všechno nejlepší na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: od nás z Kisu. To byl víkend, co? Možná by se slušelo tady říct takovou tu hlášku. To byl ale pažák, že? Už ani nevím, z čeho to bylo. Z toho seriálu? Ne, to byl nějaký ten film. No, jak tam ti trpajzlíci vždycky skládali všechno. Pramen z posázaví. No, Michale, skleróza. No, super. Ančí duchové! To je ale dneska pažák. No, bylo vedro. Bylo vedro, doufám, že jste se měli krásně. Já jsem měl nádherný víkend, odpočíval jsem, dokonce jsem chodil po horách, po Beskydech. Mám v nohách 20 kilometrů, 4 maséry už jsem zaměstnal. Bolelo to, ale stálo to za to. Nádherný víkend. Doufám, že jste to měli také. Muzika je připravená, za chviličku balíček Rádia Kiss. Dneska mám úžasné téma, počkejte si. No a zase před 11. hodinou někdo může vyhrát balíček Rádia Kiss. Moudro dne, velká samolepka, bude toho hodně a nejlepší devadesátky. Mějte se fanfárově!
1: Kiss. Rádio Kiss.
2: Kiss. Kiss.

0: Ladit rádio v práci mám v popisu, proto poslouchám Michaela na Kisu.
1: V dnešním dopoledním balíčku budeme opět cestovat, blíží se nám čas dovolených, někteří už to dokonce stihli, mají takovou tu první květnovou dovolenou za levnější prašule, už to mají za sebou, mají první fotky, koupání v nějakém trošku studeném oceánu nebo nějaké to první studené moře a já bych zůstal na té dovolené. Já jsem nedávno četl nějaký článek, že lidé, když přijedou na nějakou dovolenou, že jo, tak dělají takovou tu room tour, jo, vemou ten mobilní telefon a ještě dokud je to tam krásně uklizené, tak prostě projdou s tím mobilem pro své známé, nebo pro rodiče, nebo pro rodinu, že jo, a točí room tour, jo, tady máme postýlku, tady máme balkóneček, tady máme toaletku, no, a tam vznikají vlastně první problémy. Pojďme se v dnešním pondělním dopoledním balíčku bavit o tom, co 100% musí být nadovolené na vašem pokoji a pokud to tam není, okamžitě voláte obsluhu hotelu, musí to tam přinést, odnést, zařídit, vyrobit, prostě musí to tam být, jinak okamžitě jedete někam jinam.

0: Posloucháte Radio Kiss a dneska tady v balíčku pěkně pondělí 25.5. řešíme, co musíte mít 100% ve vašem hotelovém pokoji. A když to tam není, okamžitě si jdete stěžovat. Prostě to donesete, přinesete, seženete, koupíte. Honza velmi krátce.
1: Kávovar.
0: Kávovar, no, ale tak no, to je pravda, no, kávovar. Jako, ano, nebo aspoň teda rychlovarná konvice. Co Fugas?
2: Čau Michaele, jasný, mini mejdlička, který pak skončí v zavazadlovým batohu. Čau Fugas.
0: Ano, musíme si něco přece na památku potom vzít domů. Jirka?
3: Čau Míšo, ale my jsme skromní, my jsme rádi, když tam máme postel, záchod a sprchu, ale známí byli v Itálii na dovolený a šli si stěžovat na to, že tam nemají televizi. Tak si stěžovali, chtějí pokoj z televize, že to bylo v brožurách psaný. A jim říkám, čo vám to je, když neumíte italsky. Čau, Jirka.
0: To ne. K čemu vám to je? Tak snad si pustím třeba MTV nebo Očko, ne?
4: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
5: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: dary, to je pecka. 10.38 a pojďme na další hlasovky dneska na téma. Když vejdete na dovolené do vašeho hotelového pokoje, co tam musí být? A když to tam není, okamžitě si jdete stěžovat. Chcete vyměnit pokoj, chcete, aby to tam dodali, vrátili, přinesli, koupili. Carlos.
1: Ahoj Michale, takže vzhledem k tomu, že my z většiny nejezdíme do hotelu, ale jsme karavanisti a kempaři, aha, tak pokud v karavanu něco chybí, tak za to může manželka, viník se našel a je to její chyba a její problém, ať je ano, to cokoliv. Čus.
0: Jasně, klasika, všechno to hoďme na ty naše ženy, no, za všechno může žena, no, to je takové to nejlevnější, no, ale chápu to, no. Vivitka?
2: Ahoj, ahoj, Michale, zdravím ti, krásný slunečný pondělní den. A co se hotelových pokojů týče, za mě, kromě snad mého chlapa, tam nemusí být vůbec nic, teď já tam chodím jenom spát. A nejlépe někdy i nespat. Teď já tam jdu na moře, na bazén, drinky, poznávat okolí. Každý normální člověk na dovolené by v hotelu měl jenom spat. Takže na za mě neexistuje nic, co by muselo lidi vytáčet, až by si to museli jít vyžádat.
0: No, Vivinko, dovolím si nesouhlasit, protože třeba moji rodiče jezdí na dovolenou v takové jakoby velké bandě, je jich třeba 10, 12 nebo prostě 16 a oni si berou apartmány, kde je taková ta zahrádka, jo, dejme tomu třeba prostě Egypt, jo, nebo Tunisko. A to musí být ty balkónky s tou teráskou, to musí být vedle sebe, protože potom večer, když se zase popíjí třeba nějaké místní alkoholové nápoje a může se bafat u toho cigárko, no tak musíš tam mít židličky, stoleček, jo, jako to musí lícovat, jo, aby nechodili přes celý areál, jako tamhle ten bydlí na 15, ten bungalov 19, jo, jako, no, dovolím si nesouhlasit, že tam chodíš jenom spát. Kuky?
3: Ahoj, Michale. Na dovolené nesmí chybět výhled na moře, to je jasná věc. Čau, kuky.
0: Ano, to je jeden podle mě také z nejčastějších problémů, že vy si zaplatíte příplatek. Hotel s výhledem na moře o třeba 1000 korun dražší, že jo? Pak znáte to v Čechách, že jo? Výhled na hory, výhled na jezero, výhled na silnice a tak dále, no. A když to tam není, tak vraťte prachy. Michael.
4: Ahoj Michael, tak čo nesmí chýbat na dovolenke? Určitě telka, klimatizace a chladnička. Tak čau, Michal.
0: Mě teda docela vadí, když takhle občas jezdím po světě, že vy máte třeba obrovský pokoj. Zaplatili jste opravdu za obrovský pokoj. A naproti toho obrovského velkého letiště, kde by se mohli vyspat i 4 lidé, je taková pití televizka s uhlopříčkou, jako to jak počítač, jak 13, víš, nebo 15. A vy si říkáte, tak ten pokoj stál takový prachy a oni nám tady dali prostě 13 obrazovku, ještě takovou tu počítačovou, jo? Tak to bych vždycky plakal taky. Zajda.
5: Ahoj Majky, tak to je jasný. Nejdůležitější je příjemná, milá, vstřícná obsluha. Všechno se dá jinak domluvit jinak. Ale jak tam bude arrogantní paní, asi bych se odstěhoval i na jiný hotel. Díky. Měj se, Zajda.
0: Čau Michale, tady Pája, Pavel. K tématu na pokoji musí být záchod, to je jasný, a sprcháč nebo vana. Už jsem zažil hotel, kde byla sociálka na chodbě společná pro všechny hosty. No tak to si podle mě asi špatně četl informace, jo? O tom, že teda toaleta je na chodbě pro všechny, to si podle mě špatně zjistil. A nebo také, co se mi stává často, že vy si zaplatíte opravdu drahý hotel, pak vstoupíte do té sprchy a zjistíte, že tam ten sprcháč není. Že tam jsou jenom ty mídlíčka, které jsou zadarmo. No tak to bych taky jako reklamoval okamžitě. David!
6: Čo, Michale, já když přijedu na hotel a chybí tam proseko v ledničce, tak se otáčím a jedu rovnou dom. Zdár.
0: No, Davide, no tak ale zase víš co, proseko nemůže být všude na dovolené, to si musí zase zaplatit, no. Kdyby takhle bylo proseko na každém pokoji, ha, by hotel asi brzo zkrachoval.

0: Jdeme na finálové hlasovky. Jste tam, kysáci? Dneska tady v pondělním dopoledním balíčku samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu také tričko s kysem. Řešíme naše fungování na dovolené, jo? Hotely, penziony. Co tam prostě na hotelu, když není, tak okamžitě začínáte se čertit, okamžitě voláte prostě recepci, tohle doplníte, tohle donesete, tohle přinesete, tohle koupíte, jinak odjíždím a napíšu vám škaredou recenzi. Břetislav.
1: Čau, tak my musíme mít na dovolený v hotelu hlavně lampičku na nočním stolku. Jednou se nám stalo v Itálii, že neměli, tak jsme šli na recepci, přišel i majitel, že to není možný a zjistili, že jim to předchozí ukradli, tak dokonce se hned ptal a omlouval, jestli chceme žárovkovou nebo ledkovou a sám jí šel koupit. Takže takhle, lampička musí být na večerní čtení.
0: Koukni na to, lampička. No jo, to se musí číst, no večer, to se musí. To je taková romantika potom. Adélka.
2: Čau, Michaele, jestli do zajista něco potřebuju na dovolený, tak je to samostatná jednotka, místnost na záchod, která musí být odvětrávaná a musí mít dveře, protože jsme takhle jednou byli v Tunisu, celou rodinu nás chytly střevní problémy a to si pak nechtěl být na tom pokoji, už vůbec ne v té koupelně. Tak se měj, papa Adél.
0: No jo, já musím zavzpomínat na jednu moji přítelkyni, to jsem byl ještě hodně mlád, to mi bylo teprve nějakých kolik, já už ani nevím, prostě po 20. A byli jsme na takové dovolené v teplých krajích a tam byla ta velká postel, že jo, to letiště. A po levé straně byla průhledná skleněná deska, za kterou byla toaleta, umyvadla a všechno. A když jste tam prostě trůnili, tak to všechno bylo vidět. A pozor, mě by to tak jako asi ani nevadilo, já bych si pustil televizku, přítelkyně klidně ať si odskočí. Ale přítelkyně tehdy přišla a vždycky, když potřebovala na toaletu, tak řekla, Míšo, můžeš se tak na 5 minut projít po hotelu? A já, OK, dobrý, tak jsem vzal kartu a procházel jsem se po komplexu. No jo, no, někdo má takovej komplex, no. Nevara.
3: Čau, Michaele, no já už v dnešní době v těch veder, jako... Samozřejmě v zimě to není tak potřeba, ale klimoška. Prostě já potřebuji mít na pokoji klimatizaci, aby byla stálá teplota, žádný přehánění, že jo. Ale jak někam jedu v létě, objednám si pokoj s klimoškou a pak tam není nebo nefunguje, tak to řvu jak tapír. No ale prostě klimoška musí být.
0: Domí, čauky Michale, na hotelu prostě musí být odhlučněné pokoje, tak, aby si člověk mohl večer pořádně zadovádět, aniž by na něj bouchali sousedi. A taky je peklo, když mě nevzbudí chrápání mého muže, ale někdo odvedle. Čus, měj se, Domí. Kamča.
4: Tak Michaele, na mý dovolený hlavně nesmí chybět ani v mém pokoji, teda nesmí chybět moje rodina, můj přítel a moje dvě úžasné malé děti. Zdravím, Kamča.
0: Jo, jo. Kde je Kevin? Kevin je v letadle. Venca.
5: Zdar, Michaele. Hele, to je naprosto jednoduchá odpověď. Toaletní papír, to přece nechceš, aby ti došlo. To tam prostě musí být. Čau, Venca.
0: Ano, já myslím, že kvalitní ubytování na dovolené taky poznáte podle toho, kolik vrstev má tento toaletní papír. Když to je 3 a více... Dá se říct, že je to velmi luxusní hotel, no. A nejhorší je, když si zaplatíte ten drahý hotel a to má jenom 1 a nebo maximálně 2 vrstvy. No to bych taky okamžitě reklamoval. Balíček Rádia Kiss dneska poletí i s tričkem Petře. Tak Petro, co ty?
6: Zdravím do Kissu. U nás na dovolené nesmí chybět 2 věci. První je Wi-Fi, kterou preferuje moje dcera, protože bez toho by to nešlo. Druhá pro babičku klimatizace. Bez toho by to taky nešlo. Pokud tyhle 2 věci nejsou na pokoji, tak na dovolenou nemusíme vůbec jezdit, protože dovolená jde do háje. A pokud tyhle 2 věci tam máme, tak já jsem velice spokojená, že nemusím nic řešit a všichni jsme hrozně happy.
0: A Peťko, víš to, že nemusí? Kdysi jsme neměli ani Wi-Fi, ani klimošku a jezdili jsme do té Jugošky. A jak jsme byli šťastní.
7: Michal Kahalčík na Kisu. Na!

0: Ještě mi tady přišel jeden krásný komentář. Zdravím posluchače Jirku a Jirka napsal, co nesmí chybět na pokoji na hotelu. Ahoj, Michaele. Jak na pokoji neleží nahatá prsatá dvacítka, odcházím posluchač Jirka. No, nebo tak.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pojďme se ale teďka podívat na to, co nám říká naše doprava. Pokud byste nám chtěli něco poslat a dát vědět o komplikacích, tlačítko doprava v naší apce a už to k nám letí. Silnice Srch, okres Pardubice, tak tam osobák se potkal s lampou a probíhá vyšetřování, zdržení tak do 10 minut. D2 z Lanžhotu na Brno, poruchané vozidlo, dokonce také defekt, odstavený nákladák a pneumatika se válí na vozovce. V ulici Revoluční Plzeň nehoda dvakrát osobák a to vypadá, že zatím je z velkých komplikací vše. Me and my

0: Kiss parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess. Mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti. Hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
2: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
3: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk.
2: Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Dnes si užíváme slunečné počasí, na obloze převládá polojasno až skoro jasno a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Minulý týden bylo možné z našeho území pozorovat přelet Mezinárodní vesmírné stanice, jak se prohání před měsícem. Podobná situace nastává na různých místech i několikrát za měsíc. Její zachycení ale vyžaduje přesné načasování. Průlet totiž trvá necelou sekundu. V neděli pak stanice prosvištěla před sluncem. Ceny ropy prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy. A teď zpátky domů.
7: Úprava tržního náměstí u městského bazénu v Liberci začne v létě. Bude rozdělená na etapy a potrvá přes rok. Zakázku za 73 milionů korun získala firma Metrostav. Vítěze soutěže schválila Rada města v úterý. Cena je zhruba 50 tisíc korun pod úrovní, jakou předpokládala radnice.
6: Sport. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil. Manchester United porazil Brighton 3-0. Vedle rudých ďáblů si ligu mistrů zahrají mistrovský Arsenal, Manchester City, Aston Villa a Liverpool. Evropská liga zbyla na Bournemouth a nováčka Sunderland. Konferenční ligu bude hrát Brighton. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
8: Podíváme se na nový Orient Express, propojí totiž Řím a Istanbul, no a bude to za těžký prachy.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Dneska bude hezky, teploty nádherné, tak pojďme si to užít i s Kisem, za chviličku moudro dne. A teďka jedna dobrá informace, kterou teda asi na vlastní kůži nezažiju, ale vy možná ano, legendární Orient Express Kysáci se vrací a ještě letos propojí Řím a Istanbul luxusní pětidenní jízdou plnou stylu špičkového jídla a nádherných výhledů. Nový vlak s názvem La Dolce Vita nabídne interiér ve stylu italských 60 let, michelinskou gastronomii a zastávky třeba v Benátkách, Budapešti nebo rumunské Transylvánii. A teďka bacha, ceny startují 20 000 euro za jednu jízdenku, to je skoro 500 000 korun na osobu. A když se k tomu přidáte ještě výlety nebo speciální zážitky, tak to máte dalších 100 000, no? Takže prosím vás, pokud si budete chtít koupit lístek do Orient Expressu, možná už vám potom nezbyde ani na párek v rohlíku na hlaváku. Tak spočítejte to dobře, jo? Spočítejte to dobře.
1: Kiss Radio Kiss.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single.

0: Všem nádherné pondělí, ladíte KISS, s váma je Michael a pojďme na pravidelnou rubriku takhle po 11. hodině. Moudro dne. Dneska potěším 100% všechny ty, kteří chodíte venčit svoje miláčky.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Všichni chodí na procházku s pejskem. Já mám ale jenom želvu. Tak jsem šel taky. Už 3 dny jsem nebyl doma a stále jdeme po schodech.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu KISS.

0: Vždycky miluju tuhle tu šlehu Dimitri Vegas a Like Mike. A k tomu ještě Tiesto a stará dobrá devadesátková Dido. Za chviličku si dáme starýho dobrýho Captaina Jacka.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Ok, my jsme tady nedávno vypálili do světa informaci, že v Dubaji v rámci modernizace pobřeží Al-Mamzar vznikne pláž jenom pro ženy. Jenom pro ženy, jo? Ani chláp, ani něco, co se podobá chlapovi, tam nebude moct mít prostě povolen vstup. Tak mám tady nové informace, výstavba už běží, dokončuje se první pláž určená právě pro výhradně ženy. Areál bude kompletně uzavřený, jasně osvětlený a obsluhovaný pouze ženským personálem pro zajištění maximálního soukromí a komfortu. Jo, to jsem možná zapomněl minule říct. Představte si, že tahle ta pláž bude 24/7. Prostě vy tam můžete na tu pláž, pokud jste teda žena, babička, tetička a já nevím co, sestřička, dceruška, tak tam můžete přijít kdykoliv, v jednu, ve dvě, ve tři ráno, když bude tma, tam se bude svítit, vy se můžete v klidu koupat. Kvůli bezpečnosti zde bude fungovat chytré monitorovací systémy a bude platit přísný zákaz dokonce fotografování. Tento krok nabízí ženám bezpečné a chladnější osvěžení i po západu slunce. Takže zakázaná pláž pro chlapy, jo? A ještě si tam jako žena ani nemůžeš udělat selfiečko, jo? Jakože třeba, hihihi, kluci, jsme tu sami, sami holky, jenom holky, a vy nikde, heheč. No tak to nesmíš dát ani na Instač, to je strašná škoda. To je škoda. To bych zrušil ty selfiečka a fotografování. To bych nechal. Jo, a hodnota projektu bude 135 milionů dolarů. Pojďme něco udělat podobného na Máchově jezeře. A bude to jenom mužská pláž. Jenom kluci s bimbulíčkem tam budou moci přijít.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

Z 80. let teďka na vlnách ještě stále dopolední okysu Piazza Dora a Jeremy Jackson vzhůru do současnosti. Mistrovství světa v ledním hokeji, Švýcarsko, jejich čokoláda. To by mě zajímalo, jestli kluci v šatně mají nějakou dobrou švýcarskou čokoládu. Je tím proslulá. Tak kluci, kdyby náhodou přivezte jeho vzorek tady do studia, uděláme rozhovor. A za dobrou tabulku čokolády šel bych světa kraj. Mrknul jsem, kysáci, za vás na ty kurzy, jak to vypadá. Dneska v 16 hodin a 20 minut, takže to je super. Česko-Norsko, poslední vzájemný zápas v roce 2025. Tam to dopadlo tak, že Norsko prohrálo s náma 1-2. To bylo minulý rok, uvidíme. Letos jsme na mistrovství světa, teda aspoň v tomto zápase jsme favorité. Na nás na výhru je 1,43 kurz, na remízu 5,2 a Norsko to má za 6,55. No. A jak se sází, na domácí je 92% všech tiketů, remíza jenom 2% a na hosty na Norsko jenom 6%. No tak snad budou mít bookmakeri pravdu a snad budeme potom někde po 20. hodině slavit další 3 body a postup opět o jednu příčku výš ještě do tabulky. Česko-Norsko, dneska 16:20, kluci, dejte to tam. Radio Kiss.

0: cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena.
2: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Martinovi z Plzně za tuhle tu hlasovku.
3: Čo, Michael, chci nahlásit dopravní nehodu za Miličína z Těhotnice.
1: A... Kamaráde, já se ti moc omlouvám, já myslím, že se to pak ta kvalita zlepší, ale bohužel máš buď to asi tak skvělý motor, že přes ten motor ti nešlo slyšet, nevím, zkuste to příště lépe. Ondra poslal tuhle lepší hlasovku.
4: Ahoj všem, 1.35 z Jičína na Hradec, tak u Libic, za Libice má zavřeno. Pokud chcete to, chcete v oběd, tak doporučuju přes Lužany, Lázně, Bělohrad, Lukavec, Uhořic a Hořice a zpátky na Hradec. Zde to je opačně, dobře sízný i pro kamiony, i pro osobní auta.
1: Mám tady D1, nejdříve 151. kilometr z Polska, státních hranic na Prahu, tak na tom 151. pro defekt odstavený nákladák. Pak tady mám ještě D1, 366. kilometr z Prahy na Polsko. V tom zúžení, tak tam jsou nákladáky a osobáky dva v sobě a neprůjezdné pro právě nákladáky, takže opatrně. A D1 do Třetice, teď mi to bliklo, 260. kilometr z Prahy na Polsko. Probíhá vyšetřování nehody, na místě už je policie a lidé na vozovce, vyšetřovací pokus, takže opatrně, ať do nich nevletíte. Za malý okamžik Venga Boys a velká samolepka Rádia Kiss.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Dnes si užíváme slunečné počasí, na obloze převládá polojasno až skoro jasno a čekají nás nadprůměrné teploty. Ty by měly vyšplhat na 25 až 29 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v 1 minutě.
5: Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování a kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Prezident Donald Trump významně mění tvář hlavního města Washingtonu po tom, co zahájil přestavbu Bílého domu a výrazně se podepsal i na nedalekém parku u Lincolnova památníku, zaměřil svou pozornost na druhý břeh řeky Potomek. Komise pro výtvarné umění už schválila monumentální projekt obřího vítězného oblouku, ale tím jeho snahy zdaleka nekončí. A teď zpátky domů.
6: Celkem 38 staveb, z toho 25 z Plzeňska, je přihlášeno do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Je mezi nimi například objekt Jezírko u Košuteckého jezírka, obláček nad Plzní ve fakultní nemocnici nebo přístavba školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už začíná dopolední KIS.
7: Pozor, v téhleté hodince mám tady informaci o tom, že mýtus o 8 hodinách spánku končí. Mrkneme na to.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Ten pěkně pondělí až pátek, vždycky po 12. hodině tady pro vás budu mít velkou samolepku KISSu. Chystáme tady pro vás takové malé překvapení na prázdniny, takže od 1. července se máte zase na něco nového těšit, jo? Víc nebudu prozrazovat. No a za chviličku se podíváme na to, že vědci odhalili, co skutečně čistí váš mozek od toxínů a nemocí, jo? Nemusíte spát už 8 hodin. Nebojte, nemusíte.

0: Milky. Just the way you are. David Guetta. Remix.
1: To je pohodička.
2: Velká samolepka KISSu.
0: 210-323-323. Já musím ještě pro jistotu říct taková naše tady pravidla této naší soutěže po 12. hodině. My tady většinou vždycky čekáme na řidičku nebo řidiče nějakého velkého vozu, který právě třeba volá z kabiny a chtěl by na svůj velký vůz, tramvaj, trolejbus, tyrák, vlak, no cokoliv, nalepit právě velkou samolepku KISSu. Takže zkusím to tady, zdali je někdo právě teďka za volantem, tady Michal, ahoj.
3: Ahoj, to je Mílo.
0: Ahoj Mílo, ty asi neřídíš, viď?
3: Řídím.
0: Řídíš, hurá. No. Co pak máš pěkného pod sebou?
3: Teď zrovna řídím Iveco Daily odtahovku s lekem.
0: Odtahovku! A kde pak jezdíš, kde odtahuješ?
3: Teď jedu ze Slovenska akorát do kolonie před Brnem.
0: Ajajajaj. Prosím tě, z tvé praxe ty asi jezdíš hodně přes to Brno. Myslíš si, že to někdy bude lepší?
3: Těžko. Já ani mám 5 pruhů by tomu nepomohlo.
0: Já, no přesně tak. Ani 6 vlevo, 6 vpravo. No, tam by vždycky byla před Brnem zácpa. A prosím tě, ty otahuješ osobáky nebo velké auta?
3: Osobáky, dodávky.
0: Mm-hmm. A prosím tě, ty jsi jakoby takzvaně 24/7 na telefonu?
3: Ne. Mám jakoby na zákazníky, kteří mám jako plánovaný odtahy zahraničí většinou.
0: Jo, takle.
3: Nejezdím bouračkám, poruchám, nejezdím jenom dálkový přepravy, celá Evropa, dovozy, no.
0: Jasně.
3: Nebojí poruchy.
0: A máš někdy trošku volna?
3: Jo.
0: Jo?
3: Po prázdninách.
0: Po prázdninách. Když se tolik nebourá, jo? Nebo není tolik otáhu?
3: Když bude do k moři.
0: Aha, jasně. No a kolik stíháš dovolených? Týden, 14 dní?
3: No, většinou jeden týden v srpnu a týden v červenci, no.
0: Dobře.
3: A týden jarní prázdniny.
0: No jasně, ano, děti, to musíme, že jo? Lyže a tak dále. Dobře, chlape, díky za pokec, díky, že jsi zavolal 210-323-323, posíláme velkou samolepku KISSu a ať to jezdí a ať v té koloně to máš co nejkratší, jo?
3: Super, děkuji.
0: Ano, zdravíme i na Brno, ahoj.
3: Čau.
2: Získej svou největší samolepku KISS.

0: ty vrďo, to jsou dneska hity. Znáte takové to rčení z 5-8 hodin denně a ráno se budete cítit svěží? No, tak prý tohle vůbec nepomáhá. Mám tady na to úplně novou studii a ta říká něco jinýho.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem držíme palce!
3: 7-7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz

0: Mě 2 roky, jak tam přijel s tou žlutou hlavou do Outůčka v listopadu. No, myslím, že to bylo 2024. Mike Candice a Evelyn Tonity. Everybody. Teďka 1:05 vzhůru na nejnovější studii ohledně našeho spánku. Určitě znáte tu hlášku, celý život nám to vtloukali pořád do hlavy. Spi aspoň 8 hodin denně a pak budeš mít nádherný život a budeš v pohodě. Jo, jo, tuhle nudle. Jenže vědci teďka tvrdí, že nejde jenom o délku spánku, ale hlavně o jeho kvalitu. Mozek totiž během noci vůbec nevypíná, jak jsme si asi mysleli. Naopak jede údržbu na plné obrátky. Během spánku funguje takzvaný glymfatický systém, který doslova myje mozek a odplavuje toxiny spojené třeba s Alzheimerovou chorobou. Problém je hlavně přerušovaný a nekvalitní spánek, který může být stejně škodlivý jako krátký spánek. Vědci doporučují pravidelný režim, méně stresu, ranní světlo, pohyb, méně kofeinu večer a ideálně chladnou tmavou místnost. Ještě jednu zajímavost přidám. Někteří lidé fungují úplně v pohodě i na 5 až 6 hodinách, pokud spí opravdu kvalitně. Já nevím, kdy jsem měl naposledy kvalitní 8-hodinový spánek. Takže kysáce, až vás někdo příště přistihne po obědě spát, můžete v klidu říct, promiň, právě probíhá čištění mozku, nerušit.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: A teď musím pustit jednu znělku. Tak.
1: Tohle jsou zrádci.
0: Zrádci. Protože mám tady samozřejmě úplně nové informace. Možná už jste to někde postřehli, ale vítězka první řady show Zrádci a finalistka také Asia Express Nicole Šachová se o víkendu fanouškům na sociálních sítích pochlubila svojí novinkou Jezní vdaná paní. Vzala si dlouholetého přítele Martina, se kterým se zná už od školních let. Napsala na svůj Instagram ve svatebních šatech k fotce na Instagramu a přidala hashtagy Nová kapitola, svatba, nevěsta a právě jsme se vzali. Jan Tuna alias Tuňák tam prý nebyl. No tak velká gratulace. Ty brďo. To by mě zajímalo, koho byste z Radia Kiss nominovali do těch 24 k tomu kulatému stolu. Kdybyste nás tam dali s DJem Basslickrem, tak by hned věděli všichni, že my dva nejsme zrádci.
2: Radio Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to turn.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Jedna mimořádná zprávička D3, kilometr 106 ve směru na Benešov mezi exitem 107 Veselý Jih a 104 Veselý. Hromadná nehoda dálnice je uzavřena z důvodu dopravní nehody se zraněním a tam to bude minimálně na 30 minut. 106. kilometr D3 ve směru na Benešov. Pojďme ještě na další komplikace. Mám tady 10, Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou, dodávka s válníkem a k tomu osobák v sobě. 44, Zábřeh, okres Šumperk, pozor, předmět na vozovce a je tam roztrhaná pneumatika na komunikaci. D11, 14. kilometr z Jaroměře na Prahu, poruchané vozidlo a to by mělo být všechno.

0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Radio Kiss počasí.
7: Pro dnešek je jasno až polojasno a teploty se budou držet vysoko. Napříč republikou je 24 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Němci i Češi dnes na závěr sjezdu sudeto německého krajského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba a požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Na místě bylo podle odhadu zpravodaje ČTK asi 500 lidí. Protestujících přišly desítky. Čína dnes vyslala na svoji vesmírnou stanici kosmickou loď s 3 astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu. A teď zpátky domů.
8: Vodňany po roce opět ožily největší městskou slavností. Vodňanské rybářské dny od čtvrtka do soboty nabídly pestrý program pro celou rodinu, a to na několika místech ve městě. Hlavní program slavností se odehrával na náměstí Svobody a ve sportovním areálu Blanice. Byl to už 34. ročník akce. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
7: Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání skupinové fáze mistrovství světa proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři patrně sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka, který dosud odehrál všech 5 utkání na šampionátu. Utkání začne v 16:20. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
9: Chtěl by někdo 2 lístky Norsko-Česko na dnešek 16:20? Tak bohužel žádný nemám, sorry.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: minut po 13. hodině 25. května, pěkně v pondělí na violu Radio Kiss. A trošku takový malý výlet do historie této stanice. Mám takový pocit, že jsme byli opravdu jedno z prvních rádií v této zemi, které vám tady začalo nabízet, ukazovat a dokonce vy jste se mohli také zapojit, co se týče muziky se zapojením AI, umělé inteligence. Dokonce jsme tady měli hit parádu AI, dokonce tam vyhrál jeden song od tatínka jedné naší posluchačky, dokonce máme i v ranním Kissu jednu rubriku, takže teď mám před sebou revoluci, na které vy se podle mě můžete podílet také. A jestli tohle fakt klapne, do roka a do dne, to bude naprostá pecka. Spotify právě sdělilo, že otevře dveře AI remixům. Fanoušci budou moci upravovat hudbu slavných hvězd. Tak za chviličku to probereme, podíváme se na to podrobněji a teď pro vás Mark Korn.
1: Michal Kalžík, Kiss, Radio Kiss.

Goodbye. Logical Song a jejich rampa. Rampampank. 17 minut po 13. vzhůru na Spotify a možná se chystá opravdu velká revoluce v hudbě. Díky nové spolupráci s vydavatelstvím Universal Music budou moct fanoušci pomocí umělé inteligence vytvářet vlastní remixy a cover verze slavných songů přímo v aplikaci. Prémioví uživatelé si budou moci upravit třeba styl skladby, tempo, anebo vytvořit AI verzi známých hitů. A to oficiálně a legálně. Do projektu by se mohly zapojit hvězdy jako Taylor Swift, Ariana Grande, nebo Billie Eilish a spousta dalších. Spotify zároveň zavádí ověřené profily se zelenou fajfkou, aby lidé poznali skutečné umělce od AI generované hudby. Hudební svět ale řeší i otázky autorských práv a toho, kde vlastně končí člověk a začíná už jenom stroj. Já myslím, že to je dobrý, my si budeme moci hrát, já tohle vítám a vítám třeba i tuhletu pecku, kde někdo prostě přes AI udělal Sandru Maria Magdalena úplně v novém kabátě a zní to skvěle. A teď si vemte, že vy nad tím strávíte nějaký čas, někdo 2-3 dny, někdo týden a pak to budete moci vydat a nikdo vám to nesmaže. I'll never be. I'll never be. Budeme si hrát.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

a 13.37. Teďka jedna taková trošku smutnější zpráva, která obletěla před chvilkou celý svět. Já jsem jako malý kluk koukal na televizi a sledoval jsem tohohle pána, protože to byl pro mě vzor. Pak přišly další velké hvězdy. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Alain Prost, který samozřejmě dneska už má opravdu hodně let, utrpěl při loupežném přepadení v úterý ráno ve svém švýcarském domě v Nyonu menší zranění hlavy. Informovali o tom právě dneska švýcarské deníky. Do domu 71-letého Prosta vnikli maskovaní muži a jeden z nich bývalého pilota udeřil. Syn někdejšího francouzského závodníka jim pod výhruškami násilí dalším násilí otevřeli trezor a lupiči s cennostmi uprchli. Navzdory rozsáhlé pátrací akci nebyli pachatelé zatím zadrženi. Prostem, který šampionát Formule ovládal v letech 85, 86, 89 a 93, podle Bliku zážitek otřásl a z Nyonu odcestoval. Ach jo, když vám takhle vlezou do baráku a ještě vás praští do hlavy. Strašný. No mimochodem teďka v neděli, co to byla velká cena Kanady, po čtvrté za sebou první místo ten mladý Ital. A jak to dělá?

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elasťáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

Pavel, tohle se bude taky hrát ještě, až tady nikdo nebudem. 3:45, kysáci, já jsem minulý pátek dostal opravdu hodně SMSek. Michael, prosím tě, jak jsi říkal o těch mileniálové, ano, takhle se tomu říká správně. Prosím tě, kde to najdu, jak to najdu, jak jsi o tom mluvil, prosím tě, kde to najdu. Takže pokud byste chtěli, my jsme tady minulý týden říkali ve zkratce, co to znamená být mileniál. Co to jsou mileniálové? No, takže když půjdete na Instagram nebo na Facebook Radia Kiss, tak tam máte video právě z minulého pátku, my jsme už to střihli, všechno se na to můžete podívat a pokud patříte mezi tyhlety generace Y, tak podle mě na 90% se tam 100% poznáte. Jasně, Michale, na 90% se tam 100% poznáte.

Doufám, že dnešní dopo odpo s pondělním datem pro vás bylo aspoň trošku magické. Já se na vás budu těšit zase zítra v 10 pěkně dopoledne. Teď už Magda a Radek odpolední jump. Užívejte. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: that.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: My vám přejeme krásné odpoledne, pojďme spolu nejdříve na dopravní informace, máme spoustu zpráv a to přímo od vás.
3: Všichni, obchvat, směr, Čáslav, Kolín, úplně zasekaný, kdo můžete, ani tam nejezděte, zdržení, auta se otáčejí, nevím, co se tam děje, je to u odbočky na letiště na Chotu Sice, nedá se tam projet.
4: Děkujeme, další zpráva od vás.
5: Čau Kysáci, čau Michael, hele, prosím vás, cesta od Černáků přes okruh na Kbelskou, velká nehoda, dvě rozstřelené auta, to jedno napředek, to druhý totálně ne, ale hodně zašrtovaný zadek. Štosujete se to tam zatím bez policajtů, tak opatrně, ať to nikdo zbytečně nevíte.
2: Děkujeme moc krát, pokračujeme se zprávami od vás.
6: Zdravím Kysáci, všichni, kdo jedete z Itálie a jedete nahoru na Rakousko, na Vilách, tak od Udine je kolona až po hranice, takže pokud můžete, jeďte mimo dálnici. Hodně štěstí, mějte se a kolečka Marolu, čaute.
4: Děkujeme, další.
7: Zdravím vás všichni, tady Martin z Ostravy, právě projíždím u Hornbachu v Ostravě na mostech a je tady dopravní nehoda, kamion s osobním automobilem. Jsou tam hasiči, záchranka, dávejte prosím pozor.
2: Děkujeme moc krát, a toť vše.

0: klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
3: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
4: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Radio Kiss, počasí.
6: Pro dnešek je jasno až polojasno a teploty se budou držet vysoko. Napříč republikou je 24 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Prezident Petr Pavel je jediným z případných kandidátů na příští hlavu státu, který může dostat víc než polovinu hlasů. Vyplývá to z výsledků průzkumu z přelomu dubna a května, které dnes agentura STEM/Mark zveřejnila na webu. Pavla by podle průzkumu volilo nebo možná volilo 53% lidí v Česku. Následuje premiér Andrej Babiš se 44%. Uganda zaznamenala další dva případy eboly. Potvrdilo to dnes podle agentury Reuters ugandské ministerstvo zdravotnictví. V zemi sousedící s Kongem, které se stalo epicentrem epidemie, se tak počet nakažených zvýšil na 7. Nově nakažení jsou dva ugandští zdravotníci. A teď zpátky domů.
7: Pozemky ve ski areálu v Bedřichově Vizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom před uplynulým víkendem obyvatelé obce v referendu. Toho se zúčastnilo skoro 56% lidí z celkového počtu voličů. Plebiscit je tak platný a jeho výsledek závazný. Z Vizerských hor Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcí. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
8: Krásné pondělní odpoledne je před námi taky s odpoledním jumpem.
9: Startuje nový pracovní týden, co se týče teda ta odpoledního času.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: ještě jednou všem vám přejeme krásné odpoledne. Z odpoledního jumpu máme krátkounce po 14. hodině. No a samozřejmě na značkách Magda Vronková, taky Radek Hrdina.
1: Viole, v kalendáři všechno nejvíc, nejlepší. My vám přejeme krásné po víkendí. Snad to bylo super, protože já jsem si užil víkend, teda pátek, sobota pracovně. Nicméně neděli jsem si užil, bo jsem na vejšlapu. A bylo to naprosto geniální a famózní, takže doufám, že jste užívali. No, za to dneska jsem srazil člověka autem.
0: Cože?
1: No jo.
0: A přežil to?
1: Na pravou míru. Paní srazila mě.
0: Tak to nechápu.
1: Já jsem couval na parkovišti.
0: Ano.
1: Protože jsem potřeboval přejet. Paní šla ubrucit parkoviště a koukala někam prostě z jejího úhlu pohledu doleva.
0: Ano.
1: A já říkám, kam čumí? No takže jsem zastavil. Dokonce se mi troubnu.
0: Aha.
1: To ale bohužel nic. Nevyšlo. No a paní furt koukala doleva.
0: Je.
1: Takže moje auto se nehlo ani o milimetr.
0: Dobře.
1: No a pink a byla na zadním skle.
0: Ale v pořádku je.
1: Ne, jako vás se lekla jenom do báky, jakože do ní ťukla. A ona si strašně mohla říkat, když mě pardon, to se říkám nic, ale mě jste v pohodě, jako.
0: Lidičky.
2: Nevím, jestli se to dá žalovat, třeba mě, já nevím. Jako.
0: Jakože tě nabourala paní.
2: A já byl po myčce, tak aspoň by mytí mi zaplatila.
0: Naboural mě chodec, prosím vás, jo. Dávejte na sebe samozřejmě pozor, hlavně třeba při koukání do telefonu, tohle je hrozně nebezpečný. No a pojďte si s námi užít hezký odpoledne tady v odpoledním jumpu.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne
4: od 2 do 6
3: na Kiss.

0: v jedné vteřině.
1: Ladíte Radio Kiss, my máme teďka před sebou rubriku Poznej Kiss hit v jedné vteřině. Hádat bude takhle na začátku týdne Radek. Kdyby to náhodou neuhodl, přicházíte samozřejmě na řadu vykysáci a můžete nám posílat svoje tipy. Indicie, jo, ne?
2: No samozřejmě, že indicie.
1: Samozřejmě, si to tady ulehčem těma indiciema. Každopádně podíváme se dneska do českých luhů a hájů. A je to taková jako trošku summer pohádkový hit. Jako, jako letní pohádkový hit.
2: Letní pohádkový hit, jo. Dobře, jak je to starý třeba?
1: Ježišmarja, čověče, no pár desítek let už to bude.
2: Desítek?
1: Já myslím, že jo, no.
2: Svítí, svítí Jirka Korn.
1: Pojďme na ukázku.
2: Dobře. Včelka má jaká, jako tu, ježišmarja. A jako, proč je to letní? No, může být zimní.
1: Ale tak včeličky v letě ne, v zimě
2: no,
1: nelítají.
2: V zimě, to je velká milka, oni mají kožičky.
1: Jo, ty...
2: to poznáš, takhle poznáš bohatýho včelaře, že jim on nechá ušít malý zimní kabátky a ty normálně, no, sice nemají co opilovávat, ale kožičky mají.
1: Takže až vidíte včelku v kuliku, tak je to odrad.

Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren.

0: největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

0: BB Rexa nám právě teďka dohrála na rádiu Kiss a to se songem New Religion, což je v překladu nová víra, že jo, když to tak vezmeme. A já mám vlastně teďka otázku na tebe, můj kolego Radku. Jsi věřící nebo nejseš věřící?
1: Věřící, já už jsem to tady zmiňoval, tak já věřící nejsem, ale často spolu mluvíme.
0: Je to tak.
1: No, že jako na ní nadávám, nebo mu řeknu, jako proč tohle udělal, tohle bylo zbytečný, ne?
0: A často vzýváš takže, Pána Boha, no, ne? Taky no, to, no, Pane takže, Bože, takže Ježiši jako, Kriste.
1: Ne, já si myslím, že kdyby třeba někdy byl,
0: ano,
1: a já jsem si tam měl jako zpovídat, tak my máme jako i velký, dobrý sportovní vztah. Jako
0: super.
1: Nahoru dolů.
0: A to znamená, že bys šel třeba jako do nebe, tak bys tam jako v nebi, jo? Věříš jako na nebe?
1: Já občas na něj zanadávám, ale jo, taky občas ho pochválím.
0: OK, mě teďka spíš zajímá, že kdyby se teda nahoru tam za ním do toho nebe měl dostat, co si myslíš, že ti to jako zaručí třeba? Jaký způsob?
1: No ne, tak to ti zaručí právě samozřejmě jako průběh života tvýho, no, na zemi, ne?
0: Nějaký dobrý skutky třeba.
1: Tě, no samozřejmě. No. No.
0: Myslíš si, že
1: tomu
0: by
1: zase
0: to,
1: věřím.
0: Myslíš si, že by se to dalo nějakým způsobem jako třeba si to tady jako koupit?
1: No tak v historii to tady bylo, já nevím, kolikátý to bylo 11. 12. století a církev, to je dohledatelný a historický, prodávala takzvané odpustky.
0: Jo.
1: No.
0: No, my se na takový zajímavý způsob, na který přišel jeden pár z Floridy, za chviličku na Kissu podíváme. Tak vydržte.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Francouzsko.
1: Jestli věříme nebo nevěříme v Boha nebo v nějaký nebe, to už je každýho věc. Nicméně, kdybychom věřili, tak asi do takového pomyslného nebe, ráje, bychom se většina chtěli dostat.
2: Jeden pár z Floridy měl podle nich tedy zaručený způsob, jak vám to zajistit. Prodával totiž takzvané zlaté vstupenky, které vám jednoznačně zaručí místo v nebi. Tahle ten lístek stál $99, což je, my jsme to počítali nějaký 2,5 tisíce, no to nějak...
1: Malinko přes 2000, 2000 story.
2: No a tvrdili samozřejmě lidem, že tyhle ty lupeny jsou z pravého zlata a zaručí jim místo v nebi. Stačilo prý přijít k nebeské bráně, ukázat tiket a jít dovnitř.
1: No ne, tak jako vem si to, jo? Já jsem před sebou takhle, že samozřejmě OK, ano. Tak si to koupíš, věříš tomu.
2: No.
1: Ale pokud ten tiket nemáš furt u sebe. Jo, teď já, prosím vás, je to příklad jenom. Jedu, bouračka, pink, jo, letím jako anděl a teď se šacuju u té brány a říkám, no to jsem vůl, já to nechal doma.
2: Můžu si tam skočit, prosím vás?
1: Nemohli byste mě ještě probrat? Já si skočím jenom pro tiket.
2: Tak ho rádo nebe.
0: Radek a Magda. Jam. Odpolední jam. Na rádiu Kiss.

0: Kysácky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady pro vás, kysáci, dopravní informace, pojďme na to společně a Mike ví o Praze.
2: Pražský okruh mezi Barrandovem a Ořechem nejspíš nehoda, už tady stojím asi 15 minut, jede to, ale hrozně pomalinku.
1: No a Adrian ví také o trablu na Pražském okruhu.
3: Ahoj kysáci, všichni, co jedete po Pražském okruhu směr do Ruzině, tak se samozřejmě zase uzavřený tunel Lochkov, stojím už tady 25 minut a vůbec se to nehýbe.
4: My vám moc krát děkujeme, pojďme na D1, 361. kilometr ve směru Brno, tak tady je dopravní nehoda, komplikace, počítejte se zdržením, už se to tam štosuje a v Českých Budějovicích je to v ulici O. Nedbala, i tady se bouralo.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Ahoj, vy jste normálně kulíci, já jsem jako suchar, já se moc jako nesmíju. Ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: A party může začít.
4: DH-atrakce.cz
3: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
4: DH-atrakce.cz
3: A o děti bude postaráno.
4: DH-atrakce.cz
5: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
6: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z Moje prádlo.cz a výběru správného prádla se věnují přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na Moje prádlo.cz a ráda vám poradím.
7: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Radio Kiss počasí.
8: Pro dnešek je jasno až polojasno a teploty se budou držet vysoko. Napříč republikou je 24 až 30 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Hasiči se v Garden Grove v jižní Kalifornii snaží zabránit výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií. Zahraniční média informují o evakuaci asi 50 tisíc lidí a naprosto prázdných ulicích, které připomínají Černobyl. Někteří obyvatelé také údajně začali pociťovat zdravotní problémy. A teď zpátky domů.
9: Plánovaný most na Pražském okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí, který na severu metropole překlene Vltavu, už zná svou podobu. Centrální komise ministerstva dopravy vybírala z 5 návrhů. Plánovaná délka Suchdolského mostu je 606 metrů. Bude mít 6 pruhů, 3 v každém směru plus odstavní. Z metropole Prokys Lucie Sinková.
2: Sport.
8: Národní tým nastoupí do předposledního duelu v základní skupině světového šampionátu proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Mimo zápasovou sestavu zůstane bek Tomáš Cibulka. Zisk alespoň 2 bodů by českým hokejistům zajistil nejhůře 2. místo ve skupině. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
10: Blance, moc krát děkujeme, vám přejeme moc hezké odpoledne, startuje 2. hodina.
11: Je tady s náma taky Coolio, Gangster Paradise na Kissu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a pojďme si na rovinu říct, že dodržovat pitný režim je opravdu potřeba. Kor teďka v těch parných vedrech a
1: který jako, začali teprve.
0: Přesně tak. Čerstvá voda, samozřejmě nezávadná voda, tak to je asi to, co je teďka samozřejmě příhodný v takovýchhle časech. No a my právě tenhle ten týden, celý týden budeme na Radio Kiss soutěžit o takový prostředek, který vám k té čistý a úplně křišťálově dobrý vodě trošku pomůže.
1: Co si budeme nalhávat? Já myslím, že kdybychom si udělali rozbor, nechci vás děsit, vůbec ne, jo, to by bylo i u mě stejný doma. A vzali tu koutkovou vodu a udělali si opravdu podrobný rozbor, asi bychom se divili, co všechno to tak nějak jako spolikáme nebo používáme třeba na vaření. A právě tady je teďkon pro vás připravený hned 10x, no vlastně už 9x, filtr, který si tak nějak pěkně namontujete doma.
0: Jo.
1: A on vám vyčistí jako tu vodičku opravdu par excellence. A hned 9x už, protože jeden jsme rozdali ráno.
0: Je to tak.
1: Soutěž probíhá totiž u ranní trojky a odpoledního jumpu celý tento týden. No a pokud vychytáte signál výherní,
0: tak... Tak zavoláte obratem do studia na číslo 210-323-323. My vám tady položíme jednu takovou trošku jako soutěžní otázečku. Jo. A pokud odpovíte správně, kysáci, tak je tenhle ten filtr váš.
1: No a bude to samozřejmě ABC, takže možnost je toho, ale jako když se na to připravíte, nebudete od věci. Teď už ale to důležité, vychytat výherní signál a pak volat.
2: Jump! Jump! Odpolední Jump! Kiss! Kiss!

Studio KISS rozdáváme kuchyňské filtry s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Vyhrajte si jeden právě teď. Na lince 210 323 323.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: Právě to tak, kysáci, jak jste slyšeli správně. Pokud vám nechutná kohoutková voda, tak Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AVUF, o který budeme tento týden dvakrát denně soutěžit, a to vlastně od dneška, od rána až do pátku do 29. května.
2: Jde o nejnovější ultrafiltrační systém, vyvinutý s ohledem na vysokou kvalitu filtrování pitné vody. U vás doma prostě to je normálka, takže opravdu si můžete tu vyčistit tu vodu opravdu jako na maximum, co to jde, protože tohle je nejnovější ultrafiltrační systém právě od webu aquatopshop.cz.
1: No a před malou chvílí jste zaznamenali náš výherní signál a já už mám v tuto chvíli někoho na telefonu, tak kdo pak je tam? Ahoj!
3: Ahoj, tady Martina.
1: Ahoj, tady Radio Kiss.
2: Ahoj, Martino, odkud telefonuješ? Z jakého koutu České republiky?
3: České Budějovice.
2: České Budějovice. No tak před chviličkou jsme tam hlásili nehodu, jako lékař, že jsi to nebyla ty. A naopak, můžeš si vyhrát tenhle ten filtr pro tebe i pro svoji rodinu. Nejdřív ale ti zadám otázku. Tak. ABC. A potom chceme slyšet správnou odpověď. Je to ready?
1: Ano. Tak jdeme na to.
3: Ano.
2: Martino, jak se nazývá zařízení, které slouží k filtraci mikroplastů? Za A mikrofiltrace, za B extrafiltrace, za C ultrafiltrace.
3: Tak je to za C.
2: Za C ultrafiltrace.
1: Jako fakt ultra?
2: Takhle jsi to vystřelila, ty jsi nějaká najetá v tom čištění, nebo co?
3: No jasný.
1: Takže stojíš si za svým?
3: Ano.
2: Je to tak, Martino! Ode dneška, tak jako řečeno obrazně, budete mít tu vodičku úplně par excellence, jo? Takže můžeš se těšit společně se svojí rodinou na tohleto zařízení, který je momentálně nejnovější na trhu, nejnovější ultrafiltrační systém, vyvinutý s ohledem na vysokou kvalitu filtrování pitné vody.
1: Ty nám vydrž na telefonu, no a nezapomeňte, kysáci, soutěžíme opět zítra ráno anebo v odpoledním jumpu. Taky z aquatopshop.cz.
2: No, no, tohle vám závidím. No, tohle je hodně dobrý.
1: Tak jo, tak zase zítra.
4: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz.
7: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Jasně, že tady na Radio Kiss musíme být aktuální, co se mistrovství světa v hokeji týče, protože dneska nás to bude obzvláště zajímat. A zajímat nás to bude už přesně v 16 hodin a taky 20 minut, protože Česká republika si to rozdá s Norskem. Kdyby vás jako ale naši tuzemští moc nezajímali, tak se můžete v 16.20 podívat taky na USA a Maďarsko. Stejně taky bude zápas.
2: Kdybyste byli slušně rozjetí a chtěli zůstat u hokeje, Německo, Velká Británie 20.20, stejný čas Slovinsko, Itálie 20.20. No a ten náš zápas je důležitý v uvozovkách, bez uvozovek, jak chcete, pro nás v tom, že pokud vyhráme nad Nory, budeme brát si body, tak zůstaneme ve Friburgu, ano. Což je důležitý, to stěhování je prostě komplikovanější, už jste si přivykli na něco a taky bychom se měli vyhnout, pokud jsem to dobře vnímal, Švýcarsku a Finsku ve čtvrtfinále, což by bylo ta lepší varianta.
1: To by bylo příjemné. Takže 16.20, pojďte fandit.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Na Rádiu Kiss tady v odpoledním jumpu se teďka na chviličku zaměříme na randění. Tvé oblíbené.
1: Miluji randění, opravdu.
0: Randíš často,
1: je to vlastně na třetím místě. Jako první je syn, práce samozřejmě a pak je randění.
0: Randění. No. Velmi časté, říkáš, no. Tady.
1: Já nedělám vlastně, kromě práce a když mám syna, tak nedělám nic jiného, já jenom randím.
0: On randí, Radek, jak vám to řeknu doslova, zleva doprava, víš?
1: Ano. Já kdybych za každé randění, přátelé, dostal korunu, tak na konci roku mám dvě.
0: Dobře, ne, když jsi takový ale expert vlastně, když to tady
1: no,
0: říkáš.
1: Rozhodně.
0: Věděl bys, co je takovej shrekking?
1: Shrekking? No, vím úplně jako naprosto přesně, co je shrekking.
0: Tak mi to babiš.
1: To je tak prostě, když každý si to přebere, když holka pozve kluka, když kluk pozve holku,
0: ano.
1: Který je mega hnusný a má úplně hnusný uši.
0: Nejseš daleko od pravdy. Shrekking totiž je vlastně takový nový trend prý v randění, jsem slyšela. A to znamená, že si vlastně jako vybereš pro tebe méně atraktivního člověka,
1: ano.
0: Ať už ženu nebo muže.
1: Ano.
0: A to z jediného důvodu, protože máš potom jakoby pocit, že ten člověk ti bude věrnější, že s tebou jako zůstane.
1: Neuteče ti.
0: To znamená méně atraktivního, než ty si myslíš,
1: viděláš,
0: že
1: jsi. Viděláš nějaký korun, když půjdete po ulici? Na ty chuděro, tady máš 2 kila.
0: Ježišmarja, to mě tě fakt líto. Ne, prosím vás. Takže je to prejte nějaký jako nový trend, člověče, nevím, jestli bych se do toho pustila, kdybych ještě
1: je neměla. Teda pravda to, že samozřejmě teď to beru jako z úhlu mýho, já mám kamarádku, která je v Ostravě, mimo, není to jediná, ale
0: ano.
1: Vím, že měla tenhle ten kdysi dávno problém, protože ona je velmi krásná, je hrozně fajn, ale průšvih je v tom, že prostě ty chlapi se jí báli.
0: Aha.
1: Báli a ona měla fakt problém se seznámit a přitom chtěla normálního chlapa, ale fakt jí to několik chlapů řeklo, že se jí bojí, jak je krásná, no. Sebevědomá a daří se jí na různých půdách. No.
0: A pak si má člověk jako vybírat,
1: ale
0: že
1: dneska už má rodinu, potkala fajn kluka, takže všechno dobrý.
0: Takže prosím vás, kdyby vás zajímal shrekking, jo, tak Radek je volnej.
1: Nemám problém. Odpolední jump od 2.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravní informace. Jedna mimořádná zpráva z dálnice D3, je to na 106. kilometru, tak tam byl nějaký trouble, byla tam nehoda, už je to odstraněno, mělo by to být úplně průjezdné. Jinak jedna nehoda je na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, tam se bouralo na 55. kilometru a nehoda taky na D0 ve směru na D7, 18. kilometr.
2: Ode mě dvě čerstvé dopravní nehody, jedna je v Čáslavi konkrétně. Tak nějak při vjezdu do Čáslavy je to hlavní tah 38, tady se bouralo a tak nějak se to tam kumuluje a potom v Teplicích je to ulice Pražská.
1: Tak šťastnou cestu s rádiem KIS.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
0: KISS počasí.
10: Zítra nás čeká další horký den. Napříč republikou bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 32 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
10: Kriminalisté se zabývají případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala i za alkohol a tabákové výrobky. 59letou ženu policie vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. V případě prokázání viny před soudem jí za to hrozí trest odnětí svobody v délce od 6 měsíců do 4 let. Centrum Haagu díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už popáté zaplnila nafukovací umělecká díla. Návštěvníci si mohou prohlédnout abstraktní instalace i 7-metrový hrnec s pokličkou. Podle agentury AP je letos v parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží v tomto nizozemském městě 24 nafukovacích děl. Výstava trvá do 21. června. A teď zpátky domů.
11: Za branami Strakonické nemocnice se něco chystá. Je to květobudka, ve které si už od tohoto čtvrtka budete moct vybrat z nabídky vázaných kytiček a milých drobných dárků. Malá prodejna pro radost bude fungovat jako samoobslužný krámek, kde si můžete nakoupit nonstop bez ohledu na den a čas. Ze Strakonic pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
10: Do Slávie má nakročeno 19-letý ukrajinský fotbalový brankář Nazar Domčak z týmu Karpaty Lvov. Na sociální síti X to uvedl italský novinář a specialista na fotbalové přestupy Fabrizio Romano. Podle něj Pražané zaplatí 5 milionů eur, v přepočtu asi 121 milionů korun. Pro KISS Blanka Holoubková.
12: Blanko, moc děkujeme. Bellini a Samba de Janeiro právě na KISSu.
13: Taky my dva, Majda a Radek, vám přejeme moc hezké odpoledne, viď Majdo?
12: Zabivo!
5: Od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Kdo by neznal román od Agáty Christie Orient Express, nebo respektive Vražda v Orient Expressu, bylo to i mnohokrát filmováno v různých dekádách. No a Orient Express byl vždycky v minulosti synonymem vlastně o luxusu, peněz, že máš a tak dále. A na tuto tradici naváže vlak v rámci nové linky, která ještě letos připojí a propojí hlavně Řím a Istanbul. Což je krásná cesta.
1: No to teda.
0: A během 5denní cesty si pasažeři užijí vytříbenou gastronomii, výhledy na malebné evropské scenérie i značné pohodlí. Mm-hmm. Mohl jsem nakouknout na pár fotografií a musím říct, že to vypadá nádherně. No, ale to, že je to synonymem luxusu a peněz, ano, bude platit i zde.
1: Je mi to jasný, takže kolik vyplázneme?
0: Letenky, plavenky, vlakenky, jak chcete.
1: Vlakenky. Jo?
0: Startují pro jednoho.
1: Aha.
0: Startují.
1: Ano.
0: Ano, startují.
1: Dobře.
0: Na 20 000 euro.
1: No.
0: 486 tisíc korun na startu, níž se nedostanete.
1: Jo, to je nějaká ekonomie, ještě v Orient Expressu.
0: My ale samozřejmě jsme s Magdou zapátrali. Ano, bude tady vlak i na stojáka, takzvaný dobičák. A kde by to mělo být 20 tisíc korun? Je to teda ale bez jídla 5 dní, i bez vody.
1: Dobře, tak jo, půl míče, jo, teda za jízdenku, výborně.
0: 486 papíru za 5 dní.
1: Vlakem.
0: Jako zážitek to bude.
1: To jo.
0: Ale za půl mega.
1: Hele, když se vám třeba zítra zadaří a vyhrajete třeba necelý 3 miliardy, tak si myslím, že to jsou jako drobný.
0: Jo, jenom kdyby si říkal, kdo si to koupí, prosím vás, x cest už je dávno vyprodaných.
1: To je mi jasný. Třeba jste jedni z nich.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Filmové hudební protiklady.
1: Jak slyšíte správně, v naší upoutávce čekají nás filmové nebo taky hudební protiklady. Já se tě rovnou zeptám, jaký protiklad se mi dneska nachystal žánr?
2: No, ono, kdybychom zabřehli jakoby podle názvu, tak jak je to u nás v České republice pojmenováno, tak by to byly jak Čechy, tak Dánsko.
1: Pro boha.
2: Pro boha se to nemenuje, ale dobrý pokus, to se mi líbí, že takhle
1: vystřelila. Škoda.
2: No, jedno je severská seriálová detektivní záležitost, která je xkrát oceňovaná a milovaná lidmi, co mají rádi severskou tematiku.
1: Ha.
2: A pak je to komediální věc tady v České republice.
1: Jo, takže Vikingové to nejsou.
2: Ne, nejsou.
1: Škoda. Dobře, no. Já mám pro tebe teda taky seriál Veliký fenomén, no a když budeš jako trošičku přemýšlet, tak nějak dneska už to tady luftem proběhlo.
2: U tady toho seriálu mýho, no, v té české verzi, vyvstala jedna postava českého herce, který od té doby je v laufu a vlastně dva.
1: Dobře.
2: Do konce.
1: Nebudeme to zdržovat, pojď rovnou na věc.
2: Já hádám nebo ty?
1: Ne, dávej mi, já mám ukázku, takže
2: dobře.
1: Ty mě.
2: V tom případě, prosím tě, jsou dva břehy, ano?
1: No.
2: A teď potřebuju tu věc. Takže já říkám přívoz. Mačkni to.
1: Přístav? Ne. Přívoz, obráceně.
2: Ne, obráceně. Je tam přívoz.
1: Odvoz.
2: Odvoz. Když tam není to, je tam přívoz. Když tam je to, nepotřebuje...
1: Molo?
2: Dobře, tomu se dobádáme.
1: Ne, dochází čas.
2: To most?
1: Most?
2: No když tam nepotřebuješ přívoz, tak je tam most, ne?
1: Most?
2: No most.
1: No tak most, český
2: no,
1: most. Ježišmarja. Dobře, no, tak jo. Ach, bože, tak my si to tady dáme ještě jednou, samozřejmě. Teďka čekají samozřejmě tebe, hudební nebo filmové protiklady, jak jsem slíbila. Tak nás čeká samozřejmě seriál. A jak jsem říkala, v luftu tady už dneska to proběhlo, takže jenom mi to otoč. Klidný čert.
2: Anděl, bouřilý anděl.
1: Dneska...
2: Divoký anděl.
1: No.
2: Divoký anděl, Natália Oreiro.
1: Je to tak, Natálka.
2: Jinak příští rok na 90-kových explosionech v Holešovicích.
1: Aha.
2: Jinak musím říct, že jsem se koukal, jak Natálie teďko vypadá.
1: Ano.
2: Furt stejně.
1: Furt stejně.
2: Jako, že tam je asi, nevím kolik, 30 let nebo 25, tak vypadá fantasticky. A příští rok bude v Praze.
1: Tak jo, hotovo.
0: Filmové hudební protiklady. Didi na na na.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Nový pracovní týden, nová příležitost, jak si vydělat nějakou tu korunu navíc, ale vydělat to je silný slovo, prostě stačí zavolat v 7 ráno, být třetí volající a ty koruny už přijdou téměř sami.
2: Je to tak, jenom si počkáte na to, co tady na hrací kostce padne, kdo bude mít tu šťastnou ruku a bude házet takzvaně vlastně za vás. No, můžete dopadnout třeba jako Ladislav dneska.
3: Vrhám kostku do věže. Na hrací kostce, Láďo, je dvojka, dobrý, takže vyhráváš 2000!
4: To je paráda.
2: To nadšení je vždycky fajn, když tam potom s náma samozřejmě sdílíte. A kdo by nadšenej nebyl, že jo, takhle v 7 ráno hnedka dvojčička.
1: Dvojčička.
2: No, dobrý,
1: paráda. Tak samozřejmě ještě 4x tento pracovní týden, zítra v 7, třetí volající, hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Přátelé, nebo spíše hlavně tedy ženy, můžeme oslavovat, opravdu můžeme oslavovat, protože představte si, já tam sice teďka nemám nachystaný čínský podkres, ale je to teda v Číně. V Číně totiž představili plnohodnotného pomocníka do domácnosti. Uvaří, vypere i uklidí. No to je pecka.
1: Aha.
0: Aha, aha.
1: Ono už se tomu neříká manželství.
0: My se tomu neříkáme,
1: to máme my vlastně. Sorry, no, je, promiň.
0: Ano,
1: promiň.
0: Je to tak, no. Takže co na to říkáš? Ty si sám pereš, vaříš i uklízíš vlastně, ne? Asi.
1: Mm, je to tak, no.
0: Je to tak. A uvítal bys takovýho pomocníka, který by nebyl žena?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Aha.
1: Jako mě do jistý míry ty věci baví i dělat.
0: Jo, dobře, no. Teď jako samozřejmě nevím, jak to potom bude fungovat v těch stazích, že jo, kdy někteří třeba se na tom jako zakládají. A potažmo některé ženy to naopak mají moc rády, že jo, taky to uklízení. Já třeba znám jednu, která vlastně jako neustále v jednom kuse furt jako uklízí, až jí prostě několikrát už bylo řečeno, ty prosím tě, sedni si už na chvilku.
1: Jo?
0: Mhm.
1: A tak jsou mají takový jakoby různý, ty, uchylky. Ne, to se nějak říká, jako no? Maminka mýho kamaráda, tak ta furt uklízí a
0: ano.
1: Ta třeba pětkrát za den udělá příbory.
0: Člověče,
1: jako,
0: tak
1: to vyndá přeleští a tohle stává. Ono se tomu nějak říká, jo, ale já, to už je samozřejmě jiná věc.
0: Tady ta osoba, o které já mluvím, tak ta zase jakoby neustále v kuchyni a furt jakoby, prostě utírá tu plochu v jednu kuse. Furt jako v jednu kuse, tam jako jenom projdeš a ona jde se a cvak, víš, tak to postříká a to. Jinak, kdybyste náhodou chtěli vědět, o kom je řeč, tak můžete poslat nějakou uklízecí zprávu Wendy Vronka.
1: A ta furt takhle uklízí?
0: A takhle uklízí, ano.
1: A na tom ostrově to vůbec nevypadalo.
0: No, ale doma to tak má.
2: Odpolední Jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bude nám končit první třetina a je to 2-1 pro Norsko, 2-0 jsme prohrávali, teď snížili naše. Tak, teď už doprava,
2: dávejte si pozor na jednu dopravní nehodu, je to v Českých Budějovicích, měla by to být ulice Trocnovská mezi křižovatkami Tršovo náměstí a Žižkovo náměstí, bouralo se ale bohužel také v Lysé nad Labem, tam by to mělo být v ulici Sojovická.
1: Ode mě Brno, konkrétně Královo pole a je to Purkyňova ulice, máte tady dopravní nehodu.
2: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: A party může začít.
2: www.atrakce.cz
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: www.atrakce.cz
1: A o děti bude postaráno.
2: www.atrakce.cz
3: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.
4: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
5: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk.
4: Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
0: Rádio Kiss počasí.
6: Zítra nás čeká další horký den. Napříč republikou bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 32 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Tragické události došlo dnes před střední školou obchodu služeb a řemesel v Táboře. Dopoledne tam před maturitní zkouškou skolaboval a zemřel 20-letý student. Přivolaní záchranáři ho nedokázali oživit. Pro CNN Prima News informaci potvrdil ředitel školy Radek Cícha. Spekulace o možném vlivu drog či jiných látek nekomentoval. Příčinu úmrtí má odhalit až další vyšetřování. Řecké vinařství upadá. Současná situace vinařů v Řecku je podle prezidenta Ústředního družstevního svazu vinařských produktů Christose Markua obzvlášť obtížná. Odpovědí na slepou uličku, v níž se tamní vinařství ocitlo, podle něj není ústup, ale komplexní modernizace. Propojením řeckého vína s vinařskou turistikou a iniciativami zaměřenými na venek může vzniknout cirkulární ekonomika. A teď zpátky domů.
7: Plánovaný most na pražském okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí, který na severu metropole překlene Vltavu, už zná svou podobu. Centrální komise ministerstva dopravy vybírala z 5 návrhů. Plánovaná délka Suchdolského mostu je 606 metrů. Bude mít 6 pruhů, 3 v každém směru plus odstavný. Z metropole Prokys Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Pavel Šustr zůstává trenérem fotbalistů Dukly Praha i po sestupu do druhé ligy. Potvrdil to majitel klubu Matěj Turek, který uplynulou sezónu označil za jednoznačný neúspěch. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
8: A ještě takhle na večer spolu jednu hodinku Magda Radek.
9: Přesně tak, dáme si Kygo a nebo taky Duckface, jdeme na to, kysáci.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, je 17. hodina, 8. minutka, samozřejmě odpolední jump je tady s váma. Pojďme si ale taky dneska připomenout, jaké to máme významné, nebo máme významný den.
1: Já bych začal, že Viola je v kalendáři.
0: Určitě.
1: Violky, všechno nejvíce a krásné jméno.
0: Můžete to dneska trošičku oslavit i nějakým dobrým vínem, protože dneska je Mezinárodní den vína. To je úplně dělaný jak pro mě.
1: To jo, ale na pondělí.
0: Tak jako nemusíš vyžahnout celou lahev, že jo, jako, ale tak třeba k večeři dvě. Nějaký dobrý vínko. Dvě lahve, ok. Tak Radek to má dneska jasný, ale je tady ještě jeden vlastně důležitý den, nebo vlastně co se dneska může oslavit, a to je?
1: Mezinárodní den ručníků.
0: A to je docela příhodný, protože Radio Kiss má taky svůj ručník.
1: A nový design oproti třeba tomu loňskýmu, je krásný, je boží, je vychytaný. Koukněte na www.kiss.cz a takový ručník klidně si můžete pořídit. A pozor, je tam speciální akce.
0: Je tam speciální
1: akce. Pro dnešní den?
0: Tak mrkněte na to.
1: Když objednáte dva ručníky, přátelé, třetí si můžete zaplatit taky. Takže to je dneska akce na www.kiss.cz.
0: Jděte na to. Jump. Odpolední Jump

0: Víte, že?
1: A je dnešní rubrika Víte, že bude teda něco fajnšmekrovskýho pro všechny ty, kteří máte rádi Harryho Pottera.
2: Tak krásně jsi to řekla, opravdu.
1: Harryho. Myslím si, že i samotná Rowlingová by to ocenila.
2: No minimálně.
1: Nicméně, poprvé v životě totiž fanoušci mohou skutečně zažít magii. První oficiálně uvedený hotel s tématikou Lego Harry Potter se oficiálně otevře v Legolandu v Bavorsku. Je to naplánovaný na letošek a samozřejmě bude to ty motivy budou samozřejmě na ty různý koleje, to znamená Zmiozel, Havraspár, jak je to tam dál?
2: Hadraplán.
1: Něco takového.
2: Tím tam poletíte. Ale jako, není tak dobrý, že to je Bavorsko, přátelé, to je hned tady kousek.
1: Jo, přesně
2: to
1: tak.
2: To je prostě pár kiláčků, to se zase dá jako hlavně s těma dětma.
1: Hlavně to bude s Legem.
2: A to nemusí být jako jenom s dětma, protože já znám hromadu dospělých, který děti nemají a milují Harryho Pottera.
1: Člověče, víš, že Legoland má jedno takové pravidlo, že když jsi sám chlap, tak tě tam nepustí.
2: Já?
1: No, jakože samotný
2: chlap. Jak bych chtěl to, jo.
1: Jako
2: samotný chlap. Jakože bych musel s frajerkou, jo.
1: Musel s frajerkou nebo s dětma.
2: Stávkujem.
1: Prej, oni takhle chtějí zamezit jako únosu dětí tam, nebo
2: co? Je, tomu, jako, tomu rozumím, no. Tohle to naprosto chápu.
1: Takže
2: a jako otec malého kluka jsem samozřejmě velmi rád za takovéhle pravidla.
1: Takže prosím vás, až tam pojedete, tak vemte nějaký dítě s sebou.
2: Proč se vás vlastní, cizí neberte.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Rádio Kiss aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Jak to vypadá momentálně aktuálně, hlavně tedy pro nás, pro Českou republiku, co se mistrovství světa v hokeji týče? No, tak nám to prozrať, Radku.
2: Pokud dobře koukám a vidím to tady live, tak je to 2-1, ale pro Norsko a zbývá nějakých něco málo přes 5 minut. Teď budeme hrát přesilovku, takže uvidíme, zatím se hraje, máme výhodu, uvidíme?
1: OK.
2: Ne. Využili jsme výhody, ale bude přesilovka teď 2 minuty pro Českou republiku.
1: No tak si držme palce, ty dva první góly byly teda docela fofor, co si budeme povídat.
2: A byly krásný od Norska, stejně jako od nás, byly to 3 šibenice, 2 od Norska, 1 od nás a musím říct, že to byly krásný góly. Nechytatelný pro golmany, nebo špatně chytatelný, ale zatím je to 2-1 pro Norsko, ještě 1/3, ale hlavně 5 minut a teď přesilovka. Držme palce.
1: Držme palce, když tak jenom USA, Maďarsko, 4-1 pro USA.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: A je to tady, přátelé, 17. hodina 41 minutka tady na Radio Kiss. Odpolední jump se nachýlil ke svému konci, to znamená, že já, Magda Vronková, Radek Hrdina, to se nám hezky spojilo, viď? Já, Magda Vronková, Radek Hrdina, se s váma loučíme.
1: My odcházíme na hokej.
0: Je to tak.
1: Jdeme se podívat tady u nás do Riegerových sadů, kde už čeká Míša, Patrik a tak dále. A jdeme se podívat na tu aspoň jednu třetinu.
0: Tak to snad zase trošku otočíme.
1: No, doufejme, pojď. My vám přejeme moc hezký večer, ať je takový nebo makový, buďte s rádiem Kiss. Jsou tady samozřejmě pro ty z vás, co nemůžete koukat na hokej, Juboxy a Vojta Sklenář.
0: Tak si to užijte a zítra, čau.
1: Ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jump na Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Než se vrhneme na zprávy na Kysu, tak se vrhneme na zprávy z dopravy, tahle od Adély.
2: D1 směrem na Brno od Ostravy, tak přesjezdem na 196 na křížení D1 D2. Ohromná kolona, vůbec to nejede. Asi za půl hodiny jsme se posunuli asi o 400 metrů.
1: Díky moc za info, ona je bouračka na 189. kilometru ve směru na Prahu a ta kolona je už od nějakého 213. kilometru. Tak s tím počítejte. Zdržíte se taky na D2 před příjezdem do Brna a to od nějakého kilometru 7. Na Pražském okruhu je zdržení ve směru na letiště. De facto od Modletic až na 7. kilometr, potom další zdržení mezi 9. až 12. a pak dál ještě mezi 13. a 19. kilometrem. No a menší zdržení je i ve směru na D1 mezi 22. a 19. kilometrem. No a co se týká dalších komplikací, tak pozor třeba v Teplicích, nádražní náměstí, tam je bouračka a bouralo se i v Praze a to v Poděbradské.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess, mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
4: Rádio Kiss, počasí.
5: Zítra nás čeká další horký den. Napříč republikou bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 32 stupňů Celsia.
4: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 27 haléřů, na 44 korun 84 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 41 korun 72 haléřů, což je o 36 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Stačí 5 minut denně. Podle nové studie může zdraví výrazně prospět i pouhých 5 minut pohybu denně. Odborníci tvrdí, že i malé změny v každodenním režimu mohou snížit riziko předčasného úmrtí. Studie analyzovala data více než 150 tisíc dospělých lidí z Velké Británie, USA a Skandinávie. A teď zpátky domů.
6: Petřínská rozhledna se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne ve 9:45 večer a potrvá celou noc. Akce chce upozornit na problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: V úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Linda Frůvirtová a Vít Kopřiva. A to už byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Vojta Sklenář.
7: A letí ode mě pozdravy vám všem, kteří ladíte, 6. hodina večerní je tady, tak jdeme rozjet pondělní večerní jukebox a začínáme s Gigi.
8: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
9: Be happy.

0: Odstartovali jsme Jukebox, jsme na jeho začátku a cíl až ve 22.00, takže necelé 4 hodiny pecek podle vás. No a taky budu sledovat samozřejmě hokej, protože už se hraje třetí třetina mezi Českem a Norskem. Norové zatím stále vedou 2-1. No a kdo hokej nesleduje aktuálně, tak to je Verča, protože tu mám na drátě. Veru, ahoj.
1: Ahoj.
0: A prozrať, nesleduješ hokej zrovna teď? A nebo jako tak
1: nesleduju.
0: celkově?
1: No teď ho nesleduju.
0: No, to je mi jasný, to je mi jasný.
1: Jsem tam, jako že bych vyloženě jako čekala, kdy teda budem hrát, to úplně ne. Jako když to někde na to narazím, tak se dívám, ale že bych čekala, tak to zase ne.
0: Že bys čekala, to ne. Ani kdybychom hráli o zlato, tak bys nečekala, jo, třeba.
1: Tak to záleží, v kolik by se hrálo o to zlato.
0: Jasně. No, tak nebudem předbíhat. Teď si dáme jukeboxovou muziku, kterou ty si chtěla, song byla Čau, tak kam to bude?
1: Pro všechny řidiče, kterým přeju hodně nervů a pevný nervy a hodně trpělivosti do dopravy. Právě jsem na té D2 zasekané, takže výborný.
0: No tak pevné nervy i tobě samozřejmě. A s muzikou doufám, že to uteče, Veru. Snad jo.
1: Tak no, s váma vždycky.
0: Děkujem. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, čau.

0: Taková tenisová píseň Féteru Rádia Kiss, Martin Solveig a Hello. No a dneska samozřejmě taky na programu hokej. Česko, Norsko a Norové už vedou teda 3-1. Ale ještě zbývá nějakých zhruba 9 minut necelých z té třetí třetiny. Tak ještě věříme v tomu, že aspoň vyrovnáme a pak prodloužení. No budu vám dávat info, ale hlavně je tady jukebox, to znamená vy a muzika, kterou byste rádi. Tohle je Rádia.
1: Prosím, že zahrál bys tam něco od Jimmyho Trumpeta pro včerejšího oslavence Romču Anděla a taky pro moje kamarádky dopravní policistky z Kutné Hory Lucku a Gabču a taky pro moje rodiče Gitu a Ríšu do Plaňan a všechny kamarády, který poslouchají, hlavně pro všechny řidiče, jezděte opatrně, je to nějaký, jestli jsou všichni přehřátí nebo nevím, prostě všude samý bouračky na jižní spojce a svýjezdu na Michle a podobně, takže opatrně, čau Ráďa.
0: Tak Ráďo, tady je Timmy Trumpeta takzvaný pro... Ne, pro trumpetu ne, pro Romana. Ježíš Maria, já dostanu.

0: Posloucháte Kiss, teď večer pro vás máme jukebox, kde je důležitý náš telefon 210 32333 a tenhle telefon je taky důležitý samozřejmě hlavně ráno, pokud chcete vyhrát peníze.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem držíme palce!
3: 7-7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-atelier.cz.

0: vaše hudební přání při pondělním večeru. No a pondělek taky byl ve znamení zápasu na mistrovství světa v hokeji mezi Českem a Norskem. Tenhle zápas už je fuč a myslím si, že naši hokejisti budou chtít na něj hodně, fakt ale hodně rychle zapomenout, protože prohráli s Norskem 1-4. Poslední zápas v základní skupině zítra večer a to bude velký Česko-Kanada. Tak jak jsem říkal, hodit to za hlavu a zítra vzhůru na Kanadu. My teď vzhůru na další jukebox a konkrétně s Evou na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj, já bych chtěla nechat zahrát mojí dceři Vendule, která dneska odmaturovala, je úžasná a skvělá a nechala bych jí zahrát Formula Song a je to taky samozřejmě pro všechny kysáky, který poslouchají a pro celou moji rodinu.
0: A že ti spadnul obrovský balvan, viď?
1: Tak největší.
0: Že jo. Ale jí asi větší, ne?
1: No, to je jasný. To,
0: a máš jí doma ještě, jo? Neslaví někde, jo?
1: Já myslím, že už slaví, ale bude vědět, že se hraje.
0: Bude vědět, no tak to je dobře. Mm-hmm. Tak já jí moc zdravím a i ode mě letí velká gratulace a ať to pořádně oslaví.
1: Víc. Díky moc.
0: Ahoj.
1: Díky, ahoj. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: minut zbývá do 7 hodiny večerní, takže za námi bude první hodina Juboxu, ale ještě 3 hodiny songů podle vás nás dneska čekají a pod mnou už Michael Jackson.
1: Ahoj, já poprosím zahrát písničku od Michaela Jacksona pro moji dceru Kačku, která má dneska 14. narozeniny. Kačko, všecko nejlepší, hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, radosti. Máma.
0: Kačko, i od nás, od celého KISu všechno nej a užij si svůj narozeninový den a

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnici, jak to vypadá před 7. večer, pořád komplikace na D1. Máte-li namířeno z Vyškova směr na Prahu, zdržení mezi 216. až 204. kilometrem a potom je dál zdržení mezi 201. až 190. kilometrem. Kde je taky zdržení D2 ve směru na Brno, o to od nějakého 3. kilometru. Zdržíte se, máte-li namířeno z Klášterce nad Ohří ve směru na Ostrov, a to mezi 25. až 21. kilometrem, a taky na Pražském okruhu ve směru na letiště od nějakého 82. do 7. kilometru, pak je zdržení ještě mezi 14. až 19. Všem za volant přejeme šťastnou

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Jsme na startu další jukeboxové hodiny na Rádiu Kiss. Teď je 19.00, s vámi Vojta Sklenář a s vámi teď na chvilku já a Kva.
5: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Další Jukeboxová hodina byla odstartována, teď je na telefonu Martin, hezký večer přeju.
3: Ahoj, ahoj.
2: A šťastnou cestu ti taky přeju, že někam jedeš, viď?
3: Lítám po loukách akorát.
2: Jo, lítáš po loukách s traktorem. A co konkrétně, prosím tebe, ty děláš, Martin?
3: Ale já konkrétně nahrnuji senáže, takže travní senáže.
2: Tak ať ti to odsejpá a ať ty hektary přibejvají, že jo?
3: Díky.
2: Je to takhle správně, ne?
3: Je to tak správně.
2: Tak jo. Miraj teď bude, to jsi vybral. Původně si chtěl Mikolase, ale ten nám dohrál, takže ti takzvaně vypálil rybník. Tak taky si zůstal u M, což je hezký. Tak komu Miraj poletí teď?
3: Hele, všem je zdiákům, co ještě musí pracovat a to taky jsou.
2: Děkuju, tak máš to tu a měj se, ahoj.
3: Taky, ahoj.

nebudeš, nebudeš. Krasové, zarveš, zločinci.

0: je Radio Kiss, které posloucháte. Díky moc za to, hezký večer a tohle je Vašek.
1: Nech nám tam prosím tě zahrát pro všechny, co poslouchají. Děkuji ti moc a bude to DJ Tiesto a Radio Four Springs. Díky. Čau.
0: Stejně jako Vašek, i vy můžete využít aplikaci KISSu, kterou máte v mobilu a takhle jednoduše mi namluvit váš vzkaz. No a nebo můžete zkusit své štěstí a dovolat se k nám do studia 210 323 323. Známe to telefonní číslo, tak pokud se dovoláte, taky něco zahraju v pondělním večerním juboxu. Teď už Tiesto.

0: Pondělní večer trávíte s Kissem a taky s Juboxem a tím, že nám začal nový týden, tak taky začala i nová soutěž pro vás.
1: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
2: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Další, kdo dnes večer vybírá v Juboxu, tak to je Kuba, protože se dovolal do našeho studia. Tak tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kubo, a typu, dobře, že tě zdravím někam za volant.
1: Ano.
0: Jo. A máš už namířeno domů, nebo ještě cesta bude nějaká delší?
1: Mám už namířeno domů.
0: No tak si užij cestu. Teď i s muzikou chtěl si Matafix Big City Life. Chceš to ještě někomu věnovat, anebo jenom teda vyloženě tobě na hezkou jízdu?
1: Jenom, abych to jenom sobě na hezkou jízdu.
0: Tak věnuj, teď jo, to je úplně v pohodě. Tak se měj hezky a tady to máš. Čau.
1: Děkuju, měj se, čau.

0: Posloucháte Kids a taky Jukebox, my vám hrajeme muziku na přání, pomalu už se budeme blížit k první polovině toho dnešního večerního Jukeboxu, protože 2 hodiny budou za námi, ale ještě 2 hodiny nás čekat budou. Co nás čeká teď za muziku?
1: Ahoj, tady Michal, zahraj prosím tě Despacito pro moji ženu Jeničku, která měla včera svátek. Děkuji.
0: Tak zahrajeme, no a dodatečně všechno nej a mám zahrát taky pro pracovní tým pečovatelky ve Vrbně Mnichov, a to konkrétně od Evy. Od Ivy, tak, jsem se spletl.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: non-stop.
6: Jdeme vstříc z další jukeboxové hodině na Radio Kiss. Teď je 8 večer, s vámi Vojta Sklenář a Vanilla Ice. Teď na úvod 20. hodiny.
7: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Radio Kiss vám dělá společnost takhle v pondělí večer a společnost nám děláte i vy, kteří se ozýváte do Jukeboxu. Teď se ozvala Lucie. Já tě zdravím a vítej v našem éteru.
1: Ahoj.
0: Tak Lucie, co pak si vybrala?
1: Verona, na mě nečekej pro mýho přítele, který zrovna chystá večeří a zaslouží si to.
0: A ať se mu povede, že jo? Co vytváří dobrého?
1: No, dá se říct takovou domácí tlačenku.
0: Domácí tlačenku, no to budou hody. Tak nechte si chutnat takhle dopředu a Verona teď pro něj a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Ty taky, ahoj a děkuju.

0: Od začátku až do úplného konce to byla Taylor Swift na Rádiu Kiss. Přeju vám všem krásný večer, při pondělku nový pracovní týden nám odstartoval, no a nechybí jukebox, to je jasná věc, ten chybět prostě nesmí. No a v jukeboxu nechybíte ani vy, například posíláte hlasovky přes apku.
1: Zdravím všechny do studia, poprosil bych zahrát Magic in the Air pro všechny řidiče a tím se tím volantem trochu uteče. Děkuji, mějte se.
0: Takhle je to jednoduchý vybrat si muziku na Kissu a můžete si vybírat i přes náš telefon 210 323 323. To je to správné číslo.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.

Ashes the Fish a Scooter na Radio Kiss. Myslím si, že HB Baxter teď určitě fandí Němcům v zápase s Velkou Británií. Ten odstartoval před chvilkou, stejně jako utkání další Slovinsko-Itálie. No a my jsme dneska taky sledovali náš hokejový nároďák, který hrál s Norskem. A já se musím přiznat, já jsem si před tímhletím zápasem říkal, to nebude jednoduchý. No a nakonec na má slova došlo. Česko-Norsko totiž dneska 1-4. My už máme jistý postup a myslím si, že tenhle zápas neudělal, ale fakt jako, že vůbec neudělal radost našim sousedům ze Slovenska, protože Slovákům hrozí, že nepostoupí dál. No, uvidíme zítra, protože Slováci si to rozdají se Švédy a tam bude záležet právě hodně. Tam vlastně, kdo vyhraje, tak postoupí. Mám pocit, že

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: 210-323-233, velice jednoduché telefonní číslo, že ano, dovolat se zas tak úplně jednoduché není, ale vždycky se to někomu podaří. Tak pojďme teď na telefon Rádia Kiss.
2: Zdravíčko, já bych se chtěl zeptat, mohl bych si u vás nechat zahrát na přání, prosím?
1: A já bych se chtěl zeptat, jak se jmenuješ?
2: Jmenuji se Alex.
1: Alexi, a co bys chtěl pustit?
2: Tak třeba Danza Kuduro?
1: Tak jo, Danza Kuduro dáme. Kam ho dáme, Alexi?
2: Na dálnici.
1: Na dálnici, na kterou? Na kterou? Na tu nejznámější nebo na tu...
2: Přesně tak, na
1: D1. Na tu nejznámější. A ještě ti zbývá kolik tak jako do cíle dneska?
2: No, ještě hodně. Ještě jsme se nedostali ani do cíle. Jedem pro kamiony a pak jedeme na Rozvadov, takže noc bude dlouhá.
1: Noc bude dlouhá, tak teď doufám, že to aspoň uteče se songem Danza Kuduro. Měj se moc hezky a zase někdy. Ahoj.
2: Díky.

0: Captain Jack a píseň Captain Jack, tak ta už je za námi. Co ale za námi není, to je Jukebox. Maximálně bude za pár minut, za námi jeho další hodina, ale ještě jedna 60-minutovka songu na vaše přání dneska při pondělku nás čekat bude. Co nás bude čekat teď za píseň?
1: Čau Vojto, ahoj kysáci, já bych sem chtěl poslat zkaz a písničku dneska do Stutenhofu, je to kousíček za hranicem od Mikulova. Vyrážíme tam v pátek za kamošem, za Matesem, za Džů, za Mikim a společně razíme v sobotu za váma na Nights Party do Mikulova amfiteátr, takže už se strašně těšíme. A jestli nás navnadíš nějakou Veronou nebo 666, tak budeme moc rádi a děkujeme moc. Těšíme se, čau.
0: No Jardo, navnadím, to je jasný a vlastně ty máš i dva v jednom, protože Verona hrála v téhle hodině. Tak teď dáme tu druhou, co jsi vybral. Takže 3 6 a 3 6 právě v Mikulově budou a myslím si, že i song, který teď jsem pustil, Bomba, by tam mohli jakože dát. Co? Tak my ho dáváme teď na kysu, kam ještě budem?
2: Čau Vojto, zahraj tam nějakou super písničku pro všechny Sturovic a taky hlavně pro všechny strojvedoucí v Přerově a Volomouci. Díky, čau David.
0: Tak jo, 3 6 právě teď na kysu.

0: Nové tipy.
1: Prima na své streamovací platformě Prima Plus od 22. května uvádí nový kriminální seriál Inspekce. Vojta Dyk a Kristýna Ryška nás v osmidílné série vezmou na generální inspekci bezpečnostních sborů, kde nám představí nový svět zločinu a trestu, kriminality a spravedlnosti. Tato série vznikla ve spolupráci s Gipsem a její ambicí je přiblížit českému publiku svět, který je veřejnosti převážně skryt. Tak si užijte novinku s názvem Inspekce. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: Devátá hodina večerní je tady, s vámi na Kisu stále Vojta Sklenář a stále taky Jukebox, vy vybíráte a já hraju.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Vy ovlivňujete, jaká muzika zazní opět teď ve vysílání Rádia Kiss. Jukebox pokračuje a pokračuje s někým na telefonu. Tak kdo tam?
2: Tady Roman.
1: Čau, Romane. Tě. Ahoj.
2: Dovolal jsem se poštrpí k tobě a zase nevím jméno tý písničky.
1: Po čtvrtý ses ke mně dovolal, jo?
2: Jo,
1: jako, jako za jak dlouhou dobu, nebo...
2: Hala, asi tak za 2 roky.
1: Jo, takhle si to počítáš, jo?
2: No, tak odvoká je to, ale jo.
1: A nevíš, co chceš, jo? Nebo...
2: No vím, co chci, ale to vždycky musím vysvětlovat. Prosím tě, Shania Twain.
1: Ano.
2: A je to ten klip, co jde po té poušti.
1: Jo, to si pamatuju. Takhle
2: ti to vždycky řeknu.
1: Jo, vím. A víš, co je zajímavé, já to vždycky zapomenu.
2: Ale,
1: Romane, jako sice to zapomenu, ale neboj, já to najdu.
2: Sedím tady venku pod pergolou s manželkou a říkám, já jsem dneska dovolal. A taky, že jo, ale děkuju, že jsem se dovolal. A pozdravuji všechny, co se těm písnička bude líbit a nebudu to rozvádět jako jiný, co jmenují 20 men, jo. Jsem rád, že jsem se dovolal, rád s tebou mluvím a děkuju, že mi zahraješ.
1: Zahraju That Don't Impress Me Much, takhle se to jmenuje. Je to hrozně dlouhý název, ale já ti slibuju, Romane, že až se dovoláš příště a řekneš mi, že to je po pláži, tak už budu vědět. Jo, hned,
2: jo,
1: takhle, nebudu
2: hledat.
1: Tak jo, měj se krásně a užívej večer.
2: Ty taky,
1: Pergole,
2: ty taky.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Jukebox, stále přeju hezký večer, teď je 21 hodin, k tomu 20 minut a co dáme jako další muziku, řekne Honza.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Kiss a zdravím hlavně všechny kolegy a kolegyně z pošty z Olomouce, zdravím z Mnichova a proto bych rád něco německého, já nevím, Blimchen, Modo, cokoliv německého. Ahoj.
0: Cokoliv německýho. No tak já jsem si nejdřív říkal, přiznám se, že dám něco úplně jiného, ale pak jsem si říkal, tak vyberu z těch dvou, co si chtěl, tak dáme Blimchen právě teď. A taky mám zahrát pro manželku Janu a všechny do Kozmic pro super večer u grilu a pivka, to je vzkaz od Tomáše. A myslím si, že spousta z vás taky dáváte takhle grilovačku i v pondělí večer, že jo? Proč ne? Teď je krásně. Tak Blimchen teď.

0: chtěli vrazit gratis, tak ráno laďte ranní trojku, protože až do pátku rozdává vstupenky. No a pokud by se vám to nepodařilo je vyhrát, tak i v den akce si je můžete koupit v amfiteátru. Takže už tuto sobotu v Mikulově.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, Jukebox v plném proudu a teď jdeme na telefon, kde je Bára, kterou zdravím a přeju ti hezký večer.
1: Já taky zdravím, chtěl bych pozdravit všechny kysáky, popřát všem fajnový večer. A tě, aktuálně jsem tady s nejlepším kamarádem Honzíkem, jsme ve své tisích na chatě, máme romantický večer a přeju vlastně všem to samý. No a ty, co koukali na hokej, tak nic z toho nedělejme, no, Norové prostě, je tentokrát lepší. Takže tak, děkuju.
0: A důležitý je, že postup máme, jo, to je myslím si, že nejdůležitější v týhle stifáli.
1: To určitě, ale no, potřebujeme povídat.
0: No jasný, jo. Ano.
1: Nedalo se na to koukat.
0: Neměli jsme prohrát, to jo, to si nebudem povídat, to je jasný, ale jak říkám, aspoň si můžeme říkat, aspoň, že máme ten postup. Tak Báro, ty jsi říkala, že máte romantický večer a vybrala si i romantiárnu na to, protože bude Eros Ramazzotti a tak já si tak říkám, jestli si dáte i ploužáček teď, co? Takhle.
1: Dáme,
0: jo?
1: Určitě jo.
0: No tak jo, tak to pouštím nejen ploužáček, to už nechávám na vás. Posílám to, zdravím vás oba a zas někdy, ahoj.
1: Ahoj, díky, ahoj.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Vzhledem k tomu, že už se nám pomalu blíží 22. hodina večerní, tak dnešnímu večernímu jukeboxu musíme dát takzvaně vale a dáme si poslední muziku podle někoho z vás a ten poslední, kdo dneska vybere, tak to je Mára.
2: Čau Vojto, bylo by možný zahrát nějakou pěknou vypalovačku od Depešáku, bude to pro tebe do studia a pro všichni, co poslouchají, díky Mára.
1: Máro, já taky díky a vlastně nejenom Mára vybral a vyberu i já, že jo, Mára mi řekl nějaký Depešáky. A jaký dáme? Tak to je na mě teď. Kam šáhnu, takzvaně. A já si myslím, že když pustím Personal Jesus, tak to takzvaně nemá kam uhnout. Poslední jukeboxový song dnešního večera, ale večer na Kissu nekončí. Po 10. hodině večerní už pro vás chystáme to nejlepší z dneška, tak i nadále laďte Kiss.

0: tak ho i sleduj
1: na Instagramu, YouTube a Facebooku.
2: Duran Duran, poproková legenda, se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
3: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
4: Největší hlášky, nejlepší vstupy, to nejlepší na Rádiu Kiss. Be happy. Ding dong dong ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong d

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: První večerní jukebox nového týdne nám sice skončil, ale pokud byste chtěli nějakou muziku na přání, budete mít šanci v nočním jukeboxu, a to za necelé 2 hodiny. To vám bude přání plnit Lukáš Bláha. Do té doby si dáme to nejlepší z dneška a začneme ránem, kde nemohla chybět kachna. Taky byla rubrika Hej Šašo, no a protože je pondělí, tak jste se ráno dozvěděli, jak dopadlo hlasování v lepší než originál.
2: Je tady pořád lepší než originál, začíná přesně v 7:30. Já jdu teď, kamarádi, spočítat hlasy, protože jste hlasovali přes víkend. Hrajeme zjistit, jak to dopadne. Vlani, co ty, tvůj tip, co si myslíš?
3: Mně se o tom normálně zdálo.
4: Nekece.
3: Celou noc se mi o tom zdálo. A dopadlo to docela dobře.
4: A to bylo kolik procent, Vlani, když teda se ti o tom zdálo? Jaký číslo si tam viděla?
3: Já se teď bojím, že to jako pak bude míň, jo. Ale můj sen říkal 92.
2: Tolik, jo.
4: To je dobrý.
2: To byla sranda, Terka na mě kouká jak na vraha teď. Takže, holky, už to dávám dohromady, protože ano. Hlasování je ukončeno.
5: Mm-hmm. Roman to počítá na kalkulačce.
2: Teda.
6: Dobrý číslo. Tak takový to počítadlo z první třídy, víš, ty kuličky, jak tam jsou.
2: To všechno je jasně daný na procenta, spočítaný, převedený. A jakže se jmenovala písnička, kterou jste zpívali?
5: Je statisticky dokázáno.
2: Mm-hmm. Je statisticky dokázáno, že tahle píseň získala Blani, Terko, Luci.
3: Ano.
2: 95%! Pěkný, jako moc pěkný.
5: Moc děkujeme.
4: Za to můžou určitě taky ty pastilky Gallery Voice, který jste říkali, že jste zblajzli asi celý balení před tím zpíváním na váš silný
5: dokonce
4: hlas.
5: Dokonce 2 balíčky.
6: Zpívali jaký jarabáč.
2: Takže to je nápověda pro nás, protože ještě chystáme jedno větší překvapení. Gallery Voice fakt po tunách budeme brát.
4: To je pravda.
2: Aby jsme měli pěkně silný hlas, protože to musíme přespívat ještě.
4: To
2: jako.
4: Nebude jednoduché.
2: Musí přijít nějaký rekordman a vy mezi rekordmany, holky, jste, protože tohle je jeden z nejlepších výsledků téhle rubriky 95.
5: No. Moc všem děkujeme.
2: To jo.
3: Vidíte, ani ve snu by mě to nenapadlo.
2: No, jestli chceš, ještě teď můžeš to dospat a nechat si o tom zdát, hezky, Blani.
6: Ještě tam naskučí.
2: Hele, jdeme na to. Jdem si tu písničku vítěznou pustit. A ještě jednou vám děkujem. Blani, tobě do postele. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
2: A my si to tady užijem. A jdeme

0: Kisu, Blanka Holoubková a teď zpátky domů.
1: Holkám se to povedlo. Holky z Právařky zpívaly v pořadu Lepší než originál. Bylo to poprvé, doufejme, že ne. Naposledy uvidíme, jestli tato rubrika bude dál pokračovat. Další překvápko vás čeká v pátek, protože to bude jeden z moderátorů Kisu, který nikdy v tomto pořadu nespíval. Jo, takže si můžete sami projít jména, kdo to může nebo nemůže být.
2: Ty, já bych řekl možná, že vlastně všichni už byli v pořadu Lepší než originál z našeho týmu, jo. Ale jenom tenhle jediný ještě ne.
3: Jo, jo, a nemůžeme říct jméno, je to totiž jedno. Vojta.
1: Uvidíme. Jinak, holky, za ten váš výkon jsem vám chtěl něco malého dát. My jsme totiž včera, když jsme jeli z toho krásného výletu, jeli přes Vraněny. A tam je to všechno červené.
3: Dostaneme jahody.
1: Jahody. Už jenom, když tam přijíždíte, ty pole, jak vidíte, jak to tam svítí červeně, ty jahudky, jo. A jako, co si budeme povídat, třeba jahody se šlehačkou a tak dále.
4: Jo, přesně tak.
1: Takových dobrot, takových lidí tam bylo, ale zároveň to mají tak hezky zpracovaný, že tam se o vás okamžitě postarají a odjíždíte s takovýma jahodama domů. Ty už baštíte cestou. Takže jsem vzal velkou červenou krabici.
4: Blani, řekneme ti pak, jak chutnali.
5: Blanka se má ještě postavit.
1: Tady máte s pravýma jahodama pana kota.
4: Je, to je krásný, děkujeme.
3: Blani, dělej co? Přijeď, nebo Terka to smí.
1: Podívej, jahodový je to, takže si dopřijte za ty vaše výkony i pro Míšu, Patrika.
2: A teď jsi měl narozeniny ty, to bys mi měli dát spíš mi tobě.
1: No. Ne, to se takhle dává, jako ne, že jo. Nebo vy to nechcete?
4: Chceme.
1: Ne. Kysáci, jedete kolem? Měl bych tu pro vás něco, oni to nechtějí.
3: Ale rozdělíme se všema.
1: Dáme si ke kafi. Takže gratulujem, holky, a děkujem.
4: Děkujeme.
1: Ahoj.
4: Ahoj.
6: Ranní Kiss.
0: Ranní Kiss.
6: Každý všední den od 6 do 10.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Radio Kiss uvádí.
2: Ano, hlavní postavou rubriky Hej Šašo, Míša Dinhová.
3: Já?
2: Jo.
3: Proč?
2: To pochopíš. Pepa tě zdraví. Pepa ani netušil, že se to takhle hezky propojí s tebou, protože Pepa teď momentálně spí. Jeho má ponoční, takže mě prosil, aby jsme to určitě kysákům pustili, to, co našel, českýho, ale aby jsme mu nevolali, že vstává po 10. hodině. To se nedivíme. Takže Pepo, já ti to potom tohle pošlu e-mailem, aby si věděl, že jsme se tu pobavili. Skladba Agents of Time. Mě to nic neříká a když vám to pustím, myslím si, že vám to taky nic nepomůže, ale je tam něco česky.

0: To mě to baví, to je dupačka, čeče, bych si dal celý. Ale slyším tam bubuná želva.
1: Nevím já něco proč. Žena.
0: Já želva.
1: Jestli to má mít něco společného se mnou, tak to bych tam typla to slovo žena.
2: No protože jsem viděl storíčko, kde si lítala v plavkách teď o víkendu, tak on tam opravdu zpívá bubuná ženo, bubuná ženo, bubuná ženo. Jo, to tam je skvělý. Já vám to dám celý.

0: Bobu naháženo.
1: Dobrý, co?
2: Výborný.
0: To je hodně dobrý.
1: Děkujeme. Pepo, chrupkej dál, posíláme ti to e-mailem a díky, že jsi s námi.
3: Raní Kiss.
4: Raní Kiss.
3: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Takže v Albánii jsme byli, dovolenou s Blue Stylem jsme rozdali našim posluchačům a teď do Anglie. V Anglii.
2: Ano.
1: A dneska?
2: Dneska.
1: V pondělí.
2: V pondělí ve 12 hodin.
1: Teda.
3: No to budou rozbitý po celý týden. Teda.
1: Zlámaný kosti a všechno. Ježiš. My na to koukáme na YouTube snad každý měsíc.
2: Abyste pochopili, kysáci, dneska totiž ve 12 hodin startuje jakýsi závod na kopci Copper Hill v anglickém Brockwortu, což je takový ten známý běh, kdy z kopce hodí sýr kulatý a všichni ty blázni z toho velkého kopce za ním běží a snaží se ho chytit.
3: Šli byste do toho někdy?
1: Kdybych byl i gumový panák, jdu do toho a já je nechápu, ale zároveň jim rozumím. To musí být neuvěřitelný.
2: A oni získají nějaký titul a pak se tím můžou pyšnit celý rok, že jsou vlastně první. Jo. Ale ty zlomeniny z toho a ty to polámaný kosti, všechno, to musí bolet.
3: Já si myslím, že ty lidi se kutálejí víc než ten sýr ve finále.
1: Tak jestli bude nějaký přenos, to doporučujem.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Ve vysílání Rádia Kiss odhalujeme ranní kachnu, nepravdu, která tady dneska zazněla, a chtěl by si to zkusit náš posluchač Jarda.
3: Ahoj Jardo.
4: Ahoj.
3: Ty jsi v našem vysílání slyšel něco podezřelého?
4: Já se přiznám, že jako poslouchám dneska v podstatě od rána, od začátku, a nic zajímavého nebo nic jako podezřelého jsem neslyšel.
2: Jako to první, co si řekl, Jardo, to teda promiň, ale říct do éteru, že jsi neslyšel nic zajímavého za ty 3 hodiny.
3: Jestli jsi chtěl vypustit kachnu, tak se ti to povedlo.
2: Dneska to o ničem nebylo.
4: Jediný, co by se za mě dalo označit za kachnu, tak bylo to, že holky měly jenom 95%, já bych řekl, že měly tak 99%.
2: To je hezký. Tak to jo, ale pobavil si nás. Ale poslouchám to celý ráno, nic zajímavého tam nebylo. Ale to je super. Jardo, je nám to líto, ale ranní kachna zazněla. Jo. Tak jo, tak to zkus zítra. Díky, zatím.
3: Ahoj.
2: Ale byl vtipnej, jo.
5: Dneska to bylo o ničem.
3: To nebylo zajímavý.
2: Radio Kiss, je další lovec kachen na telefonu. Tak co, slyší nás někdo?
6: No, ahoj.
2: Čau, jak se jmenuješ?
6: Pavel.
2: Pavle, co je ranní kachna?
6: Jenom tak napadá, jestli to náhodou nebylo to s tou rukou, když si dám ten palec tomu maličku, že budou děti vyšší jak já.
2: Ano, ano, zkoušel si to teda, když jsi zatěl pěst, kam až ti sahá palec?
6: Já ne, manželka.
2: A kam jí sahal palec?
6: No na maliček, ne.
2: Budete mít menší děti, čemete. Ale já když to udělám, tak mě sahá palec tak k prostředníčku, co ty?
5: Ukazováček, prostředníček. Tak jak dáš ten palec, že jo, záleží.
6: No, tak nějak.
2: Tak já, ale k maličku má pěkná blbost, kamaráde. Ty jsi to uhodnul, to je kachna. Já jsem si říkal, kolik lidí to zkoušelo, že když zatnou pěst, tak ten palec jim sahá až k maličku, což jsme říkali, Míšo, je předpoklad toho, že vaši potomci budou vysoký, vyšší. Jo, což jsme si vymysleli.
5: A když máte dlouhý nechty, tak budou i zdraví.
2: Jinak zcela reálně největší vliv na výšku má logicky genetika, potom je to výživa, je to spánek, je to dokonce sport, hlavně zdraví a období puberty. Nevím, co má člověk dělat v pubertě, aby byl potom vyšší, ale něco jo.
3: Nevím, ale asi jsem to nedělala.
2: Tobě gratulujeme a jdem k tobě poslat dárek a pozdravuji všechny kolem sebe. Zatím ahoj a díky.
3: Ahoj.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I po 23. hodině nám pokračuje rekapitulace toho nejlepšího z dnešního pondělka s datem 25. května. Minulá hodina patřila naší ranní trojce a tak tahle bude patřit odpolední dvojce Radkovi a Magdě a dopolední jednotce Michalu Kavalčíkovi. Bude jeho dnešní moudro, ale ze všeho nejdřív se pojďme ohlédnout, co s vámi Michal dneska dopoledne řešil.
2: Co 100% musí být na dovolené na vašem pokoji a pokud to tam není, okamžitě voláte obsluhu hotelu, prostě musí to tam být, jinak okamžitě jedete někam jinam, anebo chcete změnit pokoj.
3: Kávovar.
4: Minime jídlička, který pak skončí v zavazadlovém batohu.
5: Určitě telka, klimatizace a chladnička.
6: Já když přijedu na hotel a chybí tam proseko v ledničce, tak se otáčím a jedu rovnou dom.
7: Jak někam jedu v létě, objednám si pokoj s klimoškou a pak tam není nebo nefunguje, tak to řvu jak papír.
8: Toaletní papír, to přece nechceš, aby ti došlo. To tam prostě musí být.
2: Balíček Rádia Kiss poletí Petře.
9: U nás na dovolené nesmí chybět dvě věci. První je Wi-Fi, kterou preferuje moje dcera. Druhá pro babičku klimatizace. Pokud tyhle dvě věci nejsou na pokoji, tak na dovolenou nemusíme vůbec jezdit, protože dovolená jde do háje.
2: Kdysi jsme neměli ani Wi-Fi, ani klimošku a jezdili jsme do té jugošky. A jak jsme byli šťastní.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Moudro dne. Dneska potěším 100% všechny ty, kteří chodíte venčit svoje miláčky.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Všichni chodí na procházku s pejskem. Já mám ale jenom želvu. Tak jsem šel taky. Už 3 dny jsem nebyl doma a stále jdeme po schodech.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Jestli věříme nebo nevěříme v Boha nebo v nějaký nebe, to už je každýho věc. Nicméně, kdybychom věřili, tak asi do takového pomyslného nebe, ráj, bychom se většina chtěli dostat.
2: Jeden pár z Floridy měl podle nich tedy zaručený způsob, jak vám to zajistit. Prodával totiž takzvané zlaté vstupenky, které vám jednoznačně zaručí místo v nebi. Tahle ten lístek stál $99, což je, my jsme to počítali nějaký 2,5 tisíce, no to nějak...
1: Že malinko přes 2000, 2000 story, jmenu.
2: No a tvrdili samozřejmě lidem, že tyhle ty lupeny jsou z pravého zlata a zaručí jim místo v nebi. Stačilo prý přijít k nebeské bráně, ukázat tiket a jít dovnitř.
1: No ne, tak jako vem si to, jo. Já jsem před sebou takhle, že samozřejmě OK, ano. Tak si to koupíš, věříš tomu.
2: No.
1: Ale pokud ten tiket nemáš furt u sebe. Jo, teď já, prosím vás, je to příklad jenom. Jedu, bouračka, pink, jo, letím jako anděl a teď se šacuju u té brány a říkám, no to jsem vůl, já to nechal doma.
2: Můžu si tam skočit, prosím vás?
1: Nemohli byste mě ještě probrat? Já si skočím jenom pro tiket.
2: Tak ho rádo neber.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední jump.
1: Na Rádiu Kiss tady v odpoledním jumpu se teďka na chviličku zaměříme na randění. Tvé oblíbené.
2: Miluji randění, opravdu.
1: Randíš často,
2: je to vlastně na třetím místě. Jako první je syn, práce samozřejmě a pak je randění.
1: Randění. No. Velmi časté, říkáš, vej, tady.
2: Já nedělám vlastně, kromě práce a když mám syna, tak nedělám nic jiného, já jenom randím.
1: On randí, Radek, jak vám to řeknu doslova, zleva doprava, vej.
2: Ano. Já kdybych za každé randění, přátelé, dostal korunu, tak na konci roku mám dvě.
1: Dobře, ne, když jsi takový ale expert vlastně, když to tady říkáš.
2: Rozhodně.
1: Věděl bys, co je takovej shrekking?
2: Shrekking? To vím úplně jako naprosto přesně, co je shrekking.
1: Tak mi to babiš.
2: To je tak prostě, když každý si to přebere, když holka pozve kluka, když kluk pozve holku,
1: ano,
2: který je mega hnusný a má úplně hnusný uši.
1: Nejseš daleko od pravdy. Shrekking totiž je vlastně takový nový trend prý v randění, jsem slyšela. A to znamená, že si vlastně jako vybereš pro tebe méně atraktivního člověka,
2: ano,
1: ať už ženu nebo muže.
2: Ano.
1: A to z jedinýho důvodu, protože máš potom jakoby pocit, že ten člověk ti bude věrnější, že s tebou jako zůstane.
2: Neuteče ti.
1: Neuteče ti, to znamená méně atraktivního, než ty si myslíš,
2: vyděláš,
1: že
2: jsi. Vyděláš nějaký korun, když půjdete po ulici? Na ty chuděro, tady máš 2 kila.
1: Ježišmarja, to mě tě fakt líto. Ne, prosím vás. Takže je to prejte nějaký jako nový trend, člověče, nevím, jestli bych se do toho pustila, kdybych ještě.
2: Je neměla. Teda pravda to, že samozřejmě teď to beru jako z úhlu mýho, já mám kamarádku, která je v Ostravě, mimo, není to jediná, ale
1: ano,
2: vím, že měla tenhle ten kdysi dávno problém, protože ona je velmi krásná, je hrozně fajn, ale průšvih je v tom, že prostě ty chlapi se jí báli.
1: Aha.
2: Báli a ona měla fakt problém se seznámit a přitom chtěla normálního chlapa, ale fakt jí to několik chlapů řeklo, že se jí bojí, jak je krásná, no, sebevědomá a daří se jí na různých půdách. No.
1: A pak si má člověk jako vybírat.
2: Ale
1: že,
2: dneska
1: no,
2: už má rodinu, potkala fajn kluka, takže všechno dobrý.
1: Takže prosím vás, kdyby vás zajímal shrekking, jo, tak Radek je volnej.
2: Nemám problém.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Odbyla půlnoc, čili dál je to na Kyse s muzikou na vás. Objednávejte a Lukáš vám přeje krásné už úterý.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: to pěkně odpočítáno, zahájili jsme úterní noční juboxy s datem 26. května. Já vím, obvykle vás v úterý zdraví Lenka Chlupáčová, ale ta si teď hezky pěkně dovolenkuje, budíš jí to přáno, moc jí zdravím, tuším někam do Egypta, tak snad jí to utíká co nejpomaleji. A i vám, pokud jste někde už třeba na dovolené, no jestli jste v práci, tak pochopitelně, ať tam vám to utíká co nejpomaleji. S vámi je Lukáš Bláha a zase dva způsoby, jak si vylepšit tuhle noc, která je před námi. Buď tak, že zavoláte na číslo 210 323 323, anebo objednáváte muziku skrze mobilní aplikaci, tak jako to už udělal Tom.
1: Ahoj Luky, mohl bys prosím zahrát od Charlie Low Noise and Metal Theo song Wonderful Days? Bylo by to všem pro dobrou náladu. Díky, Tom z Rumburku.
0: No Tome, taky díky za tenhle ten výběr, jelikož vzhledem k tomu, že venku je v podstatě co do počasí léto, tak tenhle letní song mi opravdu zvedne náladu a věřím, že i vám. Ať máte přesně takovéhle Wonderful Days, tedy báječné dny.
2: Radio Kiss. Kiss. I found the love, but it didn't last. Wonderful days belong to the best. I don't know where I stand, what I'm to do.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na tom se nic nemění ani při tomto úterku. Ještě než se pustíme na další vaše přání, mám tady čerstvou dopravní informaci o nehodě na dálnici D1, 324. kilometr ve směru Ostrava mezi exitem 321 a exitem 330 došlo ke střetu dopravního auta, ale ta nehoda už je v tuto chvíli odstraněna, tak čili můžete si krásně fičet zase podle vašich představ. No a my hrajeme podle vašeho gusta hlavně. Já touto cestou zdravím Petra, který nám nějak neže vypadl z linky 210 323 323, ale volali ho zpátky do práce. Tak to musel položit, nedá se nic dělat, ale co chtěl zahrát, tak to je jasná věc. Něco od skútrů. No a já jsem si tak zapřemýšlel, a napadlo mě v roce 2010 na mistrovství světa v hokeji v Německu, kde jsme hodně uspěli, úplně nejvíc, protože jsme se stali šampiony. Byla hymna právě píseň od Malé motorky Stuck on Replay, kdysi dávno Lionel Richie. Tak věřím, že vás teďka potěší, hezkou noc. Radio Kiss.

0: Minutu před půl jednou ladíte Kiss a na chvilku si odskočíme do Švýcarska.
1: Rádio Kiss aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
0: No nevím, jestli trenér Radim Rulík už zabral, myslím, že se mu asi neusínalo a neusíná hezky, protože naši hokejisté včera úplně neprožili šťastné utkání, dostali, dá se říct, skoro až debakl. Překvapivý od Norska 1-4. No, dnes je nový den a tak doufejme, že proti Javorovým Listům to všechno bude lepší. Startuje se ve 20 hodin a 20 minut. Je tam trochu problém v tom, že už to nemáme ve vlastních rukou, abychom ve skupině obsadili první dvě místa, což by znamenalo, že se nebudeme muset na čtvrtfinále stěhovat. A taky papírově a tabulkově lehčí soupeři. No, zkrátka, čeští hráči se nějak připravovali na Nory, ale asi na ty někde v přírodě, pod jezevčí skálou. No, pojďme taky ještě, když už aktuality, tak na to, co se odehrálo pak později. Itálie v přímém souboji o záchranu ve skupině B.

0: Na KISu si to frčíme úterními nočními juboxy. No a právě teď na lince 210 323 323 už je připraven Radek. Ahoj Radku.
1: Hi people, Horáčková. Zdravím všechny kysáky.
0: I tobě, jak trávíš úterní noc?
1: Úterní noc trávím tak, že jdu do práce, do Německa. Takže úplně se mi nechce, no a tak, a aby jsme se nějak zblížili, tak to musíme trošičku roztačit.
0: Souhlasím. Tak co si dáš, co si objednáš?
1: Já bych chtěl odrovaná Ludoveckou, to dobře. Je takový šlapáček pěkný.
0: Je to tak.
1: To by to mělo čert, aby jsme u toho ustali.
0: No, veď, máš jí mít. Poletí to někomu extra?
1: No všem říkáku pozorně, všem, co musí makat, aby to, no, aby byli svěží a čilí.
0: Ano, takzvaně fresh, hezky česky
1: fresh,
0: řečeno.
1: Taky by to tak šlo.
0: Jo. A nebo německy, jak je to německy, člověče, takový jako fresh, čerstvý.
1: To je stejný, musíš jenom tomu
0: přidat takový ten jako fresh.
1: Jo, to,
0: no, to je spíš francouzsky.
1: Trošku do toho
0: freshu, takhle to hodit. Přesně tak, no tak skvělý. Tak jo.
1: Takže já mám před sebou dneska takový malý Chorvatsko, takže 400 kiláku do práce, pak do kamionu, no. A nějakých 5 kilo, 6 kilo černo.
0: Máš tam aspoň klima, Radku?
1: Jo, to mám.
0: Tak jo. Tak hlavně ti to uteče, šťastné kilometry, měj se nádherně a těším se zase brzo v éteru.
1: Tak jo, zdravím všechny kysáky, mějte se.
0: Ahoj.
2: Lepší než originál.
3: Ľudia, sadněte si rovno a budete jesť ho.

0: knihovnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno na Rádio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-atelier.cz

0: vás Groove Coverage, pecka původně dokonce z 80. let o Moonlight Shadow, tedy stínu měsíčního svitu. Když se podíváte z okna, tak ho tam asi uvidíte, já ne, protože já jsem ve studiu, které nemá okna, což je na jednu stranu výhoda, na druhou stranu ne, ta klimatizace tady občas jako dělá, tropí si tady svoje věci, ale tím bych vás tady nechtěl nějak zatěžovat. Pojďme radši na to, od čeho tady jsem, a to je vyřizování vašich vzkazů a přání. Teď si budeme vracet do hodně hlubokých 90. let, a to díky Koťovi.
1: Ahoj Lukáši, zahrál by si Lejlu Kay a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxil, moc pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionějaké Endu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrce Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana. Bylo by to taky pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro sebe do studia a pro všechny pohodový kytáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
0: Já moc děkuju a parádní noc všem.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Jedna hodina na vrch, jedna minuta, dál máte éter v rukou vy, tak pojďte do toho.
1: To nejlepší, od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: To byly Likli a my úspěšně pokračujeme v úterních nočních juboxech na KISu. Ze studia vás zdraví Lukáš Bláha, speciálně pak všechny Filipy, mající dneska svátek. Na to se určitě ještě v této hodině zaměříme, na oslavence a vůbec zajímavosti k tomuhle datu, tedy 26. květnu úterku. Doufám, že ho máte pohodový, no a vylepšit si ho můžete tento den buď tak, že zavoláte na číslo 210 323 323 o nějakou vaši oblíbenou muziku, a nebo nahrajete hlasovku do naší mobilní aplikace. A to krásně, pěkně udělal Petr.
1: Ahoj Lukáši, prosím tě, můžeš mi zahrát písničku Jeruzalem a bude to pro moji Danču největší životní lásku a chci říct, že ji hrozně, hrozně moc miluju. Díky moc, čau.
0: Tak k tomu není co dodat, snad jenom pěknou noc.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. NSYNC sice zpívali bye bye bye, ale já se s vámi rozhodně v žádném případě ještě loučit nemůžu, protože teprve 1.19 na hodinách až do 6 to tady pojede podle vašich přání. No a linka 210-323-323 úspěšně vyzvání, proto se ptám, kdo je tam?
2: Je tu Adam, zdravím všichni kysáky.
1: Ahoj Adame, kde pak nás ladíš?
2: Ladím zrovna, jedu do Londýna, do Aberdeenu a zraženy kamionáky a v této písničku sen budu věnovat kamarádům Heidíkovi a Sajnu.
1: Dobře, kolik toho máš ještě před sebou?
2: Ještě mi chybí 825 kilometrů.
1: No tak to je pěkný teda, to je hezký číslo. No tak doufám, že ti to rychle uteče samozřejmě i díky následujícímu songu. Jdeme na něj. Příjemnou cestu, Adame, měj se krásně, taky díky. Ahoj.
2: Hezký večer.
1: Ahoj.
0: Radio Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte si noční jukebox na Kissu a dříve než se vrhneme na další várku vašich přání, tak je tu slíbené kalendárium. Dneska úterý 26. května. Připomínám, že pokud znáte nějakého fílu, tak mu nezapomeňte popřát k dnešnímu svátku. A co se týče dalších zajímavých věcí, tak v kalendáři je Národní den papírových letadel. Ano, tedy samozřejmě takových těch hezky složených. Teď mě úplně vypadl ten název, jak se tomu říká, no, papírová letadla, vlaštovky, no jo, tak kdy jste si ji naposledy složili? Já myslím, že je potřeba to zase dohnat. Teď ale v půl druhé, pojďme ještě zjistit, kdo má dneska narozeniny, tak americká zpěvačka Lauryn Hill, určitě pamatujete její skupinu Fugees a obrovský hit Killing Me Softly, tak to je dneska 1,50, potom taky herec Martin Zonar, slaví, no, taky už mu to utíká pěkně, protože příští rok mu bude 60. No a ještě v neposlední řadě americký hudebník Lenny Kravitz, ano, čtyřnásobný držitel Grammy, právě dnes spoukne 62 svíček z dortu. Tak pořádně hrábneme do kytar.

0: vítáme úterními nočními juboxy, ale pozor, pro některé pracující, speciálně řidiče, ať už jezdíte s čímkoliv, ale hlavně do Německa, je to vlastně tak trochu pondělí. Osvětlí nám to na lince 210-323-323 teď určitě Mája. Je to tak?
1: Ahoj, ahoj. Jo, jo. A nejenom pro nás, ale i pro ty, co jezdí do Rakouska.
0: Ano, i tam
1: byl... měli svátek.
0: Aha, a řekneš nám, jaký to byl svátek?
1: Já nevím, něco,

0: máta.
1: Jo, to zas, jako...
0: Tak, těch mají hodně.
1: Jo, možná i víc než my, no. Mohli bychom se v tomto jako nechat inspirovat, bych řekl.
0: Ne, to by bylo moc.
1: Jo. No prosím tebe, včera byl v Německu státní svátek svatodušní pondělí, německy Pfingstmontag, takzvaně.
0: No, víš, tak. Víš víc než já.
1: No ne, já jsem, to je strejda Google, tady víš.
0: Jo, takhle.
1: Ten mi pomohl.
0: Já jenom vím, že jsem byla doma.
1: No, to je důležitý, to je vlastně v podstatě zásadní. Tak co by si ráda slyšela takhle při úterku?
0: Byli bychom tu písničku, na který jsme se domluvili, to jsem strašně dlouho neslyšela.
1: To jsme dva.
0: No, je hodně teda smutná.
1: To je pravda.
0: No, ale ze života.
1: Ano.
0: A bylo by to pro tebe, pro mě, pro kamaráda Miloše a Milana, takzvanou žabičku. A pro všechny kysáky a pro všechny vlastně, co to mají úplně stejně. Jako to je v té písničce.
1: No jo, je to tak. Je to speciálně tedy věnované těm, kteří třeba nemůžou spát právě proto, že něco trápí. Tak je to vlastně i takové poselství, že bude lépe, i když tady... Jako je to slušná debka, ta písnička, co si budeme povídat.
0: Jako je debka, ale zase musíš to brát vždycky pozitivně.
1: Tak.
0: Musí se smát. Přesně tak. Víš, kolik lidí kolem sebe napadají?
1: No, je to tak. Hele, a taky Moby to složila, taky ještě žije pořád, no. Taky se z toho nezblázní. Takže je to dobrý. No tak jo, tak posíláme Mobyho, samozřejmě Májo, přeju ti šťastnou cestu, ať to tvoje pondělí zvládneš.
0: Děkuju moc.
1: Měj se nádherně, ahoj.
0: Ty taky, ahoj.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.
2: A

0: Jukebox. A i 26. květnová noc, pakliže je tedy všední den, patří vašim přáním. No a v tuto chvíli myslím, že zase ta správná chvíle se přesunout do mobilní aplikace, kam nahrál hlasovku Patrik.
1: Dobré ráno, Luky. Můžu tě poprosit, zahraš tam písničku od Miley Cyrus Flowers? Bude to pro tebe do studia, pro mě, pro mýho tátu, s kterým jsme na cestě do Portugalska. Tak a ta cesta rychle cutíka. Díky moc, ahoj, Patrik.
0: Ano, držím palce, ať jste brzo v cíli. Vy všichni, kteří jste teď za volantem, šťastnou cestu a pohodovou noc. Radio Kiss.

0: Za minutu už budou dvě, ale nekoná se žádná změna. To vy jste šéfy našeho playlistu. Využijte toho, ať máte skvělou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.